začíná pravidelná ostavská hodinka Oldies, protože je to poslední zářijová, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. A protože je na řadě rok 1971, tak se dnes dozvíte, které hity byly v zahraničních top 10 přesně před půl stoletím. U mixážního pultu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor Jirka Tieftrunk. Přejeme vám příjemný poslech.

Začal jsem jako vždy první desítkou horké stovky Billboardu, všímám si sudých míst, Joan Baez zaspívala ze čtvrtého svoji verzi songu The Night They Drove Old Dixie Down. A mám pro vás ještě pozici šestou a desátou. Paul a Linda McCartneyovi Uncle Albert Admiral Halsey skupina Rare Earth přidá I Just Want to Celebrate. With

Pátral jsem po smyslu textu písně McCartneyových. Jeden z Američanů má názor, že Paul to prostě tehdy jen trochu přehnal s Bariánkou. A Rare Earth ti oslavovali, že je na světě hezky, i když vás zrovna lidi štvou nebo máte hluboko do kapsy. Rhythm and bluesové songy začínaly být tehdy trošku funky, vybral jsem dva takové mírnější. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Aniž bych to chtěl, písně na sebe textově navazují. Napřed je to třeba Easy Lovin', jako v písni Freddieho Harta, a potom nastávají starosti s dítětem, což jako Pity Pity Patter zaspívala Susan Ray. Teď Británie jako první LPčka. Právě bodovali The Moody Blues a Joni Mitchell, vybírám tedy The Story in Your Eyes a This Flight Tonight.

This Flight Tonight z alba Joni Mitchell s názvem Blue, které bylo právě na 8. místě, jsem vybral proto, že ten song znáte spíše jako hit skupiny Nazareth z roku 1973. Tak alespoň víte, jak zní originál. A teď britské singly. Nancy a Lee zaspívají tehdy právě dvojku Did You Ever? The Supremes přidají právě šestku Nathan Jones. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň plnou náznaků s českým názvem Už jsi někdy zaspívala samozřejmě dcera Franka Sinatry Nancy a Lee Hazelwood. U nás dvojice Simonová Chladil. The Supremes přidali svůj druhý největší britský hit po odchodu Diany Ross. Teď singlové Německo, šestka Peret, Bolikito, desítka Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker.

Velice dobře si pamatuji, když tento hit hrály rozhlasové stanice v Evropě. Rozšířil jsem si tehdy svoji nepatrnou anglickou slovní zásobu právě o hitchhiking, což znamená jízdu autostopem. Čas se krátí, z Itálie stihnu čtyřku a stejné místo přidám z Francie. Middle of the road, Tweedledee, Tweedledum, Tom Jones, Resurrection Shuffle.

To byl tanec, který by snad vzbudil i mrtvého jako remake Toma Jonese. Zavírák bude v podání francouzsky Nicolety. Psát si o neohrané oldies můžete e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMS-kou na číslo 723 102 513. Poštovní adresa je Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. Jsem rád, že jste poslouchali Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
2: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
0: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano, báječnou.
0: Jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné.
0: Mně to
1: ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stloustla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám.
0: S rudou hvězdou na čele.
1: Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly. Já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsem vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se ano, k tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem
0: dopředu, zůstala
1: stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No,
0: no prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napověsme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný. Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano, těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6 let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pra, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pra, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme
0: přirozeně.
1: Se smát.
0: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
1: Bezdomovci, Gott a...
0: No počkej, Novotný. Tebe to tak zaujalo, že nedopovím
1: no, ne,
0: ty SMSky.
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková. Bude to určitě Tutový. Hezké, ale ještě nevíme,
1: ne,
0: koho
1: ne,
0: zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, Humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900 a teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humorádě.
4: Ráda bych.
3: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura. Jede repríza jako novou mladou pilnou
4: začínající celnici.
3: A slušela ti ta uniforma?
4: Jo, no, měla jsem takový čerstvej nakrátko jako účes.
3: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
4: Ano, tam pašoval, ve švestkách,
3: ano, v datlích a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si.
4: Ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
3: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo, no, teď
4: je, že? Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
3: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
4: Mám.
3: Začátek 80. let, tuším, to byl.
4: No, já si myslím, že to byl tak rok 78,
3: ještě
4: možná.
3: Dál, ještě
4: a s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječnej. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
3: není
4: kravinky.
3: Není malých rolí.
4: Není to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
3: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
4: Ano, dobrý den.
5: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
3: Výborně.
4: Děkuji moc, děkujeme.
3: A vybrala jste si A nebo B?
5: Ano, Kaju Gota.
3: Kaju Gota, děkujeme.
4: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
3: Děkuji.
4: Ano, děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
3: Ano.
6: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
4: Děkuji moc.
6: Taky vás, pane Kučera.
3: Zdravíme.
6: A chtěl bych pokračování.
3: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Zemník vás, Pavle, zdraví.
3: Já vás.
7: Zdravím, vynikající baletku, paní Macháčkovou.
4: Ano, no to teprve se musíte
3: to
4: přijít
3: se
4: podívat.
3: Hinca ukáže.
4: Hinca ukáže.
7: Jo.
3: Ano.
7: A chtěl bych taky
3: pokračování.
7: Pokračování ano. S Ačkem, s panem Horníčkem.
4: Ano, dobře, děkujeme.
3: Máme zapsáno.
7: Zdravím vás oba dva ještě jednou.
3: Díky moc.
4: Děkujeme moc.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
3: Máme zapsáno.
4: Ano, děkujeme,
3: děkujeme.
4: Paní Líba.
3: Děkujeme za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Halo. Halo.
9: Podne, dám pane.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: A je vás Petr Zoloty. A já bych si psal též božskýho Káju.
3: Ano, zapsáno. Mějte
4: jako
3: se.
4: Bezdomovce.
3: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
4: Ano.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
10: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutnovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju. Tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
3: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
4: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
3: Jirko, mějte se.
10: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
3: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
11: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a sám jsem týden už nejet.
12: Musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je good, je to good. Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
11: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
12: No co kecáš? Jaká mafie?
11: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
12: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se neděl.
11: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
12: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
11: Podlej, zbohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
12: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
11: Kde to je, to neznám.
12: A znáš, to je ten vybydlený barák, jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
11: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam hnutí.
12: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
11: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
12: Když seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
11: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
12: Já jsem v pořádný krabici nespal, ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
11: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy.

0: Člověče.
1: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
0: Ale kde na to bere?
1: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. No, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
0: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn už si čistrouby ven.
1: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
0: No, tobě to taky kecá dobře.
1: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
0: Ani ty sám ne?
1: Já jo, já furt ještě.
0: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
1: Nebaví.
0: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
1: Jo.
0: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
1: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
0: Co dělají?
1: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
0: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
1: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
0: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
1: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
4: Ano, Josef Skupa.
3: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
4: Ano.
3: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako
1: masáci?
2: Bezdomovci. No tak jako jak Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Abychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak a celá je
2: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká. A to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Nemělo to ten takovej ten pel toho.
1: No,
2: toho
1: ale
2: prvního.
1: Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestre. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo to měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Páhrala.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječnej.
1: Ano.
2: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ano, právě nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: při
1: tak.
2: Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Kavín. Zdravím vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuji moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem, Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré ano. Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, co jsem jedna naposled před týdnem. sunar, co vypadne jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek u spořitelny, nebo co chceš
7: zlomit? Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Teď jo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluň.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajtrlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdybych včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak tě tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej!
7: Hej, zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show, show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda z celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. A teď je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, dáme v Plískanice, no, obrovský zima prostě v závě a tady a teď jede prostě Jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, protože tam hraje výtvarník. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prosím, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kamoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A pojď po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitán. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak akce. Ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma sviněma. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, musíte říct s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělá. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, jsem hňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to nežíroval. Teď mu dají ty slova, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako, tak, jako opravdu zásadní odchod a on řekl, s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak, a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře, s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl.
2: No ne,
1: někde
2: to
1: vzadu.
2: Bylo, to všichni. Aha.
1: Dobře, tak takže hlavně, že jste tady, že jste to dohráli, hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál tady, přátelé? Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Ryknovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme. Jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovodí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal taky opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Ano. Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: A pod palmovkou, taky jsme se viděli, to už se ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo
3: ne,
1: posluchačům,
3: ne.
1: Tak Simonka
3: tak
1: má ano. Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády dnešní.
1: Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: Tleskám,
6: Jitka. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat. I jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křišík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi, takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu a nebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Drahá nafta prodražuje provoz zlínských městských společností, které hledají úspory v modernizaci vozových parků. Valašské Klobouky nově sdílí solární energie mezi městskými budovami. Poslanci se začnou zabývat zmrazením svých platů. Dnes bude více oblačnosti a srážky, na teploměru maximálně 13 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Nafta v Česku v srpnu zdražila o více než 14%, nejvíc z celé Evropské unie. Na některých čerpacích stanicích ve Zlíně teď litr stojí přes 50 korun. Například zlínským technickým službám se kvůli cenám zvyšují roční náklady o miliony korun. Dopravní společnost Zlín Otrokovice naopak napomáhá postupný přechod na elektrická vozidla. Jak výrazně tím šetří, popisuje její ředitel Josef Kochaň.
3: V současné době můžeme říct, že jeden kilometr, který musíme zaplatit v elektrice na elektrobus, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
2: Dopravní společnost za poslední rok nahradila téměř polovinu vozového parku novými elektrobusy a bateriovými trolejbusy. Naftové autobusy si ale musí částečně ponechat pro krizové situace a výpadky elektřiny. Radnici ve Valašských Kloboukách se podařilo nově spustit vzájemné sdílení vyrobené elektřiny mezi městskými budovami, které jsou osazené fotovoltaikou. Vedle střech dvou budov městského úřadu nyní elektřinu vyrábí i poliklinika, kulturní dům Klobučan, mateřská škola nebo dům dětí a mládeže. Fotovoltaické elektrárny město zbudovalo v posledním roce za 4 miliony 600 tisíc korun. Z toho 2 miliony 600 tisíc tvořila dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká mluvčí radnice Lenka Zvonková.
4: Zavedli jsme také energetický management a zpracovali akční plán pro energii a klima. Město a jeho organizace začaly s chytrým řízením spotřeb energií ve svých budovách a mají přesný online přehled o stavech elektroměrů, plynoměrů a dalších parametrech. To vše s cílem co nejvíce snižovat spotřeby energie.
2: Seznam volebních místností pro říjnové volby musí obce vyvěsit na úředních deskách nejpozději dnes. Adresu místnosti potom lidé najdou taky na obálce s hlasovacími lístky. Ta jim přijde poštou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu hnutí STAN Michály Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž vzrostou skokově.
5: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
0: Počasí.
2: Dnes bude v regionu velká oblačnost, ráno ještě místy polojasno. Během dopoledne začnou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne výjimečně i bouřka, večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů a aktuálně je na teploměru 3 až 7 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přidávám se k přání dobrého rána, které je už tak trochu pro otužilce. Venku máme jenom pár stupňů nad nulou. Chce to určitě nějaké teplejší oblečení pro případ, že se brzy vydáte ven. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do čtvrtku. K datu 24. září ještě přidám svátek Jaromíru, ať víme, komu posílat gratulace. A za chvíli nabídnu obvyklý pohled do historie přes kalendárium. Teď je 5:05, už pouštím uvítací písničku Leony Machálkové.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Vítejte, milí posluchači, do nového dne. Zdravím vás na vlně Českého rozhlasu Zlín. Dobré ráno přeju do čtvrtku 24. září. Nahledneme do historie přes kalendárium. V roce 1815 předvedl Josef Božek první silniční vůz na páru v českých zemích. Známý mechanik uspořádal slavnostní jízdu v pražské Stromovce za přihlížení celé tehdejší městské honorace. Božkův stroj byl teprve druhým na evropské pevnině. 24. září 1919 bylo do oběhu dáno československé platidlo v hodnotě 1 koruny. Bylo to až téměř rok po vzniku Československa. Z nových platidel byla první 100 koruna. Zajímavé je, že v pravém slova smyslu to nebyly bankovky, ale provizorní platidla označované jako státovky. V roce 1957 byl v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy spuštěn první československý jaderný reaktor. Přesně před 60 lety začalo ve Znojmě vůbec první znojemské historické vinobraní. Město při něm symbolicky uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. V průvodu měli tehdy pochodovalo 600 historických postav. 100 z nich pak jelo na koních. Připomenu i rok 1991. Skupina Nirvana vydala své nejslavnější album Nevermind, obsahující hymnu 90. Smells Like Teen Spirit, takže už je to 35 let. A ještě letopočet 2004 poslanecká sněmovna schválila branný zákon, který zrušil povinnou vojenskou službu v českých zemích, tím umožnil vytvoření profesionální armády. Česká armáda je také na základě tohoto zákona od 1. ledna 2005 plně profesionální.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Pustíme si písničku filmovou, která je jednou z nejčastěji hraných v rádiích celého světa. Snímek z roku 1987 známe i u nás velice dobře. Hříšný tanec se často reprízuje. Now

0: 9 hodin 19 minut, dobré čtvrteční ráno. Nahlížím do aktuální předpovědi, a to podstatné od meteorologů, hned předám dál.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom právě teď s teplotami ve Zlínském kraji? 6 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě a ve Zlíně. 7 stupňů hlásí Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Maruška Hostýnské vrchy. 4 stupně, to je Kateřinice Ojičná, Hošťálková, Vizovice, Štítná nad Láří, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. 5 stupňů vidím v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Strání, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a ve Valašské Senici. Velké Karlovice mají zatím pouhé 3 stupně. Očekáváme velkou oblačnost, jenom ráno ještě může být místy polojasno, během dopoledne a odpoledne začnou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat a oblačnosti místy ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, při déle trvajících srážkách 10 až 13 stupňů. Slabý proměnlivý, během dne mírný vítr západních směrů bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme i dnes ráno, místy mírně nepříznivé, jinak dál by měly být dobré. Biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, které místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se už za chvíli podíváme i s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: V sobotu od 17. vám na pohovce Jošky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat soutěživost a najít v ní spíš motivaci než brzdu. A v neděli od 11. otevřeme s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem téma, které není slyšet, ale dokáže nás pěkně potrápit. Ticho a mlčení. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Víceúčelové sportoviště na sídlišti v ulici Topolová v Bystřici pod Hostýnem má nové LED osvětlení. 8 9-metrových stožárů osvětlí celou plochu 60x36 metrů a prodlouží tak provozní dobu. Děti i dospělí teď mohou jednotlivá hřiště využívat i po setmění. Pro radnici jde o investici za 833 tisíc korun. Výměna oblečení rostlin i nádobí kus za kus neboli swap se koná tento týden na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Pro studenty je to způsob, jak si na začátku akademického roku vybavit vysokoškolské bydlení. Součástí je i sběr starých bot pro výzkumný projekt a recyklaci. V Praze si dnes lidé mohou připomenout 120 let od narození Jaroslava Ježka. Zástupci radnice na jeho rodném domě v Rokycanově ulici na Žižkově umístí pamětní desku. Vyrobená je z betonu a zdobí výrazné brýle, které byly pro umělce typické. Ježek byl hudební skladatel, klavírista a dirigent. Ve 30. letech minulého století tvořil Osvobozeném divadle uměleckou trojici s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem. Slovenský katolický kněz Peter Gombita dnes zahájí svůj 900-kilometrový dlouhý běh z ukrajinského Kyjeva do Košic na Slovensku. Duchovní, kterého doprovodí slovenští a ukrajinští běžci, tvrdí, že cestu věnuje modlitbě za mír a ukončení rusko-ukrajinské války. Na jednotlivých úsecích by se k němu měli přidávat další běžci. Do Košic chce doběhnout 2. října. Dnes bude v regionu velká oblačnost, ráno místy polojasno. Během dopoledne začnou postupovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů a aktuálně máme na teploměru 3 až 7 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Táborák, busty na klacku a k tomu na kytaru stánky. Písničkář Jan Nedvěd dnes oslaví osmdesátiny. Připomeneme jeho nejznámější písně i koncert, na kterém s bratrem Františkem zaplnil pražský Strahov už za chvíli. Teď je 17:30. Dobré čtvrteční ráno.

0: Od táboráku na Strahov, tak by se dala ve zkratce popsat cesta písní Jana Nedvěda. Autor Stánků nebo Igelitu dnes oslaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
1: Tulácký ráno, mrakem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jedno zvíře, duch mi se kouká. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
2: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
1: Skleniček pár a pár davů strávy.
2: Následující roky byly složitější. Bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali. František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové, Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu a půl bude 6:15. S přáním dobrého čtvrtečního rána je u vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Zaměřím se na podzim v pohledu meteorologů. Aktuální předpověď i tentokrát otevírám údaji měřících stanic.
1: Počasí.
0: 6 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě a ve Zlíně. 7 stupňů hlásí Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Maruška, Hostýnské Vrchy tam patří taky. 4 stupně, to je situace v Hošťálkové, taky Kateřinice Ojičná se přidává, Vizovice, Štítná nad Láří a Rožnov pod Radhoštěm s Horní Bečvou. 5 stupňů, to je momentální stav v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Strání, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a ve Valašské Sednici. Velké Karlovice uvádějí stupně 3. Dnes očekáváme velkou oblačnost, jenom ráno může být ještě místy polojasno. Během dopoledne a odpoledne začnou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se výjimečně může objevit i bouřka. Večer pak začnou srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, při déle trvajících srážkách 10 až 13 stupňů. Slabý proměnlivý během dne, vítr mírný západních směrů, bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou prozatím místy nepříznivé, rozptylové podmínky, jinak dál by ale měly být dobré, to všechno s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Vítáme se do 24. září, Český rozhlas Zlín přeje dobré čtvrteční ráno. I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host přijde folková a countryová zpěvačka Helena Maršálková. Na hudební scéně je 55 let. Dodnes působí v kapele Pacific, kterou spolu zakládala. Jak na to vzpomíná? Ocitl se Pacific někdy blízko zániku? Jak funguje dnes? A co dělá Heleně Maršálkové největší radost? Nalete si nás po zprávách ve 13 hodin.
0: Odpolední pozvánka proběhla, ale my se teprve vítáme do nového dne. Další ranní zprávy uvede Bára už za chvíli. 6 hodin bude za 7,5 minuty.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V kraji vznikne 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj pomůže obcím s náklady na infrastrukturu. Novou technologii pro cestování hromadnou dopravou bez odbavení bude testovat Zlínský kraj. Češi můžou ode dneška získat volební průkaz pro říjnové senátní volby. Dnes bude více oblačnosti a srážky, na teploměru maximálně 13 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Zlínský kraj rozdělí mezi obce a města přes 24 milionů korun na projekty spojené s výstavbou nového bydlení. Peníze půjdou například na komunikace, parkování, veřejná prostranství nebo bezpečnější trasy pro pěší a cyklisty. Samotnou výstavbu bytů kraj nefinancuje, obcím ale chce ulevit od dalších nákladů. Celkem díky podpořeným projektům vznikne 66 nájemních a sociálních bytů. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
4: Chceme obcím ulevit od nákladů na projekty, které s novým bydlením souvisejí, aby mohli více peněz využít na samotnou výstavbu. Cílem programu je usnadnit vznik nových bytů a zároveň vytvořit pro jejich obyvatele kvalitní podmínky pro život.
3: Zlínský kraj bude testovat ve veřejné dopravě novou technologii. Cestujícím má usnadnit cestování, nebudou muset myslet na nákup jízdenky. Novinku zavádí švýcarská společnost Fertig. Na jejíž aplikaci cestující můžou využívat místo klasické jízdenky. Společnost technologii otestuje ve Zlínském kraji a ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Po 2letém zkoušení se má rozšířit do celé Evropy.
5: Díky novince lidé nebudou muset myslet na nákup jízdenky ani zapínat jízdu ve Fertiku přejetím prstem. Stačit bude stáhnutá aplikace běžící v mobilu na pozadí. Díky vysílačům ve vozech aplikace automaticky pozná, že člověk zrovna jede daným spojem, včetně toho, kde nastoupil a kde vystoupil. David Jabůrek, Český rozhlas.
3: Zakázky na digitální projekty ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost a všechny státní zakázky nad 30 milionů musí ještě schválit vláda. Radě předsedá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jsou v ní taky třeba vládní zmocněnec pro digitalizaci nebo vedoucí IT sekcí jednotlivých rezortů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády, jinak na ně úřady nezískají peníze. Podle Martina Buriana z asociace softwarových agentur může změna otevřít veřejné zakázky většímu počtu IT dodavatelů.
6: Budou soutěžit o ty veřejné zakázky a čím víc dodavatelů v těch zadávacích řízení, tím ve finále roste pravděpodobnost toho lepšího produktu nebo služby na konci.
3: Podle poslance opozičních pirátů Ivana Bartoše to ale celý proces zdrží a zakázky budou míň transparentní. Češi můžou ode dneška získat volební průkaz pro říjnové senátní volby. Díky němu můžou hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od senátních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. O volební průkazy můžou žádat i Češi v zahraničí. Místnost pro volby do obecního zastupitelstva změnit nejde.
0: Počasí.
3: Dnes bude v regionu velká oblačnost, ráno místy polojasno. Během dopoledne začnou postupovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 15 stupňů a aktuálně na teploměru máme 3 až 7. Povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Nákladní a osobní auto se srazily ve Zlíně v ulici Štefánikova. Dvě osobní auta se srazila s jelenem v ulici Ostravská na silnici 1/58 u Rožnova pod Radoštěm ve směru na Frenštát. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Nám ve studiu docela zatápí všemožná technika, takže ještě není potřeba otočit kolečkem na radiátoru. Ale jinak máme ráno docela chladné, tak tomu jistě, milí posluchači, přizpůsobíte volbu z šatníku. Vítám vás do nového dne, přeju dobré ráno a upřesním, dnes je čtvrtek 24. září. Připomenu taky historii aktuálního data, když za chvíli otevřu pravidelné kalendárium a nejdřív posílám hudební jednohubky Vládi Mišíka na dobrý start. Teď je 6 hodin, 5,5 minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Vítejte, milí posluchači, do nového dne. Zdravím vás na vlně Českého rozhlasu Zlín. Dobré ráno přeju do čtvrtku 24. září. Nahlédneme do historie přes kalendárium. V roce 1815 předvedl Josef Božek první silniční vůz na páru v českých zemích. Známý mechanik uspořádal slavnostní jízdu v pražské Stromovce za přihlížení celé tehdejší městské honorace. Božkův stroj byl teprve druhým na evropské pevnině. 24. září 1919 bylo do oběhu dáno československé platidlo v hodnotě 1 koruny. Bylo to až téměř rok po vzniku Československa. Z nových platidel byla první 100 koruna. Zajímavé je, že v pravém slova smyslu to nebyly bankovky, ale provizorní platidla označované jako státovky. V roce 1957 byl v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy spuštěn první československý jaderný reaktor. Přesně před 60 lety začalo ve Znojmě vůbec první znojemské historické vinobraní. Město při něm symbolicky uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. V průvodu tehdy pochodovalo 600 historických postav, 100 z nich pak jelo na koních. Připomenu i rok 1991, skupina Nirvana vydala své nejslavnější album Nevermind, obsahující hymnu 90. Smells Like Teen Spirit, takže už je to 35 let. A ještě letopočet 2004, poslanecká sněmovna schválila branný zákon, který zrušil povinnou vojenskou službu v českých zemích, tím umožnil vytvoření profesionální armády. Česká armáda je tak na základě tohoto zákona od 1. ledna 2005 plně profesionální. Historii prozatím uzavírám a dál už zase aktuálně. Prudké zdražování nafty prodražuje provoz zlínských městských společností. Dopravnímu podniku teď pomáhá přechod na elektrické vozy. Kilometr elektrobusu ho vyjde zhruba na polovinu toho, co cesta dieselovým autobusem. O tématu budeme mluvit už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Vyprávěl mi Standa Hložek, že tato písnička původně od švédské skupiny Secret Service byla úplně první skladbou, kterou naspívali s Petrem Kotvaldem jako duo. Od té doby už tedy chlapci nefungovali jenom jako doprovod Hany Zagorové. Vracíme se do roku 81.

0: Nafta v Česku v srpnu meziměsíčně zdražila o 14,3% nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Na některých čerpacích stanicích ve Zlíně teď litr stojí, a to asi víte, přes 50 korun. Rostoucí ceny pohonných hmot dopadají také na městské společnosti. Dopravnímu podniku pomáhá postupný přechod na elektromobilitu, technickým službám naopak rostou meziroční náklady o miliony korun.
1: Bílá plechová skřínka s displejem a připojeným tlustým černým kabelem. Na první pohled obyčejná nabíječka pro elektrobus je teď pro dopravní společnost Zlín Otrokovice jednou z cest, jak čelit drahé naftě, říká její ředitel Josef Kocháň, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
2: Vývoj cen nafty se mění daleko rychleji než vývoj cen elektřiny. V současné době můžeme říct, že jeden kilometr, který musíme zaplatit v elektrice na elektrobus, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
1: Cenu elektřiny má dopravní podnik dlouhodobě zafixovanou s městem. Podobně jsou na tom i zlínské technické služby. Naftu ale nakupují v kratších 14-denních intervalech a její zdražování se tak do jejich nákladů promítá rychle.
3: Pro představu technické služby Zlín nakupují přibližně 400 tisíc litrů nafty ročně.
1: Říká ředitel technických služeb Jakub Černoch.
3: Průměrná nákupní cena za loňský rok byla něco málo přes 30 korun. Teď už se blíží 50 korunám.
1: Zdražení pohonných hmot tak technickým službám navyšuje meziroční náklady o miliony korun.
3: Každá koruna zdražení na litr je pro nás 400 tisíc v ročním rozpočtu. A pokud je to proti loňskému roku už téměř 20 korun, tak to jsou už vyšší jednotky milionů.
1: Obě společnosti proto postupně modernizují své vozové parky. Dopravní společnost za poslední rok obměnila téměř polovinu flotily o nové elektrobusy a bateriové trolejbusy. Část naftových autobusů si ale musí ponechat pro krizové situace a případné výpadky elektřiny. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Je to pár dní, co Bohumil Galásek ze Zlína získal za dlouholetý přínos k rozvoji vzdělávání medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně. Ze zasloužilého pedagoga gymnázia Lesní čtvrť však stále vyzařuje skromnost. S člověkem s obrovským rozhledem, pedagogem a zlínským kronikářem Bohumilem Galáskem si budu povídat už 24. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Za 8 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace z Brna, to znamená, že podrobně probereme další průběh počasí. Právě z tohoto důvodu je na druhé straně linky připravená meteoroložka Jitka Kučerová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na úvod si řekněme, jak vypadá dnešní ráno ve Zlínském kraji. Teploty jsou skromné, ale to už nám jistě upřesníte.
1: Teploty jsou skromné, nejčastěji tak mezi 3 stupni, dokonce v některých údolích na Valašsku, až zhruba 7-8 stupni na jihozápadě, západě kraje. Je to dáno tím, že v noci byla malá oblačnost, ale ono i teď nad ránem už přibylo, takže ty teploty se dokonce malinko zvýšily, byly ještě nižší. Nejméně bylo třeba ve Velkých Karlovicích, tam jenom 2,3 stupně Celsie, nebo Valašská Senice 2,6 stupně Celsie. Tak teď už se otepluje, byť ty teploty jsou samozřejmě alespoň pocitově asi nízké. Na obloze je spíš hodně oblačnosti.

0: A bude přecházet právě od toho západu během dnešního dne. V těch odpoledních hodinách se případně může objevit i ojedinělá bouřka. No a večer srážky a oblačnost, ale jenom částečně budou ubývat. V noci ještě občas nějaké ty přehánky se mohou stále objevovat. Teploty nejvyšší dnes také asi nízké, alespoň pocitově určitě 11 až 14 stupňů. Vítr slabý směru jižních, během dne mírný jihozápadní, postupně západní. No a večer se, nebo k večeru se vítr bude měnit, jak přejde ta fronta na severozápadní.
1: Jaké číslo najdeme v dnešní biozátěži?
0: Nejnižší, tedy mírná zátěž jednička.
1: Dál se hned podíváme na zítřek, co máme očekávat od počasí na konci pracovního týdne, tedy v pátek.
0: Zítřek bude také převládat větší oblačnost, ale spíše to v průměru bude takové nějaké oblačno, toho zatažena už moc zítra nebude. Ojediněle se ještě mohou objevovat přehánky a také může být zítra občas už i třeba polojasno, proti dnešku tedy té oblačnosti v průměru méně, to zítřejší polojasno hlavně ráno a dopoledne a potom znovu bude později večer a v noci na sobotu oblačnost obecně ubývat. Ráno zase chladné, 7 až 4 stupně a odpoledne dnes zítra o něco výš než dnes, 14 až 17 stupňů, vítr slabý severozápadní až západní.
1: Zaslechl jsem, že se má ještě o víkendu vrátit léto. Nahledněme na oba volné dny, jestli nám sobota a neděle skutečně přinese příjemné překvapení.
0: Oba ty dny, ano, měly by být slunečné nebo slunečnější, na nejvýš polojasno, spíše takové převažující skoro jasno, čili nějaká jenom drobnější oblačnost, ať už kupovitá, nebo potom v neděli vysoká. Obě rána, jak sobotní, tak nedělní, mohou být provázeny nějakými lokálními mlhami. No a ty teploty půjdou pomalinku nahoru. V sobotu by to mohlo být tak mezi 16 až 19, možná i ke 20 stupňům. Ta neděle bude ještě o něco teplější. A vítr už bude směr měnit spíše na jižní.
1: Historii 24. září si necháváme na závěr. Prozraďte, Jitko, prosím, jaké rekordní teploty nám aktuální datum přineslo do Zlínského kraje.
0: Nejvyšší hodnota 32 stupňů byla naměřena v roce 1920 v Napajedlích a Huslenky Kychová měly nejnižší hodnotu minus 2,5 stupně v roce 1970.
1: O počasí víme všechno, o podrobnou předpověď se tentokrát postarala meteoroložka Jitka Kučerová. Český rozhlas Zlín za bohaté informace děkuje, přejeme hezké podzimní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Za 3,5 minuty bude 6:30, Bára chystá nové zprávy a já prozatím do 6:30 pouštím Karla Gotta. Dobré ráno.

až jednou za noci, nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Radnici ve Valašských Kloboukách se podařilo spustit vzájemné sdílení vyrobené elektřiny mezi městskými budovami, které jsou osazené fotovoltaikou. Vedle střech dvou budov městského úřadu nyní elektřinu vyrábí i poliklinika, kulturní dom Klobučan, mateřská škola nebo dům dětí a mládeže. Fotovoltaické elektrárny město zbudovalo v posledním roce za 4,6 milionu korun. V pátek večer si lidé ve Zlíně můžou zapojit do lampionového průvodu. Ten vyjde v 7:30 od památníku Tomáše Bati a přes Gahurův prospekt a náměstí práce zamíří ke zlínskému zámku. U zámku pak průvod zakončí vystoupení z ohni a plamenomety. V minulých letech se do průvodu zapojili stovky lidí a jeho délka přesáhla 1 kilometr. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím. Vychází to z loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví, kterého se zúčastnilo 19 000 studentů. Třetina z nich pak přiznala, že už někdy myslela na sebevraždu. Pomoc můžou nabídnout univerzitní poradenská pracoviště, která poskytují psychologickou i další podporu. Čínský prezident Xi Jinping přiletěl do Spojených států. Prezidenti obou zemí by nesměli v Bílém domě jednat hlavně o vzájemných obchodních vztazích. Xi Jinping plánuje s Trumpem diskutovat taky o budoucnosti vývoje umělé inteligence a postoji ohledně Tajvanu, který si Peking nárokuje. Dnes bude v regionu velká oblačnost, ráno místy polojasno. Během poledne začnou postupovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne výjimečně i bouřka, večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme 11 až 14 stupňů a aktuálně na teploměru je 3 až 8 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Opatrně projíždějte v ulici Štefánikova ve Zlíně. Havarovalo zde nákladní a osobní auto. U Roštína na Kroměřížsku se srazilo auto se Srnou. Dvě osobní auta havarovala v Pravčicích na D49 ve směru na Frišták. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30 přejeme si dobré ráno do čtvrtku 24. září.

0: Za 5 minut, 6:45, je čtvrtek 24. září. Osvěžte si teď, milí posluchači, s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky nebo dávání přednosti vozidlům přijíždějícím zprava platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 6:45, dál si řekneme, jak bude dnešek probíhat z meteorologického pohledu. Upřesním aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se v našem kraji teď pohybují mezi 3 a 8 stupni. Očekáváme velkou oblačnost, ráno i lokální mlhy, kolem poledne a během odpoledne budou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť, případně i ojedinělé bouřky. Večer srážky a oblačnost částečně ubudou. Nejvyšší teploty mezi 11 a 14 stupni. Slabý vítr jižních směrů během dne mírný, jihozápadní, postupně západní, bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé. Dál by se měly upravit na dobré a biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Povodně, požáry i kybernetické a bezpečnostní hrozby. Na více než 20 krizových scénářů se Český rozhlas připravuje společně s hasiči, policisty a záchranáři. Nachystali už podklady pro krizové vysílání, školí reportéry v první pomoci a pracují třeba na speciálním webu. Podrobnosti k tomu přidáme už za chvíli.

0: První ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobné scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické a radiační havárie, nebo případně rozsáhlého výpadku komunikačních sítí. Samozřejmě si teď k tomu řekneme víc v následující reportáži.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele Pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu a nebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat. Ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj zřídí vlastní výzkumnou instituci. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková bude čestnou občankou Valašského Meziříčí. Soud dnes projedná žalobu společnosti Seznam.cz na premiéra Babiše. Dnes bude více oblačnosti a srážky, na teploměru maximálně 14 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Zlínský kraj bude mít vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se zaměří například na zdravotnictví a sociální péči, vzdělávání, regionální rozvoj nebo spolupráci s průmyslem. Sídlit bude ve vědecko-technickém parku ve Zlíně a činnost má zahájit od ledna příštího roku. K čemu se má její výzkum sloužit, vysvětluje mluvčí kraje Soňa Ličková.
5: Chceme se zaměřit na výzkum, který pomůže lépe porozumět potřebám lidí, vývoji ve Zlínském kraji a hledat řešení konkrétních problémů. Získané poznatky pak chceme převádět do praxe, aby je mohly využívat například obce, školy, zdravotnická a sociální zařízení nebo třeba firmy.
3: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
6: Města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folklóru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Josef Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
3: Čestnou občankou Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Firma, která provozuje zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapuciánová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamnější guvernér, vystoupí na místě univerzity a setká se i s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska co by stát mezi všemi ostatními výjimečná.
7: Nebraska je pro nás trochu speciálním případem mezi všemi americkými státy. Na počet obyvatel má největší zastoupení potomků českých emigrantů, ale taky částečně i slovenských.
8: Ještě před odletem z New Yorku přednesl Petr Pavel laudáciu k ocenění finského prezidenta Alexandra Stuba organizací The Atlantic Council. Cenu společnost uděluje každoročně osobnostem za jejich přínos k transatlantickým vztahům. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu velká oblačnost, ráno místy mlhy. Během poledne začnou přehánky nebo občasný déšť, odpoledne výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 14 stupňů a aktuálně je na teploměru 3 až 8. Povane slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Pozor si dejte na nehodu dvou osobních aut v Pravčicích na D49 ve směru na Frišták a ve Zlíně v ulici Štefánikova, kde se srazilo nákladní a osobní auto. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Znovu a věřím ochotně se projdeme Moravou, uděláme si obvyklou zastávku a to už naznačuju, že za chvíli pozvu k soutěžení v domácím nářečí. Ale napřed vás, milí posluchači, seznámím se stavem kalendáře. Dobré ráno si přejeme do čtvrtku 24. září. Svátek oslaví a Jaromírové, jak se dozvídám, na aktuálním řádku. Zpátky k naší slovní hře. Cenu za správnou odpověď věnuje vydavatelství Kazda. Je to kniha, která vám, jak se píše, na zadní straně obálky vrátí jistotu a vaší dceři klid, má název Dívka v bouři. Teď si ještě nejdřív poslechneme Petra Spáleného a hned po písničce můžete volat do studia. Je 7 hodin 5,5 minuty, za mikrofonem Petr Uhřík, přející pohodu na startu.
9: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 7 hodině, je tu znovu prostor pro vaši rychlou reakci a fantazii. Projevit se, milí posluchači, můžete v naší pravidelné slovní hře. Za správnou odpověď nabízí vydavatelství Kazda knihu s názvem Dívka v bouři. A než zazní otázka, ještě připomenu telefonní kontakt.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Moravské nářečí jako neměné téma pro naší soutěž. Tentokrát si slůvko pro volajícího připravil Josef Kůdela z Lačnova na Vsetínsku. Hned si poslechneme, jenom co zvednu telefon, tak už se ptám, koho máme na lince. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Ano, tady Zdeněk u telefonu.
0: Pane Zdeňku, zdravím, přitápíte, máme venku docela chladno.
2: Netopíme zatím, já jsem v práci a dívám se na obzor, jak sluníčko mezi mraky vychází.
0: Ano, tak to máte hezkou pracovní náplň, to vám zcela jistě někdo závidí. Takže z okýnka se dívám, jak vychází slunce, fajn. Tak teď si vyzkoušíme vaši reakci na následující otázku. Poslouchejte pozorně.
3: Milí ano. Posluchači, tušíte, co znamená vlašnivé slovo rajčula?
0: Myslím, že si bylo rozumět, rajčula nás zajímá, slovo rajčula, co to je? Co to znamená?
2: Tak to nevím, teda to nemám ponětí. Prosím nápovědu.
0: Ano, tady mám nápovědy. Je to buď to stydlivá dívka, nebo prostor, kam chodil dobytek, nebo se jedná o hrnec na vaření kečupu. Rajčula.
2: Rajčula. Tak Cčko bych asi vyloučil.
0: Takže kečup pryč.
2: Tak buď A nebo B.
0: Stydlivá dívka a prostor, kam chodil dobytek, nám zbývá po tom, co jste vyřadil Cčko. Hrnec na vaření kečupu.
2: Tak Ačko zkusíme.
0: Stydlivá dívka? No tak
2: ano.
0: Zkusme Ačko, jestli to vyjde. Správnou odpověď nám řekne Josef Kůdela.
3: Je to rovná plocha, kde byl žentour. Žentour to bylo takové zařízení, které bylo ještě propojené s pastorkem železnou tyčí a ten žentour a ten pastorek poháněl dobytek, který se kolem dokola toho žentoura točil. Takže tomu místu, kde ten dobytek chodil, se říká rajčula.
0: No ale pro vás to, pane Zdeňku, znamená, že jste odpověděl špatně.
2: Tak,
0: nevadí. A jestli pak jste rozuměl výkladu pana Kůdely, co nám chtěl říct?
2: Ano.
0: No jenom mě tak napadá, dnešní mládež by asi všechny tyto věty brala jako povídání z pravěku nebo nějaké knihy tištěné ještě ručně. Tak nic, jenom tak jsem odbočil. Rajčula, víme, že je to prostor, kam chodil dobytek. No, pane Zdeňku, já vám děkuju za účast. To je tak všechno.
2: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou. Další pokus může samozřejmě proběhnout kdykoliv, tedy i zítra.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: O pěkných pár let zpátky nás teď vrátí Marie Rotrová, zaspívá o dešti, který se v jejich písničkách objevuje docela často. Česká Lady Soul, jak se jí taky přezdívá, mimochodem teď na podzim oslaví významné jubileum.

0: Písnička Marie Rotrové přímo nahrává na další téma, máme 7:15. Nahlížím do aktuální předpovědi a to podstatné od meteorologů hned předám dál.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom právě teď s teplotami ve Zlínském kraji, všímám si hodnot mezi 4 a 9 stupni, takže v tomto rozmezí. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno i lokální mlhy, kolem poledne a během odpoledne budou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť, případně i ojedinělé bouřky, večer srážky a oblačnost částečně ubudou. Nejvyšší teploty mezi 11 a 14 stupni. Slabý vítr jižních směrů, během dne mírný, jihozápadní postupně západní, povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky, ty máme teď ráno místy mírně nepříznivé, ale měly by se upravit postupem času na dobré. Biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Oblečení, pokojové rostliny a nově i nádobí do kuchyně si lidé vyměňují tento týden na svapu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Výměna věcí je pro studenty způsob, jak na začátku akademického roku získat vybavení do vysokoškolského bydlení. Jaké předměty a rostliny si odnášejí, zjistíme za chvíli.
2: Sepsat závěť vlastní rukou může být jednoduché. Přesto se v ní mohou objevit chyby, které později způsobí problémy. Co v závěti nesmí chybět, jak funguje uložení u notáře a co když nemáme nikoho, komu majetek připadne. Poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek už 25. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Výměna oblečení, rostlin i nádobí kus za kus neboli svap se koná tento týden na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Studenti tak mají možnost vybavit si své vysokoškolské bydlení bez drahých nákupů. Jak tuto možnost využili, zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová.
1: Odnesla jsem si hrneček, dva hrnečky, jeden na čaj, jeden na kafe a mám to jako vybavení na kolej, kam se teď stěhuju.
2: Říká Eliška, která přijela studovat do Zlína z východních Čech. Kromě nádobí si mohou návštěvníci ze svapu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně odnést také oblečení nebo pokojové rostliny. Jak výměna rostlin funguje, vysvětluje Milena, která radí lidem s výběrem.
3: Doneseš rostlinku, vybereš si rostlinku. Jako mělo by to fungovat, že je to kus za kus a je to nejideálnější, protože potom to není vybraný a dostane se na všechny.
2: Rostliny jsou vyskládané na dvou stolech, některé jsou zasazené v květináčích, jiné jen ve vodě ve sklenicích od kafe. O které z nich je největší zájem?
3: Největší zájem byl dneska o pepřinec, který nám přinesla jedna paní, který nádherně voní, a potom vlastně nejvíc o ty, co jsou v květináči, a lidi jsou rádi, když si to můžou vypěstovat od malé kytičky do velké sami.
2: Od rostlin jsem se přemístila ke stojanům s oblečením a ke stolu s nádobím. U něj stojí i Anna s vendulou. Co vás tady zaujalo?
4: Asi mě nejvíc zaujaly tady ty vintage skleničky, protože vždycky, když si vybírám nějaké nádobí nebo oblečení, tak se snažím takové vintage kousky, už trošku opoužívané, které mají trošku historii.
2: Podle Venduly je akce skvělá příležitost, jak najít nové kousky a zbavit se starých. Ze svapu si nakonec odnáší fíkus, talířky, hrnečky a svetr, dodává Anna.
5: Já si odnáším svetr, já jsem si ho rovnou dala na sebe, protože venku začíná být zima. A pak ještě vlastně tak jeden talířek, protože právě jsme se bavili o tom, že to je hezký dát pod kytku.
2: První rostliny, oblečení i nádobí na výměnu poskytli zaměstnanci a studenti Univerzity Tomáše Bati, kteří stojí za organizací akce. Co bude s přebytečnými věcmi, popisuje prorektorka univerzity Martina Juříková.
6: Necháváme vlastně svob běžet pro zahraniční studenty, kteří přijíždí ještě během podzimu, a potom před Vánoci, co zbýde, odvážíme teda do neziskových organizací.
2: V pozadí je celou dobu slyšet přednáška, která je stejně jako svap součástí programu Evropského týdne udržitelného rozvoje. Kromě svapu je v programu ochutnávka lokálních bioproduktů, workshopy o zdravém životním stylu a psychické pohodě, interaktivní nácvik první pomoci nebo aktivity zaměřené na osobní bezpečí. Pětidenní festival pokračuje v budově rektorátu Univerzity Tomáše Bati až do pátečního odpoledne. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Zprávy vám přináší Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Zlínský kraj rozdělí mezi obce a města přes 24 milionů korun na projekty spojené s výstavbou nového bydlení. Peníze půjdou například na komunikace, parkování, veřejná prostranství nebo bezpečnější trasy pro pěší a cyklisty. Samotnou výstavbu bytu kraj nefinancuje, obcím ale chce ulevit od dalších nákladů. Celkem díky podpořeným projektům vznikne 66 nájemních a sociálních bytů. Víceúčelové sportoviště na sídlišti v ulici Topolová v Bystřici pod Hostýnem má nové LED osvětlení. 8 9-metrových stožárů osvětlí celou plochu 60 x 36 metrů a prodlouží tak provozní dobu. Děti i dospělí teď mohou jednotlivá hřiště využívat i po setmění. IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektu nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám, jinak na ně úřady nedostanou peníze. Před 35 lety vydala americká grungeová kapela Nirvana a album Nevermind. Dodnes patří k nejvíce ceněným rockovým nahrávkám 90. let minulého století. Podle časopisu Rolling Stone je Nevermind šesté nejlepší hudební album v historii. Na celém světě se ho prodalo přes 30 milionů kusů. Dnes bude v regionu velká oblačnost, ráno místy mlhy. Během poledne začnou přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne výjimečně i bouřky, večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 14 stupňů a aktuálně na teploměru máme 4 až 9 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta se srazila v Pravčicích u Frištáku na dálnici D49. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hitmánková.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Do regionu se podíváme už za chvíli taky přes kulturu, přidám několik tipů pro volný čas. Teď je 7:30. Zdravíme se na začátku čtvrtku. Přání dobrého rána posílám k datu 24. září. A kabáty na to!

dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

0: Hráli nám Tak jsme ni, Český rozhlas Zlín dál přeje dobré čtvrteční ráno. Za 5 minut necelých bude 7:45. Jdeme za kulturou, v září si v knihovně Kroměřížská připomínají dny duševního zdraví. Součástí je i dnešní přednáška odbornice integrovaného záchranného systému Michaely Janoštíkové. Téma totiž zní, jak zvládat stres. Přednáška se koná v rámci Akademie třetího věku v konferenčním sále knihovny na Slovanském náměstí v Kroměříži v 15 hodin. V Horní Lidči na Vsetínsku můžete vyrazit na výstavu Andreji Dovicové Poklady skryté v podzemí Karpat a neb nerostné bohatství Zlínského kraje. V rámci výstavy se navíc konají doprovodné přednášky autorky dnes s tématem o jantaru ze Študlova perle moravských Karpat. Začátek v Trezoru přírody v Horní Lidči je v 17 hodin. Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů dnes večer zahájí 81. sezónu s americkým pianistou Jonathanem Bissem. Pod taktovkou Roberta Kružíka zazní Beethovenův klavírní koncert číslo 4 a Dvořákova slavná symfonie z Nového světa. Koncert se uskuteční v Kongresovém centru Zlín od 19 hodin. V Pozlovicích dnes vystoupí skupina Poutníci, legenda české country hudby se svým programem nazvaným Přes 50 let na country scéně. Koncert se uskuteční v Pozlovicích v hotelu Ogar od 19:30. A ve Zlíně si dnes můžete užít magické rojení světlušek čelovkovitých, které umí rozsvítit nejenom trať ukrytou ve tmě, ale i životy nevidomých. Nezapomeňte vzít své blízké a přátele. Běhat po tmě má totiž smysl. Zlínský noční běh pro světlušku startuje na náměstí Míru ve Zlíně ve 20 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45, zaměřím se na podzim v pohledu meteorologů. Aktuální předpověď i tentokrát otevírám údaji měřících stanic.
1: Počasí.
0: 7 stupňů je teď v Kroměříži a ve Zlíně. 6 stupňů hlásí Staré Město, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Bojkovice, Luhačovice, Strání, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. V Holešově je to 8 stupňů, 5 stupňů vidím v Hošťálkové, ve Vizovicích, ve Vsetíně, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Štítná nad Bláří a Velké Karlovice uvádějí aktuálně 4 stupně. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno i lokální mlhy, kolem poledne a večer a potom odpoledne budou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť, případně i ojedinělé bouřky. Večer srážky a oblačnost částečně poleví, ubudou. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, k tomu povane slabý vítr jižních směrů, během dne pak mírný jihozápadní, postupně až západní, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou v těchto chvílích a bude to platit zřejmě po celé ráno místy mírně nepříznivé, během dne se upraví na dobré a biozátěž zůstává pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Empatický přístup a energie, kterou vyzařují od prvního momentu. Čeští reprezentační fotbalisté od pondělí poznávají španělské trenéry v čele se Santim Deniou. Promluví o tom za okamžik.

0: Čeští fotbalisté se seznamují s vizemi nového reprezentačního trenéra Santiho Denny. Španěl s nimi trénuje v Praze před vstupem do Ligy národů, ve které je čekají prestižní soupeři Chorvati, Angličani a mistři světa i Evropy Španělé. Stále jde ale, řekněme, o seznamovací fázi.
1: Prioritou Santiho Denny bylo od první chvíle co nejlépe poznat hráče, se kterými napřímo pracuje od pondělí. A platí to i opačně. Reprezentanti byli v očekávání.
2: Střed trošku s jiným světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moc vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
1: Říkal na začátku stoper Štěpán Chaloupek. Denia byl zvyklý s mládežnickými reprezentacemi Španělska vyhrávat. Pracoval s fotbalisty, kteří měli kromě technických dovedností odmala zažitý i jasný systém. Teď hledá cestu pro český národní tým.
3: The football is not only defense on offensive phase.
1: Záložník Roman Macek připomíná i lidskou stránku spolupráce, kterou zažil se Španěli už dříve při zahraničních angažmá.
4: Oni nějakou tou jejich kulturou, jakou energii dokážou vlastně vyzařovat od toho prvního momentu, tak je to vždycky do pozitivna, takže musím říct, že prvního momentu se mi potvrdilo opět to, když se budeme bavit o té lidské stránce, že ti Španělé dokážou být empatičtí.
1: Důležitou roli tak hraje i osobní přístup, o kterém mluvil třeba Ondřej Linger.
5: Jsme prohodili pár španělských slov. Protože něco jsem pochytil v Texasu. Jo, zatím super. Co jsem tak viděl, snaží se bavit s každým hráčem, takže to je velice důležité.
1: Jak se odrazí první týden spolupráce českých fotbalistů se španělským trenérem Santim Deniou, se ukáže v zápase v sobotu v Lize národů proti Chorvatsku. Mirko Vasič, Český rozhlas.
6: České písničky od rána do večera.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Novou technologii pro cestování hromadnou dopravou bez odbavení bude testovat Zlínský kraj. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková bude čestnou občankou Valašského Meziříčí. Každý čtvrtý student vysoké školy má sklony k depresím. Dnes bude více oblačnosti a srážky, na teploměru maximálně 14 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Zlínský kraj bude testovat ve veřejné dopravě novou technologii. Cestující má usnadnit cestování, nebudou muset myslet na nákup jízdenky. Novinku zavádí švýcarská společnost Fertig. Jejíž aplikace cestující můžou využívat místo klasické jízdenky. Společnost technologii otestuje ve Zlínském kraji a ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Po dvouletém zkoušení se má rozšířit do celé Evropy.
4: Díky novince lidé nebudou muset myslet na nákup jízdenky ani zapínat jízdu ve Fertiku přejetím prstem. Stačit bude stáhnutá aplikace běžící v mobilu na pozadí. Díky vysílačům ve vozech aplikace automaticky pozná, že člověk zrovna jede daným spojem, včetně toho, kde nastoupil a kde vystoupil. David Jabůrek, Český rozhlas.
2: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitele města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
5: No města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folklóru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Josef Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
2: Každý třetí vysokoškolák už někdy myslel na sebevraždu, ukázal to loňský monitoring Národního ústavu duševního zdraví, kterého se zúčastnilo téměř 19 tisíc studentů. Příznaky depresivity uvedlo 44% z nich a zhruba třetina řeší úzkosti. Šetření není reprezentativní podle výzkumníků, ale ukazuje na závažnost psychických obtíží mezi studujícími. Pomoc můžou nabídnout univerzitní poradenská pracoviště, která fungují na všech veřejných vysokých školách a poskytují psychologickou podporu. Pokračuje Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců.
6: To největší téma, se kterým přicházejí, jsou vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy. Dalším tématem je studijní neúspěch, sebehodnocení.
2: Americký prezident Donald Trump musí obnovit novinářům stanic CNN a MS Now a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Nařídil mu to federální soud. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce protiústavní. Agentura Reuters označila rozhodnutí soudu za Trumpův velký neúspěch v jeho boji proti důležitým americkým i světovým médiím.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu velká oblačnost, ráno místy mlhy. Během poledne začnou přehánky nebo občasný déšť, odpoledne výjimečně i bouřka, večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 14 stupňů a nyní na teploměru je 4 až 9, povane slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už má opět slovo Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Prudké zdražování nafty prodražuje provoz zlínských městských společností. Dopravnímu podniku teď pomáhá přechod na elektrické vozy. Kilometr elektrobusu ho vyjde zhruba na polovinu toho, co cesta dýzlovým autobusem. O tématu budeme mluvit už za chvíli a pak se zastavíme v Horní Lhotě na Zlínsku. Na místě, které dýchá staletími. Do Horní Lhoty se vydáme před 8:30 v dalším pokračování cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Teď je 8:05, později probuzeným jenom připomínám datum 24. září a přeju dobré čtvrteční ráno.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Nafta v Česku v srpnu meziměsíčně zdražila o 14,3%, nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Na některých čerpacích stanicích ve Zlíně teď litr stojí, a to asi víte, přes 50 korun. Rostoucí ceny pohonných hmot dopadají také na městské společnosti. Dopravnímu podniku pomáhá postupný přechod na elektromobilitu, technickým službám naopak rostou meziroční náklady o miliony korun.
1: Bílá plechová skřínka s displejem a připojeným tlustým černým kabelem. Na první pohled obyčejná nabíječka pro elektrobus je teď pro dopravní společnost Zlín Otrokovice jednou z cest, jak čelit drahé naftě, říká její ředitel Josef Kocháň, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
2: Vývoj cen nafty se mění daleko rychleji než vývoj cen elektřiny. V současné době můžeme říct, že jeden kilometr, který musíme zaplatit v elektrice na elektrobus, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
1: Cenu elektřiny má dopravní podnik dlouhodobě zafixovanou s městem. Podobně jsou na tom i zlínské technické služby. Naftu ale nakupují v kratších 14-denních intervalech a její zdražování se tak do jejich nákladů promítá rychle.
3: Pro představu technické služby Zlín nakupují přibližně 400 tisíc litrů nafty ročně.
1: Říká ředitel technických služeb Jakub Černoch.
3: Průměrná nákupní cena za loňský rok byla něco málo přes 30 korun. Teď už se blíží 50 korunám.
1: Zdražení pohonných hmot tak technickým službám navyšuje meziroční náklady o miliony korun.
3: Každá koruna zdražení na litr je pro nás 400 tisíc v ročním rozpočtu a pokud je to proti loňskému roku už téměř 20 korun, tak to jsou už vyšší jednotky milionů.
1: Obě společnosti proto postupně modernizují své vozové parky. Dopravní společnost za poslední rok obměnila téměř polovinu flotily o nové elektrobusy a bateriové trolejbusy. Část naftových autobusů si ale musí ponechat pro krizové situace a případné výpadky elektřiny. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Na řadu se dostávají informace z Brna, to znamená, že podrobně probereme další průběh počasí. Právě z tohoto důvodu je na druhé straně linky připravená meteoroložka Jitka Kučerová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak bude úterý probíhat v celkovém hodnocení? Čeká nás hodně oblačnosti?
2: Ano, ta oblačnost by během dnešního dne měla být velká, takže oblačno zataženo, toho oblačna spíš moc nebude, potom možná až během odpoledních hodin, teď hlavně to zataženo, skoro zataženo, i když i dopoledne se ještě na chvilinku možná to oblačno může objevit, no a zhruba kolem poledne a během odpoledních hodin budou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť, ty budou patřit okluzní frontě, která bude přecházet právě od toho západu během dnešního dne. V těch odpoledních hodinách se případně může objevit i ojedinělá bouřka. No a večer srážky a oblačnost, ale jenom částečně budou ubývat. V noci ještě občas nějaké ty přehánky se mohou stále objevovat. Teploty nejvyšší dnes také asi nízké, alespoň pocitově určitě 11 až 14 stupňů. Vítr slabý směru jižních, během dne mírný jihozápadní, postupně západní. No a večer se, nebo k večeru se vítr bude měnit, jak přejde ta fronta na severozápadní.
1: Jaké číslo najdeme v dnešní biozátěži?
2: Nejnižší, tedy mírná zátěž jednička.
1: Dál se hned podíváme na zítřek, co máme očekávat od počasí na konci pracovního týdne, tedy v pátek.
2: Zítřek bude také převládat větší oblačnost, ale spíše to v průměru bude takové nějaké oblačno, toho zatažena už moc zítra nebude. Ojediněle se ještě mohou objevovat přehánky a také může být zítra občas už i třeba polojasno, proti dnešku tedy té oblačnosti v průměru méně. To zítřejší polojasno hlavně ráno a dopoledne a potom znovu bude později večer a v noci na sobotu oblačnost obecně ubývat. Ráno zase chladné, 7 až 4 stupně a odpoledne zítra o něco výš než dnes, 14 až 17 stupňů, vítr slabý, severozápadní až západní.
1: Zaslechl jsem, že se má ještě o víkendu vrátit léto. Nahledněme na oba volné dny, jestli nám sobota a neděle skutečně přinese příjemné překvapení.
2: Oba ty dny, ano, měly by být slunečné nebo slunečnější, na nejvýš polojasno, spíše takové převažující skoro jasno, čili nějaká jenom drobnější oblačnost, ať už kupovitá nebo potom v neděli vysoká. Obě rána, jak sobotní, tak nedělní, mohou být provázeny nějakými lokálními mlhami. No a ty teploty půjdou pomalinku nahoru. V sobotu by to mohlo být tak mezi 16 až 19, možná i ke 20 stupňům. Ta neděle bude ještě o něco teplější. A vítr už bude směr měnit spíše na jižní.
1: Historii 24. září si necháváme na závěr. Prozraďte, Jitko, prosím, jaké rekordní teploty nám aktuální datum přineslo do Zlínského kraje.
2: Nejvyšší hodnota 32 stupňů byla naměřena v roce 1920 v Napajedlích a Huslenky Kychová měly nejnižší hodnotu, minus 2,5 stupně v roce 1970.
1: O počasí víme všechno, o podrobnou předpověď se tentokrát postarala meteoroložka Jitka Kučerová. Český rozhlas Zlín za bohaté informace děkuje, přejeme hezké podzimní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Je to pár dní, co Bohumil Galásek ze Zlína získal za dlouholetý přínos k rozvoji vzdělávání medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně. Ze zasloužilého pedagoga gymnázia Lesní čtvrť však stále vyzařuje skromnost. S člověkem s obrovským rozhledem, pedagogem a zlínským kronikářem Bohumilem Galáskem si budu povídat už 24. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: A z Itálie teď s Českým rozhlasem Zlín zase rovnou zpátky na Moravu, když máme 9 minut do 8:30. Dominantou horní lhoty na Zlínsku je kostel svatého Diviše a už více než 3 století v něm lidé odevzdávají Bohu své radosti i trápení. Do horní lhoty se vydala i redaktorka Silvie Pospíšilová, provázeli pracovník Národního památkového ústavu Radim Vrla.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Kostel je zasvěcený svatému Diviši. Ví se, proč si hornolhočtí vybrali právě tohoto světce?
3: Tak to se vůbec neví a je to jediné zasvěcení na Moravě. Je to záhada. Svatý Diviš byl pařížský biskup a někdy ve 3. století našeho letopočtu byl umučen. Byla mu sťata hlava. Je to jeden z národních světců Francie, ale na našem území se neví, že by byl nějakým oblíbeným světcem. Takže to asi zůstane navždycky záhadou.
2: Tak se pojďme podívat dovnitř.
3: Jdeme na to.
2: Tak a my už jsme uvnitř kostela.
3: Romantický kostelíček vesnický, jak kdyby vypadl z obrázku od Josefa Lady. Má obdélnou loď chrámovou a takový nižší presbytář. V západní části tady máme takovou podklenutou tribunu, krásnou, s kamennými sloupy. Na východní stěně presbytáře máme oltář se starým obětním stolem a s velice vzácným obrazem, kde je vyobrazen svatý Diviš. A je to dílo velice slavného moravského malíře Joži Úprky, který tady vlastně zanechal svoji stopu.
2: Jaká je jeho historie?
3: Tady byl obraz starý a byl už ve velice špatném stavu a v roce 1900 si ho Joža Úprka přišel prohlédnout a doporučil, aby byl v podstatě nahrazený novým obrazem. Farníci i otec Doležel se ale domluvili, že jsou na něj zvyklí a že je potřeba ho jenom opravit. Joža Úprka tenkrát pobýval na faře ve Velkém Ořechově, kde maloval. Obraz naložili na vůz a vezli ho do Velkého Ořechova. Obraz jim několikrát spadnul, že ta cesta byla hrbatá a ten žebříňák jako nějak se nadhazoval. A údajně, když ho dovezli na faru, takže tam zůstalo jenom drť nějakých olejových zlomků. Domluvili se, že namaluje nový, ale takový, jak byl ten starý. Úprka začal malovat, páter Doležel s Hornolhočany tam jezdil na kontrolu. Nikdy nejel s prázdnou, vždycky tam nějaká slivovica se vezla, takže to bylo, bych řekl, takové veselé rokování a obraz se přivezl zpátky do horní lhoty a právě nahody měl být vysvěcen. A teď se vyskytl velký problém, protože děkan obraz odmítl vysvětit, protože jsou na něm vyobrazeni dosud žijící lidé a že při jeho malování se žilo nevázaně.
2: Jak to vyřešili?
3: Naštěstí pozdovský děkan onemocněl a přijel jiný kněz vysvětit ten obraz, který vůbec nevěděl, co zatím je, takže tak přišel hornolhotský kostel k dílu slavného malíře.
2: Já mám tady k tomu kostelu osobní vazby a od dneška mi bude ještě milejší, než byl doposud.
3: Tak já jsem na tom stejně, tady jsme byli asi oba pokřtění a vlastně ten kostel, chvála Bohu, že je živý, že je plný na mších, vlastně, že je využívaný a myslím si, že i pro ty děcka, které teďka tady půjdou ke křtu a přejeme si, aby pro ně to byl kus domova, kus světa, který kolem sebe máme, toho dobrého světa.
2: Z horní lhoty Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Kostel svatého Diviše má kromě obrazu Joži Úprky ještě jednu vzácnost. Zvon, který byl ulitý už v roce 1649 pro původní dřevěný

0: den s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 8 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Zprávy vám přináší Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Zlínský kraj bude mít vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se zaměří například na zdravotnictví a sociální péči, vzdělávání, regionální rozvoj nebo spolupráci s průmyslem. Sídlit bude ve vědecko-technickém parku ve Zlíně a činnost má zahájit od ledna příštího roku.

0: Radnici ve Valašských Kloboukách se podařilo nově spustit vzájemné sdílení vyrobené elektřiny mezi městskými budovami, které jsou osazené fotovoltaikou. Vedle střech dvou budov městského úřadu nyní elektřinu vyrábí i poliklinika, kulturní dům Klobučan, mateřská škola nebo dům dětí a mládeže. Fotovoltaické elektrárny město zbudovalo v posledním roce za 4,6 milionu korun. Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Ty budou 9. a 10. října. Kde mají volit, zjistí lidé buď na úředních deskách nebo na obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. Do kin se dnes po 7 letech vrací Avengers Endgame, nejúspěšnější komiksový film všech dob. Snímek v roce 2019 uzavřel důležitou kapitolu filmového vesmíru studia Marvel a celosvětově utržel skoro 60 miliard korun. Aktuální promítání nabízí několik minut záběru navíc a cílem je také naladit diváky na chystané pokračování série Avengers s podtitulem Doomsday. Očekávaná novinka dorazí do českých kin 17. prosince. Dnes bude v regionu velká oblačnost, ráno místy mlhy. Během poledne začnou přehánky nebo občasný déšť, odpoledne výjimečně i bouřka, večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 14 stupňů a nyní máme 5 až 11 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový den vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnešní datum 24. září ještě připomenu přes oslavence Jaromíry. Toto slovanské jméno má velmi hlubokou historii, která sahá až ke staročeskému slovu jarý, tedy silný, prudký, bujný. Máme tu muže slavné svojí silou v doslovném překladu a to v počtu 31 tisíc, jak vidím v aktuální české statistice. Blahopřeju pánové a už vám k svátku posílám písničku Vabiho Daňka.

starý vlnec krev. Ten temný byl a ševelil dech větru z téblech trev. Do honecké neby pohleděl a v růze zůstal stát.

0: Pro dnešní potěšení v cukrárně zajdeme do roku 1989, kdy se oficiálně datuje vznik skupiny České srdce. Hned se začaly dít důležité věci a v podstatě okamžitě sestava svým projevem zaujala. U Suprafonu vydala svou první desku, která měla díky své originalitě nečekaný úspěch u posluchačů širokého věkového spektra. Následovalo zahraniční turné, taky po domácím území samozřejmě, koncerty v Německu, Rakousku, festival pořádaný západoevropskými hudebními médii v Budapešti. Přeskočím hodně let, kdy se v podstatě všechno dařilo, i když sestava nabírala a naopak propouštěla některé členy, to ale naštěstí vždycky přineslo jenom posun dopředu. Než pustím písničku, při které vám bude hned jasné, co České srdce hraje, napovím jednou větou. Projev spojuje melodický kytarový rock s inspirací keltskou hudbou, zjednodušeně řečeno.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu 8:45 dál si řekneme, jak bude dnešek probíhat z meteorologického pohledu, upřesním aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se v našem kraji teď pohybují mezi 5 a 11 stupni. Očekáváme velkou oblačnost, teď ve zbytku rána ještě lokální mlhy, kolem poledne a během odpoledne budou od západu postupovat přehánky nebo občasný déšť, případně se může ojediněle objevit bouřka. Večer srážky a oblačnost částečně ubudou. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Povane slabý vítr jižních směrů, během dne mírný jihozápadní, postupně západní, o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou stále ještě místy mírně nepříznivé, dál už by ale měly být dobré a biozátěž zůstává mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Zlínský pedagog a kronikář Bohumil Galásek několik desítek let vyučoval na gymnáziu Lesní čtvrť. Konkrétně český jazyk a dějepis obdržel za svou celoživotní práci medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky druhého stupně. A právě Bohumil Galásek bude hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Rozhovor si můžete poslechnout po 11. hodině. Za chvíli to budou srdcovky, Zdeněk Junák zamíří k mikrofonu hned po zprávách. Petr Uhřík přeje vydařený začínající den, mějte se milí posluchači hezky a doufám, že zítra půjdeme společně i do finále pracovního týdne.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Drahá nafta prodražuje provoz zlínských městských společností, které hledají úspory v modernizaci vozových parků. Sportoviště v Bystřici pod Hostýnem má nové LED osvětlení. Češi můžou od dneška získat volební průkaz pro říjnové senátní volby. Dnes bude oblačno, na teploměru maximálně 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Nafta v Česku v srpnu zdražila o více než 14%, nejvíc z celé Evropské unie. Na některých čerpacích stanicích ve Zlíně teď litr stojí přes 50 korun. Rostoucí ceny dopadají také na městské společnosti. Například zlínským technickým službám se kvůli nim zvyšují roční náklady o miliony korun. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice naopak pomáhá postupný přechod na elektrická vozidla. Jak výrazně tím šetří, popisuje její ředitel Josef Kocháň.
2: V současné době můžeme říct, že jeden kilometr, který musíme zaplatit v elektrice na elektrobus, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
0: Víceúčelové sportoviště na sídlišti v ulici Topolová v Bystřici pod Hostýnem má nové LED osvětlení. 8 9-metrových stožárů osvětlí celou plochu 60 x 36 metrů a prodlouží tak provozní dobu. Děti i dospělí teď mohou jednotlivá hřiště využívat i po setmění. Češi můžou ode dneška získat volební průkaz pro říjnové senátní volby. Díky němu můžou hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od senátních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. O volební průkazy můžou žádat i Češi v zahraničí. Místnost pro volby do obecního zastupitelstva změnit nejde. O obchodních otázkách nebo umělé inteligenci bude dnes ve Washingtonu jednat čínský prezident Xi Jinping se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Třídenní návštěvu Xi Jinpinga sledují další země východní Asie.
3: Jižní Korea chce zachovat rozsah obchodní výměny a zmírnit konfrontační tón vůči KLDR. Japonsko by rádo zůstalo největším zahraničním investorem na americkém trhu a Tchaj-wan zase věří, že jeho vojenskou ochranu nevymění Donald Trump za větší ekonomickou spolupráci s Pekingem. Diplomatické špičky všech tří zemí se proto už předvečer summitu sešly s americkými politiky ve snaze získat od nich příslib, že summit nakonec nebude čínským triumfem. Téma dalšího postupu vůči KLDR je dalším stěžejním zájmem všech tří východoasijských států. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno. Během poledne začnou přehánky nebo občasný déšť, odpoledne výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty budou 10 až 14 stupňů a aktuálně je na teploměru 5 až 11. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín jsou na řadě srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Kam dle jména v notesu přání k svátku přinesu? V řadě přání není díra, dnes slavíme Jaromíra. Spolu s ním pak v správné míře přejme ženě Jaromíře. Přání dejme správnou tečku, užijme si při tanečku. Snad vás rychle rozhýbu písničkami z archívu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 24. září roku 2026 a začíná nám podzim. Taky už je to cítit, venku se nám ochlazuje, i když meteorologové říkají, že ještě nějaké to babí léto se má dostavit a možná, že už začne koncem týdne. Než tohoto týdne. Když jsem se díval do kalendáře, ano, svátek mají Jaromírové a když se takhle rozhlédnu kolem sebe, tak mám v dohledu jednoho úžasného člověka, sportovce tělem a duší, ten, co říká, že hokej to je ta nejkrásnější hra na světě a taky mimo jiné leta jí hrál na té nejvyšší úrovni a to je pan Jaromír Meixner. Takže Jardo, pokud mě slyšíš, taky tobě vinšuji všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko, to je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím všechny v Českém rozhlase Brno, Zlín. Přál bych si, abyste nám zahrál 24. září k našemu výročí svatby 60 let. Nebylo to lehké. Moc jsme toho neměli a chtěli jsme vše tak, jak všichni mladí. Zabrali jsme špónu a makali. Dočkali jsme se klidu za ten ústupku od obou. Děčím za to manželce a děkuju moc. Mohla by to být skladba od Pavla Dobše, Brhlík a Sojka. Děkuji manžele Krištofovi za vzít.
0: No tak, moji milí Krištofovi, to víte, že rád vám zahraji. A taky vám vinšuji ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Manžel vybral písničku, takže už je tady Pavel Dobeš a Brhlík a Sojka.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ti odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Tak to byl Pavel Dobeš a jeho písnička Brhlík a sojka. Doufám, že písnička potěšila manžele Krištofovi z Havřic a taky vás všechny, kteří jste si právě teď naladili srdcovky Zdeňka Junáka. Podzimní nachlazení, ta už jsou zase tady. Člověk ráno trochu posmrkává, v poledne ho škrábe v krchu a večer už hledá deku a přemýšlí, kdo mu uvaří čaj. Dřív se při obyčejné rýmě často nezačínalo v lékárně, ale v kuchyni. Uvařil se čaj s medem a citronem, někde lipový nebo bezový, jinde se vytáhla cibule s medem. A když bylo opravdu potřeba člověka postavit na nohy, přišel na řadu vývar. Samozřejmě rýma se tím neurazí a neodejde hned. Ale teplé pití, klid a něco dobrého do žaludku většinou člověku uleví. Nejtěžší bývá právě ten klid, protože tělo říká, lehni si. A my mu odpovídáme, nemám čas. Jenže tělo má jednu takovou vlastnost. Když ho neposlechneme, umí si ten čas zařídit samo. Já mám svoji novou teďkom šéfovou, co se týče srdcovek, paní Kristínku Zapletalovou, a ona vždycky, když tady mi dá ten nějaký příspěveček, tak mi k tomu dopíše. Tady třeba mám, a co Zdeněk a jeho domácí lékárnička. Ale pozor, žádná konkrétní vyjádření, žádné konkrétní produkty, aby nešlo o skrytou reklamu. Tak, a teď baborať. Co mám vám poradit, protože já mám svoji lékárničku, ale to nemůžu jmenovat, protože to bych dělal reklamu. Ale vrátil bych se třeba, dejme k tomu vývaru. Moje babička, když tedy na někoho šlo to nachlazení, tak vařila česnekovou polívku, ale takovou tu klasickou. Do talíře dala takovou, dejme no, kávovou lžičku sádla, k tomu dala patřičné množství rozdrceného česneku a zalila to vřelou vodou. K tomu připravila nějaké ty z chleba, jak se říká, krutonky, to se do toho nadrobilo a to se jedlo. A to byla opravdu polívka česneková, ne jako dneska. Dneska si dáte v restauraci česnekovou polévku a ono to víceméně ani kolem česneku nešlo. Jak je to chudé na ten česnek. Takže česnečka vedla. Opravdu to je pro mě jako úžasný lék, ale já jsem si na základě různých rad mé babičky vybudoval, bych řekl, takovou zajímavou imunitu. Já na nějaká nachlazení, já to teda klepu, aby mě to hned zítra nesklátilo, já na nějaká nachlazení prostě netrpím. A když už na mě něco leze, tak si uvařím, tedy udělám speciální koktejl. A tady ajta policajta nemůžu jmenovat. Nemůžu to říct, protože to bych dělal reklamu, ale jednou, až budu bohatý, tak ho začnu vyrábět a budu ho dodávat do sítě obchodní, aby byl pro vás, pro všechny, moji milí. A to, když na mě něco malého leze, tak já si udělám tento svůj speciální koktejl, večer lehnu, zachumlu se do přikrývky a já totiž se výborně potím. Nemám problém. Během noci se minimálně dvakrát, třikrát převléknu a ráno jsem jako znovu zrozený. Tož tak, moji milí. Takže já vám přeji, aby se vám nachlazeníčko, rýmečka, aby se vám vyhýbala. Já vím, že dneska pohybujeme se v tramvajích, v autobusech, na pracovištích lidí jako máku. Teď jako jeden trošinku je má rýmečku, ale do práce jde stejně, protože tam, jak se říká, musí být, bez něj by to nešlo. No a kýchá, smrká a prostě nakazí ty ostatní. A nebo vy, co máte malé děti, ještě chodí do školky, tak to taky dítě ze školky ledasco, jak se říká, přitáhne domů, že jo, děti kýchají, protože maminka to tam strčí, protože to dítě nemá kam dát, já tomu rozumím, tak ho dá do té školky a dítě kýchá, smrká a pak toto vaše pacholátko přitáhne domů a už kýchá a smrká celá rodina. Takže, moji milí, přeji vám, aby to kýchání, smrkání a nachlazeníčko se vám vyhýbalo obrovským obloukem. A už vám pouštím, no ano, to je příhodná písnička, jako za mlada.
2: Český rozhlas Zlín.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Písnička dozněla a já tady mám další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takto. Dnes je tomu 660 let, kdy si řekli naši rodiče Eva a Antonín Brzoňovi své ano a dali se na společnou cestu životem. Jejich synové Petr a Pavel se svými rodinami jim přejeme ještě mnoho pěkných roků prožitých ve zdraví a spokojenosti na tomto světě a děkujeme za vše, co celý život pro nás dělají. A tak na oplátku zase my dnes pomáháme jim. Ještě jednou moc za vše děkujeme a přejeme do dalších let jen to nejlepší. Prosíme o pěknou písničku. Prosíme, zahrajte písničku, kterou zpívá Eva a Vašek. Je to Bílá orchidej. Děkujeme za odvysílání a přejeme i vám všechno nejlepší. Brzoňovi. Tož, moji milí Brzoňovi, to víte, že rád zahrají pro vaše rodiče a taky se řadím do toho dlouhého zástupu gratulantů a vinšuji jim ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrali jste písničku, takže už je tady Eva a Vašek a jejich Bílá orchidej.
1: Český rozhlas Zlín, písni

To byla skupina Queen a já mám pro vás čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších předních operních pěvců. Tak. Čtvrteční indicie tedy zní. Pokud je od někud z historicky dobrý rozhled, ne, promiňte, tady je nějaká chyba. Tady je chyba. Pokud je od někud historicky dobrý rozhled, tak odtud. Opakuji čtvrteční indicii. Pokud je od někud historicky dobrý rozhled, tak odtud. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím písničku.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jízda králu, skupina Javory a sourozenci Hanka a Petr Ulerichovi. Tak, no, za minutu 15:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy. A to je, to mi napsal můj výborný příznivec, úžasný člověk. On se nemusí ani podepisovat. No, schválně poslouchejte. Zdravím, pane Junáku, vás a všecky okolo vás a super rádíku Brnéčko. Chtěl bych nechat zahrát všetkým našim známým, kteří dojeli do Bzenečka na slavnosti vína. Jsou to bezva Čechůni, super Slovačiska a hlavně manželé Růčkovi. Všetkým přejem enom to nej. Děkuju moc a majte se enom krásně. Asi už víte, kdo to psal, tož už se ani nepodepisuju. Ještě jednou majte se. A já vám to řeknu, kdo to je. To je můj milý posluchač pan František Plevůj z Moravského Pejska. Naposledy jsme se viděli v Uherském Hradišti, ale předtím jsme se viděli v Buklovicích. Je to nesmírně činorodý, úžasný člověk, takový rtuťovitý, je s ním nádherný pokec, jak se říká a tak dál. Františku, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno z mailové adresy a to zní takto. Po delší době se ozývám s přáním zahrát písničku Pro radost pro paní Marii Kittnerovou. Má ráda písničky Karla Gotta a bude to tentokrát Kam se schoulíš. Tu píseň v rádiu nehrají, je tam senzační solo saxofonu. Srdečně vás zdravím a děkuji. Hana Vaňková. No tak milá paní Haničko, trošku nám křivdíte, hrajeme tuhle tu písničku, to můžu vám říci, protože já jsem u každých srdcovek, no ale samozřejmě asi to není tak často. Takže, moji milí, přáníčka byla vyslovena, paní Hana vybrala písničku, takže Karel Gott, Kam se schoulíš?
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nuž, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 24. září pomaly lililinku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Poněkud je odněkud historicky dobrý rozhled, pak odtud. Opakuji. Pokud je odněkud historicky dobrý rozhled, tak odtud. Tak to byla čtvrteční indicie. No, zítra bude poslední, ale tam už snad všem nám to bude jasné, jak to má dopadnout a co vlastně ten Miloš Šenkýř po nás chce. Než se s vámi úplně rozloučím, tak jen připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale samozřejmě to všechno mi musíte dát vědět. Pokud se vám nechce psát, máte k dispozici telefonní číslo 737 250 358, dovoláte se na záznamník, ten je k dispozici non-stop a tam, když namluvíte svůj vzkaz, dostane se to ke mně. Nebo pak máte další možnost, a to je e-mailová adresa srdcovky@rozhlas.cz, a nebo mě to můžete dát vědět přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. Pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát vždycky vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do scénáře, jak se říká, zprodukovat, všechno nachystat a podobně. Protože těch žádostí se někdy nahromadí opravdu hodně a hodně. A pokud to jde, tak samozřejmě vám přáníčko splním. Jistě, měl jsem teď takovou malou výtku, že tedy taky si napsali písničku, ale předběhli je jiný posluchač nebo posluchačka a tak na jejich písničku nevybilo. Takže já se omlouvám, není možno splnit všechna přání, protože to opravdu by nešlo. Takže vždycky to beru tak, kdo se dovolá první, nebo ten vzkaz mně přijde jako první, tak toho prostě upřednostním a tomu tu přáníčko splním. Tak, dneska máme už podzim, dávejte na sebe pozor, mimo jiné taky jsem měl takový malý příspěveček a o tom nachlazení a o té rýmečce, abyste prostě dávali na sebe pozor, pijte teplý čaj, jsem tam nějakou tu štamprličku, co třeba, no nebo svařené víno, taky je dobré. Takže mějte se moc hezky a zítra po 9. hodině se na vás budu opět těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Industriální výstava žně designu v Bílovicích představí výrobky 20 evropských značek. Centrum Zlína zítra večer rozsvítí tradiční lampionový průvod. Soud dnes projedná žalobu společnosti Seznam.cz na premiéra Babiše. Dnes bude oblačno se srážkami, na teploměru maximálně 14 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. V Bílovicích na Uherskohradišťsku dnes začíná čtvrtý ročník industriální výstavy žně designu. V areálu společnosti EGOE se představí výrobky 20 značek z několika evropských zemí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například volant vozu Škoda, nářadí Bosch, cyklistické vybavení švédské firmy Thule nebo půl litr navržený pro pivovar ve Velkých Popovicích.
2: Výstava připomíná také stoletou historii stavebnice Merkur. Společnosti Okula a Optika připravili pro žně designu brýle využívající nové materiály a výrobní postupy. Český startup Groovia pak předvede modulární hydroponický systém Oliver určený pro domácí pěstování. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Pátek večer se lidé ve Zlíně můžou zapojit do tradičního lampionového průvodu. Ten vyjde v 7:30 od památníku Tomáše Bati přes Gahurův prospekt a náměstí Práce. Zamíří ke zlínskému zámku. U zámku pak průvod zakončí vystoupení z ohně a plamenomety. Akci pořádá Kulturní centrum Živý Zlín letos po 11. V minulých letech se do průvodu zapojili stovky lidí a jeho délka přesáhla 1 kilometr. Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouští se ho i v případě, že hrají na nelicencované online kasínu a přitom se natáčejí na sociální sítě, kde sdílejí taky odkazy k registraci. Podle mluvčí rezortu Gabriely Krušinové jim za to hrozí pokuty.
3: Ministerstvo financí apeluje na všechny influencery a tvůrce obsahu, aby byli při přijímání spolupráci obezřetní. Propagace nelegálních hazardních her není jen další výnosná spolupráce, ale je to porušení zákona, které pro ně může mít vážné následky. Influencerům hrozí pokuty v řádech milionů korun a zablokování účtu na sociálních sítích.
0: Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Firma, která provozuje zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapuciánová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu velká oblačnost. Během poledne začnou přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty naměříme 10 až 14 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré dopoledne vám všem, kteří nás posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Je středa, je čtvrtek 24. září, ano, naposledy jsme se slyšeli už velmi dávno a jsem velmi ráda, že vám můžu popřát opět dobré dopoledne. Dnes vás tady bude vysíláním provázet Markéta Macháčková. Ano, je čtvrtek a to je čas, kdy po 11. hodině přivítáme opět zajímavého hosta z řad kultury nebo společenského života. A dnes to bude po 11. hodině bývalý zlínský kronikář a především pedagog, který za katedrou strávil více než 5 let a na začátku září byl oceněn za dlouholetý přínos k rozvoji vzdělávání ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Bohumil Galásek ze Zlína Malenovic. Už se teď na něj velmi těším. No ale předtím vám ještě prozradím, na co se můžete těšit v té první hodince, a to po 10. hodině. O 10:30 vás pozveme na hody v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Tak se těšte na to, co vám dnešní dopolední vysílání přinese. Zůstaňte s námi a vyhutnejte si písničku Valdemara Matušky.
1: Český rozhlas Zlín.

Na vlnách Českého rozhlasu Zlín teď dospívala zpěvačka Lenka Filipová. A na řadě je samozřejmě recept, stejně jako každý den v našem dopoledním vysílání. Klasický vepřový nebo kuřecí řízek v trojobalu jistě znáte, ale co řízky z vepřového bůčku? Naše babičky a dědové mu taky říkali sedlácký řízek. No a protože je tučnější než jiné vepřové maso, udrží si dlouho šťavnatost a je prý chutný i za studena. Ano, přesně tenhle recept vám díky paní Bohuslavě z Poličky, který nám zaslala, dnes nabídneme. Co na řízek tedy budete potřebovat? Libový bůček, mouku, vejce, samozřejmě strouhanku, směs koření adžika a grilovací koření podle chuti. Ještě jednou zopakuji, libový bůček, mouku, vejce, strouhanku, směs koření adžika, grilovací koření podle chuti. Přesné množství v receptu dnes nenajdete, protože je skutečně podle toho, kolik budete dělat porcí. Takže suroviny navážíte dle svých zkušeností. Plátky z libového bůčku naklepeme, osolíme, okořeníme. Já používám koření adžika, popisuje nám v e-mailu posluchačka Bohuslava. Obalíme poté v trojobalu a usmažíme. Usmažíme, dokud je řízek pěkně dozlatová a než je měkký. No a nezbývá tedy, než popřát tradičně dobrou chuť a ještě poznamenám, co v receptu nebylo. Samozřejmě je výborný s vařenými brambory maštěnými máslem. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Zlín, je čtvrtek 24. září a dnes se dozvíte v našem vysílání také, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy. Víte to? Do historie se už za chvíli podíváme s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Po letních prázdninách přivítali divadelní a koncertní sály opět natěšené diváky a posluchače. Tento fakt zohledníme mimo jiné i v našem zářijovém souhrnu kulturního dění v kraji. O nové sezóně Městského divadla Zlín promluví umělecký šéf Patrik Lančarič, do Slováckého divadla v Uherském Hradišti nás pozve ředitelka Libuše Habartová a program 81. sezóny Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů představí ředitel Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si v neděli 27. září po 17. hodině další vydání měsíčníku Na túře v kultuře s Pavlem Vackem.
2: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Naší souhody? Naše. Toto volání krojovaných slýcháme při bujarém hodovém veselí. No a období hodů začíná už před prázdninami. Třeba v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku slaví hody už začátkem května, ale hlavní vrchol nastává teď během září a října. Proto vás už za chvíli pozveme do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku, kde se hody konají už tento víkend.

0: Doposlouchali jsme takovou letní melodii, ale protože je léto už pomalu za námi a počas se sklizně přichází poděkování za úrodu a hodové veselí, tak i dnešní kulturní tip bude ve znamení hodů, protože poslední víkend v září se hody s právem tradičně konají také v Kunovicích na Uherskohradisku. A já už mám na telefonu vedoucí Kunovického informačního centra Veroniku Horákovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Paní Horáková, dnes je čtvrtek, hody jsou tedy za dveřmi, tak se rovnou zeptám, obecní cedule na začátku a na konci Kunovic už jsou nazdobeny?
1: Zatím ne, městské cedule čekají na ozdobení až na zítra, tedy v pátek až těsně před vypuknutím hodového veselí, ale jinak jsou samozřejmě přípravy u nás v Kunovicích na hody v plném proudu. Krojovaná chasa už má kroje nažehlené a město se pomalu a postupně obléká do hodové výzdoby.
0: No tak to je krásné, no a kde všude tedy o víkendu to ožije hodovým veselím a programem?
1: No, Kunovice nám o víkendu budou žít opravdu na každém kroku. Kromě tradičního hodového průvodu městem bych určitě všechny ráda pozvala také na naši originální výstavu obrazů s názvem Pět autorů v jednom prostoru. Výstava bude zajímavá tím, že představí pět autorů, kteří jako děti vyrůstali v jednom činžovním domě tady u nás v Kunovicích. Vernisáž výstavy se uskuteční už v pátek 14 hodin ve společenském sále Panského dvora a výstavu si poté budete moci prohlédnout samozřejmě celý hodový víkend.
0: No a co bude takovým nejočekávanějším bodem sobotního programu? Bude to krojovaný průvod podle vás?
1: No tak samozřejmě to bude krojovaný průvod a krása našeho kunovského kroje. Sobota začne tradičně ve 13 hodin mší svatou za hodovou chasu, potom se průvod přesune do ulic města a za doprovodu dechové hudby Stříbrňanka projde všem ulicemi města. Od 13 hodin budou pro návštěvníky potom připraveny také vystoupení na nádvoří Panského dvora, doplněné tradičním jarmarkem. A v 17.30 pak průvod městem vyvrcholí před radnicí, kdy bude žádání chasy o hodové právo. A večer od 8 hodin jste samozřejmě všichni srdečně zváni na tradiční hodovou zábavu do sportovní haly.
0: Ještě informujte naše posluchače, co nabídnou hody v neděli.
1: No tak neděle patří u nás v Kunovicích především tradičnímu vození berana. Tradiční vození berana to je vlastně starý hodový zvyk, kdy beran ve vozíku symbolizuje plodnost, sílu a úrodu. A v Kunovicích ale už několik let tedy nevozíme živého berana, ale jeho slaměnou podobu. Vození berana po ulicích města má na starost samotná hodová chasa, kterou s tím hraním a zpěvem doprovází cymbálová muzika Lintava. Je to krásná tradice, kterou stojí za to vidět opravdu na vlastní oči, takže tímto jste všichni srdečně zváni.
0: Výborně, a pojďte nám ještě něco málo k tomu vození berana říct, protože to rozhodně nemají v každé obci.
1: Opravdu v každé obci nemají. Je to zvyk, který je vlastně zakořeněný tady na Slovácku, na Zlínsku. A co já osobně vím, tak se vozíval i živý berán, ale to bylo před několika lety nahrazeno právě tím tou slaměnou podobou tady u nás v Kunovici. Takže aktuálně se vozí ve vozíku vlastně, nebo někdo to vozí na žebřiňáku, slaměný barán nebo jeho podobí v umělé podobě, takhle.
0: Určitě stojí za to vidět. No a kromě folklorního programu, vy ale zvete v neděli o hodech i na koncert odpoledne, tak povídejte.
1: Ano, je to tak. V neděli nás kromě vození, tradičního vození berana čeká i od 14.30 na nádvoří Panského dvora koncert mladého nadějného hudebníka Tadeáše a jeho skupiny Maybe Amy. Takže hody si u nás v Kunovicích užijí nejen milovníci folkloru a tradic, ale také ti, kteří mají rádi současnou hudbu.
0: Zve nás na tento víkend do Kunovic na Uherskohradišťsku na jejich hody s právem. Veronika Horáková, vedoucí informačního centra. Paní Horáková, tak my přejeme, ať se vám všem v Kunovicích hody vydaří.
1: Moc děkujeme a tímto jste všichni srdečně zváni k nám do Kunovic na hody.

Rádi byste do domácího jídelníčku zařadili černou čočku, kterou naleznete pohodlně ve spoustě obchodů, především tedy ve zdravých výživách, ale nevíte přesně, jak na ni? Je to snadné. Za chvilku vás to naučí naše dnešní babské rady.

0: České rady.
1: Černá čočka beluga, pojmenovaná podle své podoby s drahocenným kaviárem, je právem považována za super potravinu. Navíc je přirozeně bezlepková. Černá barva je dána vysokým obsahem antioxidantů, konkrétně antokyanů, což jsou stejné látky, které najdeme například v borůvkách nebo červeném víně. Díky těmto antioxidantům přispívá černá čočka k boji proti volným radikálům v těle. Tím pomáhá chránit buňky před poškozením a stárnutím. Je bohatým zdrojem klíčových vitaminů a minerálů. V kuchyni černá čočka nevyžaduje namáčení. Na vaření použijte poměr vody k čočce 2:1, přiveďte ji k varu, poté snižte teplotu na mírnou, přikryjte pokličkou a vařte přibližně 15 minut. Osolte ji až na samotném konci vaření. Chcete-li zvýraznit její chuť, přidejte k ní do vody bobkový list, stroužek česneku nebo kolečka cibule.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Je 10 hodin 51 minut a za necelých 9 minut už bude čas na aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín, které vám přinese moje kolegyně Barbora Hejtmánková. No a hned po zprávách, tedy v 11 hodin a 4 minuty, usedne do křesla můj dnešní host, kterým je pedagog, kterého znají stovky studentů, které učil za svého dlouholetého působení na zlínském gymnáziu Lesní čtvrť, pan Bohumil Galásek ze Zlína Malenovic. No a já už se na rozhovor s ním velmi těším. Tak zůstaňte s námi. Krásné dopoledne vám přeje Markéta Macháčková. Naslyšenou po zprávách.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji vznikne 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj pomůže obcím s náklady na potřebnou infrastrukturu. Silnice z Hluku do Boršic u Blatnice je ode dneška uzavřená. Podnikatelé v září o něco méně věřili české ekonomice. U spotřebitelů se důvěra naopak zvýšila. Dnes bude oblačno, na teploměru do 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Zlínský kraj rozdělí mezi obce a města přes 24 milionů korun na projekty spojené s výstavbou nového bydlení. Peníze půjdou například na komunikace, parkování, veřejná prostranství nebo bezpečnější trasy pro pěší a cyklisty. Samotnou výstavbu bytů kraj nefinancuje, obcím ale chce ulevit od dalších nákladů. Celkem díky podpořeným projektům vznikne 66 nájemních a sociálních bytů. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
3: Chceme obcím ulevit od nákladů na projekty, které s novým bydlením souvisejí, aby mohli více peněz využít na samotnou výstavbu. Cílem programu je usnadnit vznik nových bytů a zároveň vytvořit pro jejich obyvatele kvalitní podmínky pro život.
2: Řidiči ode dneška neprojedou po silnici z Hluku na Uherskohradišťsku do Boršic u Blatnice. Důvodem jsou opravy 500-metrového úseku komunikace od křižovatky v Boršicích směrem na Hluk. Silnice bude kompletně uzavřená do úterý 29. září. Objízdné trasy v obou směrech vedou přes Slavkov a Dolní Němčí. Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Před 3 lety ho soud poslal na 5,5 roku do vězení za podporu a propagaci terorismu. Během covidové pandemie Čermák veřejně vyzýval k násilí na politicích. S jeho propuštěním souhlasila i státní zástupkyně. Rozhodnutí je pravomocné. Čermák u soudu svého jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
4: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou a soud shledal, že je možné odsouzeného propustit, že tam je prognóza vedení řádného života do budoucna a ještě to bylo pojištěno tím, že mu byla stanovena delší zkušební doba a vysloven dohled probačního úředníka.
2: Důvěra v českou ekonomiku v září meziročně klesla o procentní bod na 99,5 bodu, níž byla naposledy loni v dubnu. Snížila se u podnikatelů ve všech odvětvích, kromě obchodu. Důvodem je hlavně výrazné snížení poptávky v průmyslu. Naopak u spotřebitelů se důvěra oproti srpnu zvýšila. Zmenšily se totiž jejich obavy ohledně hospodářské situace.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno, odpoledne čekejte přehánky a déšť, večer bude ustávat. Nejvyšší teploty budou 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nákladní auto havarovalo u hustiska Solanec na silnici 481. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a pokračuje dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Milí posluchači, já vás opět zdravím ze studia Českého rozhlasu Zlín. Je čtvrtek 24. září a je krátce po 11. hodině. No to je čas, kdy se vždycky zdravím se svým hostem a bude tomu tak i dnes. Do studia naproti mě se posadil Bohumil Galásek ze Zlína Malenovic, bývalý kronikář Zlína, ale především pedagog, který za katedrou strávil podle mě neuvěřitelných 58 školních let. Pane Galásku, já vás vítám ve studiu a moc děkuji, že jste přijal mé pozvání a že s námi strávíte ve studiu tuto dopolední hodinku.
6: Děkuji, dobrý den, děkuji za pozvání.
5: My také děkujeme, že jste za námi přišel a věřím, že ještě bude čas se o všem rozpovídat. Teď si ale pustíme písničku.
6: Děkuji.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Dospíval Jiří Suchý na vlnách Českého rozhlasu Zlín tuto krásnou starou píseň. A tato píseň tady není dnes náhodou, protože si ji přál můj dnešní host, Bohumil Galásek ze Zlína Malenovic, dlouholetý pedagog a průvodce studentů jejich školním životem a vzdělávání, Bohumil Galásek. No a s panem Galáskem si dnes budu povídat o spoustě věcí, ale napřed se ho tedy zeptám, proč právě Jiří Suchý a tato písnička?
1: No, protože když začal působit, tak to byl doslova zázrak v tehdejší době, nebo jsme se učili hlavně budovatelské písně a podobně. Ne, že by byly melodicky špatné, ale toto bylo něco jiného. A najednou se tady objeví muž, který budil pozornost kladnou i zápornou. A u nás v tehdy mladších nebo mladých budil tu kladnou.
0: A bylo to určitě velké osvěžení
1: no,
0: v těch časech.
1: Neuvěřitelné.
0: No ale neuvěřitelný je i věk, kterého letos Jiří Suchý dosáhl.
1: 95.
0: A přesně tak. A já také ráda vzpomínám, když jsem ho nedávno viděla na letní filmové škole v Uherském Hradišti ano. A byl stejně čilý a činorodý, tak jako jste vy, pane Galásku. A právě proto Děkuji. Jste tady se mnou ve studiu. Vy jste totiž letos v září byl oceněn Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy za váš přínos k rozvoji vzdělávání. No a já se k tomu samozřejmě musím vrátit, protože je to aktuální událost, teď v září se to stalo. Tak jaké to pro vás bylo osobně přebírat takovou cenu?
1: Pořád se z toho vzpamatovávám, protože nikdy jsem nepředpokládal, že bych dosáhl nějakých takovýchto pedagogických výšin a když jsem se to poprvé dozvěděl, tak jsem, protože mě to volali telefonicky, tak jsem řekl, promiňte, vy máte asi špatné číslo, když se ozvalo v telefonu tady ministerstvo školství. A já jsem říkal, promiňte, vy máte asi špatné číslo. Já si to nemyslím, říkal mi ten pracovník, který mi to volal. A zkrátka nevěřil jsem tomu.
0: Ano, to dokládá jenom vaši skromnost, protože i dostat vás sem do studia bylo velmi těžké, protože sice jste přišel rád, ale říkal jste, ale vždyť, kdo by mě chtěl zase poslouchat? A já si myslím, že bude chtít. No tak jaké to tedy bylo přímo při udělování?
1: Tak jako ta zpráva byla neuvěřitelná, tak neuvěřitelný byl vchod do Lichtenštejnského paláce. Pokud to někdo nezná v Praze, tak to tak je to naproti Verichovy vily, kolem které jsem chodíval se studenty na exkurze, ale netušil jsem, že bych někdy mohl vejít dovnitř. A když jsem se tam ocitl, doprovázel mě při této příležitosti náš syn a naše dcera, byl jsem rád, že byli se mnou, protože když jsem stál před křišťálovým lustrem, který zdobí ten hlavní sál, tak bych moc slov asi neřekl. Naštěstí, jak říkám, byli tam tito dva mý ochránci, kteří se o mě vzorně starali.
0: Takže cenu jste nakonec převzali, když věřím, že pod tíhou toho okamžiku to bylo všechno náročné.
1: Samotný ten akt předávání mě nadchl, jako jistě všechny přítomné. Bylo nás tam 23, kteří toto ocenění dostali a nevycházel jsem z úžasu, co dokáží dnes třeba mladí lidé, protože to bylo proloženo třeba krásnými hudebními vstupy, zpěvem, měl koncertní výstup, smyčcové vystoupení, smyčcového orchestru a tak dále.
0: Bylo to tedy ocenění těch neuvěřitelných 58 školních let a já bych se proto chtěla zeptat, kdy jste vlastně odešel takzvaně do důchodu?
1: V roce 2000,
0: No vy musíte nahlédnout, protože už je to opravdu dávno.
1: V roce 2009.
0: V roce 2009.
1: A jenomže to jsem odešel z gymnázia, tam už nebylo hodin a chtěl jsem si užívat důchodu. Jeden kolega mi volá, že potřebuji zástup za těhotnou kolegyni, takže na 3 měsíce, že by potřebovali zástup a že pak můžu užívat důchodu. Dostal jsem se potom, tak jsem začal učit na pedagogické a sociální škole a byl jsem tam 10 let, takže 3 měsíce se prodloužily. A na závěr jsem potom ještě byl rok na gymnáziu, kdy jsem zase zastupoval nemocnou kolegyni, která se vrátila a...
0: To jsme, pane Galásku, u konce vaší kariéry, ale my se ještě po písničce dostaneme samozřejmě na její úplný začátek.
1: Ano.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín ve čtvrtek 24. září se mnou s Markétou Macháčkovou a také s mým dnešním hostem s Bohumilem Galáskem ze Zlína Malenovic. Dlouholetým kantorem, také bývalým zlínským kronikářem. No ale my se teď samozřejmě zastavíme u jeho pedagogické práce. Skončili jsme v tom okamžiku, kdy vlastně jste odešel do důchodu, ale vlastně neodešel, ještě dál jste 10 let učil, pokud to říkám správně. Ano. No ale pojďme k tomu, kde to všechno začalo. Vy jste totiž učil v Popovicích a v Bílovicích na základních školách. A mě by zajímalo, s jakou vlastně myšlenkou a představou jste do kantorské práce tehdy nastupoval.
1: Byli jsme vzděláni takže já jsem byl na absolvoval gymnázium, ale pak jsem šel ještě do jednoročního učebního, tehdy se to jmenovalo jednoroční učební kurz pedagogický ve škole, na pedagogické škole v Holešově. A můžu říct, že to byl úžasný rok, který po stránce znalosti a předávání znalosti ze strany učitelů nám, žákům, byl tak, že nás metodicky připravil tak, že jsme mohli na národní škole začít učit.
0: Teď vás přeruším, vy jste to ale potom tady zúročil v těch Popovicích, v Bílovicích, a protože tady vidím před sebou vaši první přípravu, krásný starý černý sešit, na kterém je napsán rok 1957,
1: ano.
0: Takže předpokládám, že to byl ten váš první školní rok. Tak s jakou představou o učení jste do toho vstupoval a teď vlastně po těch skoro 60 letech učení už víte, o čem to učení je, tak jak se proměňovala ta představa?
1: No, vstupoval jsem tak, že se budu snažit naučit na ranní škole všechno to, co žáci mají, to, co měli, co bylo obsaženo v osnovách, a snažil jsem se využít, jak jsem před chvíli podotkl, všechno to, co jsem se naučil ve škole. Byly to neocenitelné vědomosti a pokyny, které nám kolegům dávali naši starší kolegové. Já jsem učil v Popovicích potom i 2 ročníky naráz třeba, a to byla největší škola, protože každá polovina vždycky pracovala, druhá polovina se učila.
0: A také vlastně jako mladý učitel zvládnout tolik dětí muselo být náročné.
1: Ano, ale bylo těch dětí tehdy bylo vždycky tak 25, 28 a skutečně, když mi jim něco řekli, tak to dělali. Neměli žádná jiná lákadla, jako je dnes. Nevím, jak to zvládají dnes kolegové, kde ještě učí na nějaké třeba 2-3, jsou v mnohem těžší situaci, než jsme byli my. Ale měli jsme radost, že se nám to daří, a když si na mě ještě někdo dnes z těch žáků vzpomene, tak jsem rád, že si vzpomene na to, že jsme dělali to nebo ono.
0: Vy jste poté z těchto malých obcí přestoupil do Zlína, potom jste putoval samozřejmě na gymnázium Lesní čtvrtě, kde jste zakotvil na dlouhá desetiletí.
1: 30 let jsem tam byl.
0: Jak se dějepis a literatura vlastně dá pojmout netradičně? Samozřejmě se dají učit jako suchá data a jména, a nebo také použít příběhy lidí. Jak jste k tomu přistupoval vy? Co bylo takové vaše gro toho učení?
1: Ano. Z Popovic jsem přeskočil na rok do Bílovic a pak hned tady na sportovní školu, základní sportovní školu ve Zlíně. Tam jsem byl 8 let a v 72. roce jsem nastoupil na gymnázium. Jak skloubit? Protože pod vlivem svého tatínka a i maminky jsem rád četl, tak jsem se snažil. Tatínek velký sběratel detektivních románů, tak jsem se snažil využít zase tady těchto zkušeností.
0: Snažil jste se přivádět děti ke čtení, studenty?
1: Vždycky jsem i při staré literatuře jsem se jim snažil dokázat a ukázat, že i tato mnohem, mnohem vzdálenější díla nám mohou něco přinést. A hlavně, že udržovala češtinu nebo český jazyk tak, že dnes s ním stále ještě mluvíme. To bylo pro mě takové vhodítko důležité, kterého jsem se neustále držel, nebo snažil držet.
0: Jaké to ano, potom bylo ale za doby nesvobody, za socialismu, kdy třeba mnohé věci nebyly dostupné?
1: To bylo pro nás nejtěžší, protože v tehdejší vedení státu to udělalo Lišácký. Autoři, o kterých jsme nemohli učit, nebo kteří byli nepohodlní, tak zkrátka nebyli v osnovách uvedeni. A dostávali jsme se do situace, kdy se žáci ptali, a vy jste toho Vasulíka nebo toho Kunderu nečetl?
0: Co jste odpověděl?
1: Samozřejmě, četl. A proč se o něj tedy neučíme, když říkáte, že je to taková vynikající četba? A já jsem říkal, no to se musíte zeptat těch, kteří tvoří ty osnovy. Já to nevím proč, protože po stránce jazykové i námětové, obsahové jsou krásné, je to krásné čtení. Protože nic říct, že jsem to nečetl, jsem si nedovolil, to by bylo zneuctění každého češtináře. Každý češtinář by to, o čem učím, měl znát.
0: Říká Bohumil Galásek ze Zlína Malenovic, dlouholetý kantor a také bývalý zlínský kronikář, a povídat si s ním budu zase za chvíli.
2: Sepsat závěť vlastní rukou může být jednoduché. Přesto se v ní mohou objevit chyby, které později způsobí problémy. Co v závěti nesmí chybět, jak funguje uložení u notáře a co když nemáme nikoho, komu majetek připadne? Poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek už 25. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: dohrála a dospívala kapela Fleret a nenáhodou je tady tato písnička, protože je to písnička, kterou, jak mi prozradil, má rád Bohumil Galásek ze Zlína Malenovic. Je to valašská kapela. Vy žijete taky tady na Valašsku a byl jste léta, myslím, že přesně 15 let,
1: ano,
0: zlínským kronikářem. Tak jak se vám tato práce nebo poslání, nebo jak to nazveme podle vás, jak se vám to líbilo?
2: Není to práce lehká, jak říká klasik. A na jedné straně jsem mnohé a mnohé dozvěděl a dozvídám neustále, protože mě to nutilo, abych stále dohledával, četl, zjišťoval a podobně. No a hlavně, ale kronika má být o něčem, o současnosti, zachytit současné události. A těch je dnes tolik, takové množství, že je to třeba pro takové město zachytit život celého města, kde žije 70 tisíc lidí, tedy něco přes 70, tak to jsem si nedovedl ani představit pořádně. Je to rozděleno do několika kapitol a do minulosti jsem se obracel jenom tehdy, když jsem zjistil nějaký podnět, které mi dali třeba kolegové z redakcí novin, že jsem četl vzpomínku na někoho a podobně. A zjišťoval jsem, uvědomoval jsem si, kolik významných osobností žilo a žije v našem nejen městě, ale regionu. Těžko vynechat někoho, nemohu nikoho jmenovat, protože to bychom tady byli do rána a byli bychom asi v jedné pětině.
0: Ano, při té práci kronikáře jste jistě vlastně nahlíželi.

0: Vyjížel do různých archivních dokumentů a právě to byla příležitost k tomu, když vás něco zaujalo, se o tom více dozvědět, protože vy jste člověk, který opravdu chce mít přehled, zajímá ho spousta historických událostí. Pojďte se s námi podělit, objevil jste třeba v archivech něco, co vás opravdu zaujalo, překvapilo. Může to být i nějaký příběh ze života Zlíňanů nebo z historie?
1: Překvapovalo mě vždycky doslova všechno. I když jsem si myslel, že o životě Baťu něco vím, tak když potom vznikla nadace Tomáše Bati, nebo vyšly knihy o Janu Antoninovi Baťovi, tak vždycky to byl podnět k tomu, abych si to konfrontoval se vzpomínkami třeba svých rodičů, svými a dohledával jsem to zkrátka v knihách, které o Zlínu už vznikly a vyvrcholením bylo vydání Dějin města Zlína. A takovou základní příručkou pro mě byla samozřejmě Dějiny, které napsal doktor Pokluda. A teď ty balu, které inicioval současný ředitel Valušek, tak to není kniha na čtení, to je kniha na listování.
0: Ale vy jste tedy nejenom listoval knihami, ale vlastně i životem, protože vy jste se narodil v roce 1938, ano. Takže spoustu událostí nemáte jenom z těch dobových dokumentů, ale zažil jste je na vlastní oči. A tak bych se možná chtěla zeptat, když se ohlédnete za svým životem, tak ve Zlíně, co třeba byly ty milníky dobové, u kterých vy jste byl? Bylo to třeba bombardování Zlína?
1: To bylo, protože tatínek byl elektrikář a při bombardování, po skončení bombardování byla zasažena elektrárna, byl tedy, odcházel, pamatuji si jako prvák nebo budoucí prvák, že šel večer pryč, protože tedy do továrny, protože potřebovali tam uvést tu elektrárnu aspoň do částečného stavu. V roce 45 si pamatuju, že jsme chodili do školy a v naší škole byli rumunští vojáci, tak jsme si tam chodili pro úkoly. Pamatuju si, jak jsem chodil mezi nimi. Pamatuju si bohužel i na to, že v roce 1950-49 jsme se probudili a byli jsme v Gottwaldově. A pamatuju si na to, když jsme se 1. ledna 1990 probudili a my jsme s kamarádem stáli na autobusovém nádraží a bylo tam napsané Zlín. To byl pro mě největší zážitek po srpnu 21. To byl zase opačný zážitek, protože takový zlom v našem životě je nepopsatelný a těžko někomu říkat, jak to bylo, protože už je to pro současnou generaci příliš vzdálená doba a kéž by nám tato doba alespoň takto vydržela.
0: S Bohumilem Kaláskem, narozeným v roce 1938, dlouholetým kantorem a bývalým zlínským kronikářem, si budu ještě povídat i za chvíli.

0: Dospívala kapela Rangers a opět se tady slyšíme s Bohumilem Galáskem ze Zlína Malenovic, který tu se mnou dnes sedí jako můj dnešní host. No a s tímto dlouholetým pedagogem, především tedy na gymnáziu Lesní čtvrtě ve Zlíně a také bývalým zlínským kronikářem, si povídám o spoustě věcí, samozřejmě i o jeho vzpomínkách, ale také o příslušnosti k našemu regionu, tedy Zlínskému kraji. Protože vy jste, pane Galásku, nahlédl do té historie nejenom tedy na vlastní oči, ale především i v různých dobových dokumentech a region velmi dobře znáte. Proč je podle vás důležité, aby se studenti také dozvídali o historii jejich kraje a nejenom o těch velkých dějinách, ale také o regionu?
1: Já si myslím, že každý, kdo žije ve Zlíně a kdo odtud pochází, by se měl naším městem chlubit, protože je naprosto jedinečné a uvědomit si, že do roku 1894 to byla vesnička, která se musela klanět Hradišti, Vsetínu a ostatním. A dva mužové, kteří tady působili, to znamená bratři Baťové, Tomáš a Jan Antonín, dokázali z města udělat něco neuvěřitelného. A když herci divadla pracujících, městského divadla Zlína připravili hru, která se hraje v památníku Tomáše Bati. A na konci tam se stupuje po schodech Tomáš Baťa junior a vydechne Zlín, božský Zlín. Tak každý z nás by si měl představit město sevřené krásnými oblými kopci, valašskými, hostinských vrchů, vizovických vrchů. A uprostřed toho stojí naprosto moderní stavby, o kterých dříve lidé a mnozí, kteří sem přijedou, nevěří, že vznikly už před druhou světovou válkou. Takže měli bychom být na takovéto věci pyšní, na každou novou stavbu, která vznikne v duchu baťovské architektury. A to, že za 5 minut jsme ze středu města, v lese, na lyžařském svahu, nebo na cyklostezce a tak dále, to by mělo být takovým momentem a měli bychom se sem rádi vracet do tohoto města. A jak říkám, chlubit se tím, že žijeme ve Zlíně, to neustále zdůrazňuji.
0: Jak vás tak poslouchám, tak si říkám, že jste určitě uměl zaujmout a uměl vzbudit tu lásku ke kraji u svých studentů. Věřím, museli bychom se jich tedy ale zeptat. Ale chtěla jsem se zeptat, protože vy jste poznal samozřejmě několik generací studentů. Ano. Myslíte, že se změnili? Nebo jsou pořád stejní?
1: No, určitě se změnili. Pořád jsou to mladí lidé, kterým třeba obdivuju to, jak dokáží v tomto internetovém světě se pohybovat. Závidím jim, jak mají možnost se naučit jazyk, protože mají jasný cíl. Budu mít jazyk, mohu se domluvit kdekoliv. My jsme také uměli jazyk, ale do té země jsme obvykle jet zrovna nechtěli. A mnoho věcí mi na nich vadí a také zase mnoho věcí zase pochopitelně je krásných, co takový mladí lidé dokáží. Určitě se změnili. Někdy mi chybí taková přirozená úcta třeba k rodičům nebo ke starším lidem, ale to je možná jenom dojem člověka, který už má příliš mnoho let a byl vychován jiným způsobem, než se to děje dnes. Zatracovat to ne, ale jenom poradit třeba, že dělat naschvály, škodit, podléhat nějakým drogovým závislostem a podobně. To mi vadí a s tím se nikdy nesmířím. A jsem šťastný, že nemusím takovéto problémy řešit ve škole a natož pak pochopitelně v rodinném prostředí. To se nás naštěstí netýká.
0: S Bohumilem Galáskem ze Zlína Malenovic si povídáme o dobách dávno minulých, ale teď i o současnosti a já jsem za to moc ráda. A budeme i za chvíli.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Dnes mám tu milou příležitost povídat si s Bohumilem Galáskem, kterého znají stovky studentů, kteří studovali na Zlínském gymnáziu Lesní čtvrť, protože právě tam učil dějepis, češtinu. Povídali jsme si i o jiných školách, kde zakotvil a trávil chvíle své dlouhé, skoro 58-leté kariéry. Pane Galásku, pojďme se ale teď ještě trochu zabývat i vámi. Mě zaujalo, když jsem si četla některé rozhovory s vámi, že vy samozřejmě, to by člověk čekal, že čtete jako češtinář, ale že vy teď v důchodovém věku přečtete kolem 100 až 120 knih.
1: Ano. No snažím se, je to, jak říkám, je to těžké dnes, protože dříve vycházelo těch knih podstatně méně a vybrat si dnes něco, tak musím se řídit doporučením, třeba teď to dělám z Lidových novin, které vychází jako příloha Mladé fronty a tam je recenzent Ondřej Horák, který doporučí vždycky nějaký skvělý román.
0: Pojďte nám taky něco doporučit. A máte nějaký tip pro nás, co máte třeba na nočním stolku?
1: Mám nachystané dvě knihy, a to poslední knihu Milana Kundery a Ludvíka Vaculíka. Jak to budu mít v knihovně hned podívám, ale
0: pořádně se podíváte, ano.
1: A ještě mě zaujala kniha autora, kterého jsem nikdy to jméno neslyšel, dožil se sice pouhých 34 let, je to japonský autor Dazal, nevím, jestli to říkám správně, a už název toho románu, který zní To já jsem uměním, je naprosto překvapivý.
0: A také lákavý.
1: A lákavý. Já jsem tu recenzi četl asi 4x, než jsem pochopil, co všechno asi tento román obsahuje. No, tak na to se těším.
0: To je krásné, aspoň víme, na co se už těšíte. Nepřekvapivým je u vás koníček čtení, ale čím byste třeba překvapil, protože já u vás vím, že vy se udržujete v kondici ve svém věku vlastně i sportem. Povězte.
1: No snažím se, já jsem kdysi dávno ve svém mladickém věku plavával, dokonce závodně, sice jenom druhá výkonnostní třída, nic to nebylo slavného.
0: A co děláte teď?
1: A pak jsem začal pod vlivem zátopkových výkonů běhat. A samozřejmě zase jenom naprosto amatérsky, tehdy žádné nějaké takovéto soutěže, jako jsou dnes, nebyly.
0: Ale vy jste běhal i po 80.
1: Běhal jsem celý život a běhám celý život až posledních 4-5 let už jenom chodím, protože kolena nebo někdy i kyčle mě nedovolí běhat, tak chodím. Každé ráno se jdu projít a beru si telefon, ale jenom takový tlačítkový, kdybych náhodou zakopal, což se mi stane často, abych přivolal pomoc. Ne, abych se za chůze bavil čtením zpráv, to ne. Dívám se kolem sebe. To je největší potěšení, protože vidím, co všechno je krásného kolem mě. Zeleně, modří a všeho možného.
0: Je to i takový váš recept a rada pro druhé, dívat se kolem sebe?
1: Chodím každé ráno, kdy ještě je čistý vzduch, je málo lidí venku, nebo každý utíká do práce, zatímco já se procházím.
0: Bohumil Galásek, dlouholetý kantor, velmi milý host, člověk, který se umí dívat kolem sebe, byl mým hostem ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Pane Galásku, přeji vám krásné dny, hodně zdraví a moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji vám za pozvání a pokud jsem takto blekotal někdy, tak se ovšem omlouvám, protože to asi nepatří k tomu, co bych měl, tak k mému vystupování. Ale stane se. Já už toho moc nenamluvím.
0: Byl to krásný rozhovor, moc vám děkuji. A teď si pustíme ještě jednu píseň, kterou máte rád. A to píseň Voskovce a Wericha, Život je jen náhoda.
1: Děkuji.

0: Atmosféru starých časů nám přinesla nejenom písnička Život je náhoda, Voskovec a Werich, ale také mé krásné povídání, které bylo chvílemi i velmi současné s Bohumilem Galáskem ze Zlína Malenovice. Já jsem za to velmi ráda. Doufám, že i pro vás to bylo příjemné povídání. I tady při písničce pan Galásek vzpomínal na to, jak na velkém kině viděl nápis filmu Voskovce a Wericha. Pudr a benzín. Takže všechny tyto autentické zážitky jsme si dnes s panem Galáskem tady užili. No ale co vás čeká v dopoledním vysílání zítra? Bude to moderátorka Kristýna Fuchsová a její páteční Dobré rady. Dnes ponesou se ve znamení informací o sepisování závěti, a to s advokátem Jakubem Suchým ze zlínské společnosti Petráš a Rezek, a možná vám poradí, jak předejít sporům mezi dědici. Ve čtvrtek krátce před polednem se s vámi ze studia Českého rozhlasu Zlín loučí Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zprávy ve 12 hodin. Zlínský park Svobody po setmění rozzáří běžci s čelovkami, kteří podpoří lidi se zrakovým postižením. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková bude čestnou občankou Valašského Meziříčí. Včerejší den byl letos zatím nejtragičtějším dnem na silnicích. Při nehodách zemřelo 6 lidí. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji hodně oblačnosti i srážky na teploměru až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Ve Zlínském parku Svobody se dnes v 8 hodin večer poběží pro dobrou věc. Účastníci vyběhnou na trať s čelovkami, které jim budou svítit na cestu. Běh pořádá nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá lidem se zrakovým postižením. Akce má vidícím účastníkům zároveň alespoň částečně přiblížit, jaké to je pohybovat se bez denního světla a spoléhat přitom jen na jiné smysly. Část peněz ze startovného poputuje na pomoc lidem se zrakovým postižením. Zájemci se mohou přihlásit ještě přímo na místě. Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
2: No města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folklóru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Josef Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
1: Včera zemřelo na českých silnicích 6 lidí, je to zatím nejvíc v letošním roce. Podle policejních statistik tak středa překonala 26. červen, kdy o život přišlo při nehodách 5 lidí. Policie proto apeluje na řidiče, aby byli na silnicích opatrní. Podle její mluvčí Violety Canosky může být nadcházející víkend rizikový.
3: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
1: Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Vojáci to uvedli na sociální síti X s tím, že stroje vyrazily na rozkaz NATO. Zasahovat podle armády nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připraveni reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpět na letiště v Pardubicích. Stejně tak vzlétly Gripeny minulý pátek. Důvodem byly drony na západě Ukrajiny. V posledních dnech Rusko podniklo několik útoků nedaleko polské hranice.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji velkou oblačnost, přehánky anebo občasný déšť, případně i ojedinělé bouřky. Večer pak srážky a oblačnost částečně ubydou. Povane mírný vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 12 a 15 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D55 na 24. kilometru ve směru na Olomouc se pohybuje vozidlo údržby a na silnici z Rožnova pod Radhoštěm ve směru do Valašské Bystřice se střetl nákladní automobil s autobusem. Ze zpráv bylo vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla, přátelé, polka kapela Pavla Svobody s textem paní Blanky Kaňové, kterou vás u poslechu té první hodinky Moravy krásné země pozvala Lácaranka. No a od mikrofonu vás zdraví Ivana Slabáková. No a kdo dnes slaví svátek? Tak možná víte, ale přesto připomínám, že u nás je to Jaromír, ale pozor, také Jaromíra. No a na Slovensku pak slaví Ľubor a Ľuboš. No a my vám, pánové, a samozřejmě i dámy, přejeme všechno nejlepší, krásně si svátek oslavte, nakonec každá příležitost k nějakým oslavám se hodí. Tak a teď už jen telefonní číslo 726465200. A já už mám u telefonu paní Lidku, kterou zdravím do Hodonína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ivanko. Já bych vás požádala o písničku ke krásnému životnímu jubileu 80. narozeninám, které slaví 28. října pan Jenda z Hovorán. Takže všechno nejlepší, Jendo. Hodně štěstí, zdraví a spokojenost. Dej si, co tě baví, užívej se život stále v dobrém zdraví. Miluj dechovku, která tě stále baví. To přeje Lidka z Hodonína, jeho sestřenice. Děkuji vám za písničku, paní Slabáková.
0: Rádo se stalo, paní Lidko. Mějte se hezky, naschledanou. A zkusím ještě jeden telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Marie, Nový Město na Moravě.
0: Tak, paní... Ano, už můžete mluvit. Čekáme na přání.
2: Tak jo, srdečně vás zdravím, paní Ivanko, a všechny vrtlase. Prosím, zahrejte nějakou veselou písničku mému bratrovi kmeninám. Je to pan Jaromír Hájek z obce Rovečné. Bráško, k svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, veselou mysl a spokojenost. Ti přeji všichni z Nového Města, Bystřice i Nedvědice. Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou, paní Maruško, my samozřejmě vašemu bratrovi taky přejeme všechno nejlepší. Ale teď už přání, která jste k nám poslali. Aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje by naším prostřednictvím rád popřál jednomu ze svých členů, a sice zasloužilému hasiči panu Jaromíru Pospíšilovi z Hrušovan u Brna. A to k jeho dnešním 75. narozeninám, no a samozřejmě i k tomu dnešnímu svátku. A přeji vám, pane Pospíšile, za všechny kolegy všechno nejlepší a hodně zdraví, štěstí, životní pohody a taky elánu do dalších let. No a i máme v klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín jednoho pana Jaromíra, a je to pan Jaromír Horák a je z Bojkovic. Takže, pane Jaromíre, zdravíme vás do Bojkovic, přejeme všechno nejlepší k svátku. No a do třetice přání, které k nám poslala paní Hanka, píše: chtěla bych poprosit o písničku pro svého manžela Jaromíra, nejen k jeho dnešnímu svátku, ale i jako poděkování za to, že už 14 dní intenzivně pracuje a ještě nějakou dobu bude na tom, aby mě splnil moje velké přání. Děkuji mu za to moc a posílám hezkou písničku. Paní Hanko, já se přiznám, že mě bude vrtat hlavou celý den, co to bylo za velké přání. Ale máte skvělého manžela, který vám to přání splnil. Já to doma taky zkusím. Tak tolik přání a teď je tu připravená cimbalová muzika Jošky Šmukaře. Doprovodí Jošku Šmukaře a Janu Otáhalovou. A je to lidová, kterou si spolu s nimi můžete zaspívat. Co je to za hora, hora bez javora?

0: to byla cymbálová muzika Jošky Šmukaře. No a komu by ráda poslala písničku a přání paní Vlasta z Vysočiny? Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím ještě jednou a chtěla bych poslat písničku do Poličky panu Jardovi Fajmanovi k dnešnímu svátku. Přeju mu hodně zdravíčka, štěstíčka, aby ještě dlouho mohl pořád tady s náma být a určitě by pozdravili i jeho dcery z Ameriky a tak jo, hodně, hlavně hodně zdraví.
0: To zdraví a to všichni víme, úplně ano. Nejdůležitější, paní Vlasto.
1: Ano, ano, tak ano, jo. Nejdůležitější.
0: Tak přání i od nás.
1: Děkuju.
0: Rádo ano. Se stalo. Naschledanou. No a ještě pan Karel Jeřábek. Touhle dobou v Itálii závidím. Tak Karličku,
2: dobré
0: já vás zdravím.
2: Zdravím z Benátek, známě si svatýho Marka, kde je trošku hluk, ale se na to přehluším. Já mám dva vzkazy, jeden do studia, protože před 7 dny to vysílání bylo neskutečný zážitek, jak paní Slabáková přijela z Jundrova a zase je mezi náma. A druhý mám o kousek dál, že v Brně střed bydlí Jaromír Ostrý, který má dneska svátek, správnej, vtipnej, bezvadnej rozhlasák, takže jednu písničku panu Jaromíru Ostrýmu a druhý do studia, to je bezvadné moderátorce, hlasatelce a zpěvačce.
0: No, já sice nevím, která to je, pane Karlíčku, ale rádi zahrajeme. Zahrajeme všem i vám. Zdravíme vás do Itálie. Bude to svižná polka. Tak se mějte hezky, naschledanou. A já bych se ráda přidala tady i s Borkem tady k tomu přání pro Járu Ostrého. Pokud posloucháš, Jaromíre, zdravíme tě. A taky přejeme hlavně to zdraví taky. Co víc bychom si mohli přát. No ale teď další přání. Milé Teres, k 18. narozeninám přejí hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchu její kamarádky. Kde jsou ty doby, kdy jsme slavili krásných mladých 18? A klub seniorů Zířic u Miroslavy prosí o písničku pro paní Ludmilu Husákovou a pro pana Zdeňka Tretera. Oba jsou Zířic u Miroslavy. No a všichni vaši kamarádi z klubu vám přejí hodně pevného zdraví, štěstí a taky spokojenosti do dalších let. Slíbila jsem svižnou polku, tady je To jsou naše hody a Bojané.

0: Tak to byla svižná polka v podání Bojanů a teď už má slovo paní Kročilová z Březové. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás srdečně zdravím i všechny posluchače a dnešní přání bych ráda poslala svému vnukovi Honzovi Křeháčkovi z Březové, který dneska slaví 21 roku. Hodně zdraví, štěstí, pohodu, ať ho pořád baví muzika a folklor, tomu přeje babička. A další jubilantka je také dneska Maruška Miškářová z Uherského Hradiště, tak i jí přeji hodně, hodně zdraví, protože je teďka marodem, štěstí, pohodu. A ještě bych tuto písničku ráda poslala Marušce Jeřábkové do Kostic, manželům Koktavín do Nivnice a zdravím všechny současné i bývalé spolupracovnice z Moravské ústředny, s kterými jsem se minulý týden setkala a prožila s nima krásné setkání.
0: Dobře, paní Kročilová.
1: Děkuji moc.
0: Mějte se hezky, nashledanou. No a u toho druhého telefonu čeká paní Odstrčilíková z Horního Lapače.
2: Tak, dobrý den. Já všechny zdravím v rozhlase a všechny posluchače a chtěla bych poslat písničku pro naše dobré sousedy Václava a Marie Kopřivovi, který v tomto měsíci měli jak svátek, tak nebo bude mít Václav svátek, tak i Marie bylo a mají narozeniny. A tak bych chtěla a ještě popřát všem našim seniorům, který se scházíme ve středu v naší hospůdce, všem bych popřála hlavně zdraví, pohody, veselou mysl a ať se mají všichni dobře. Děkuji vám.
0: Mějte se hezky a mějte
2: Děkuji.
0: Se taky dobře. Naschledanou. No a další přání k nám poslala paní Zdenka Krištofová, píše. Dnes bychom měli oslavit s manželem 60. výročí svatby, tedy diamantovou svatbu. No ale manžel je bohužel v nemocnici, tak alespoň vaším prostřednictvím mu posílám toto přání. Táto, to, že slavíme diamantovou svatbu, je důkazem, že jsme se měli potkat a zůstat navždy spolu. Máma. Tak paní Krištofová, my samozřejmě taky blahopřejeme, zdravíme pana Krištofa do nemocnice, ať se brzy uzdraví. A další přání je taky k velice významnému životnímu jubileu. Dnes bychom chtěli popřát našim rodičům, Evě a Antonínu Brzoňovým, kteří si před 66 lety řekli své ano a vydali se na společnou cestu životem. Přejeme jim ještě mnoho pěkných roků prožitých ve zdraví a spokojenosti na tomto světě a děkujeme za vše, co pro nás celý život dělali a stále dělají. A tak zase my dnes pomáháme jim. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme do dalších let jen to nejlepší. Blahopřeji synové Petr a Pavel s rodinami. Tak velká gratulace i od nás. Písničku to už zahraje Stříbrňanka a jmenuje se Svatební zvony.
3: Český rozhlas

0: Tak to byla Stříbrňanka a svatební zvony. No a teď už má slovo paní Růža Straplic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, všechny posluchače i redakci zdravím a ráda bych vaším prostřednictvím

0: zahrát, chtěla bych nechat zahrát mojí spolužačce Zlatce Štadáňové, byla za Svobodná a teď je Štěrbová a byli v Uherském Hradišti v Mařaticích a chtěla bych ji popřát hodně zdravíčka, štěstíčka k svátku.
1: Ano.
0: A ještě bych chtěla popřát Ole Krchňákové, která bude mít 27. 80 let a chtěla bych ji popřát hodně zdravíčka, štěstíčka i za Martičku Kvapilovou a za všechny Zdetovi.
1: Dobře, paní Alenko. A my samozřejmě rádi zahrajeme, ano?
0: A taky Rádio Brno bych chtěla nechat zahrát.
1: Dobře, no, my si, co bychom se nezahráli. Tak a my tu písničku pošleme i vám. Tak se mějte hezky, nashledanou. A ještě, co píše paní Radka Filipková. Ráda bych popřála ke krásným 60. narozeninám svému manželovi Liborovi Filipkovi z Hluku. Děkuji za 60 let, kterými procházíš světem a za ty roky, které jdeme životem spolu. Do dalších let ti přeji hodně zdraví, klid v duši a ať tě baví život. Za celou naši rodinu posílá blahopřání manželka Radka s dětmi. A my písničku, kterou přichází zahrát Má Jovanka, okoštujme, oprubujme.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už

0: tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: A já, přátelé, přidám jednu pozvánku, a sice na Troskotovické hody. Konají se od soboty 26. do neděle 27. září. V sobotu čeká večerní hodová zábava ve 20 hodin v kulturním domě, kde k tanci a k poslechu zahraje dechová hudba Zlaťanka. A hodové veselí pokračuje i v neděli od 14 hodin za hasičkou. A tentokrát vám zahraje dechová hudba Tůfaranka. Přijďte si užít krásnou hodovou atmosféru, dobrou muziku a společné setkání. Přátelé, těší se na vás v Troskotovicích. No a my se těšíme na přání, se kterým se k nám dovolala paní Krejčová z Rouchovan. Dobrý den.
4: Dobrý den, přejeme všem posluchačům a také rozhlasu. Chtěla bych vás po Rouchovsko pozvat na staroslavný Václavský hode, který se honá skonají tento víkend. V pátek v 17 hodin, ať prší nebo neprší, budou stárci a stárkové stavět májo, a potom 26. v sobotu ve 14 hodin u stárkové, čísle popisném 4, to je u Klímešu. Ve 20 hodin bude pokračovat v hodech Sokolovně kapela Lácaranka.
3: Ano.
4: 27. to je neděle.
3: Ano.
4: 10.30 i se stárkama se sejdeme všichni na mši svaté v kostele a v o půl druhé u druhé stárkové, a to tentokrát ve Mlejně, číslo 147 u Hrušku. Zvo všecké sousedy a sousedky, jak se ho nás říká, nejen naše domácí, ale i přespolní, aby se přešli do Rouchovan podívat. Tak to je pozvánka na hode do Rouchovan. A ještě bych chtěla pozdravit svoji dceru Jaromíru, která má dneska svátek ve Valči a je švestková.
3: Dobře. Paní Krejčová, já teda jsem vás nechtěla přerušovat, přišlo mě to takové nevhodné, ale příště pozvánky se k nám posílají, takže stačilo, kdyby někdo z Rouchovan, kdo je pořádá, třeba první stárek, k nám poslali pozvánku zavčas a my bychom to řekli. Tak jo, tak ať vám hody výjdou, má být hezky, tak určitě bude všechno v pořádku. No a ze Suchohrdel u Znojima volá paní Růžičková. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku pro naši nejlepší kamarádku k narozeninám. Přejeme ti hodně štěstí, hodně zdraví. Ať máš všechno, co tě baví. Kolem sebe dobré lidi, co tě vždycky rádi vidí. Miluško, a hlavně to zdravíčko, zdravíčko, a opatruj se. Ahoj.
3: Paní Růžičková, samozřejmě rádi zahrajeme. A ještě co píše paní Lenka, mé mamince Janě Chytkové z Březiny u Křtin. Přeji k 79. narozeninám hlavně zdraví a spokojenost v životě. To přeje od srdce dcera Lenka a vnoučata Zuzana a David. A co píše paní Hana Druláková, dnes má narozeninový den Hanka Bílková, zpěvačka Tůfaranky. Hani, všechno nejlepší. Všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a krásný hlas, ať co nejdéle zpívá hezké písničky. To ti, Hani, přeje Hanka z Hulína, my se samozřejmě připojujem. A paní Hanka dál píše, písničku posílám také těmto Jaromírům k svátku. A je to švihák lázeňský Jaromír Hanák z Luhačovic, Jaromír Gala, manažer sklepanky z Vrbice, Jaromír Halačka z Mladějova, ten měl i narozeniny, a Jaromír Kolařík z Brusného, který má dnes narozeniny, a taky Jaromír Krejčí. Všem jmenovaným štěstí, zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se jim vše podaří. Tak to vám, milí oslavenci, přeje Hanka z Hulína. A ještě do třetice dnes slaví významné narozeniny paní Jana Manová ze Štítné. Milá Jani, přijmi prosím naše nejsrdečnější gratulace. Do stovky už ti zbývá pouhých 40 let, takže krásné narozeniny, hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky ti ze srdce přejí Janča Říkovi z Pitína. No a teď už tu Faranka ze Šakvic. Ptali se maměnka.

0: to byla Tůfa Ranka ze Šakvíc, zaspívala si dnešní oslavenkyně Hanka Bílková spolu s Leuškou Zimkovou. A teď už má slovo paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ivánko. Tak já taky zdravím všechny posluchače. A já bych dneska chtěla jenom poslat nějakou pěknou písničku. Dnes jste měli mezi 11. a 12. hodinou ve vašem studiu pana Bohuslava Galáska ze Zlína. Dostal nějaké vyznamenání a je to můj bratranec, takže mu pošlete nějakou pěknou písničku a to mu posílá Lidka Šidlíková, Rozena Petrášova z Lechotic.
0: No, vidíte, jak je ten svět malý, jak my samozřejmě rádi zahrajeme. Básničky pobavily skvěle.
1: Ano, děkuji moc krát a nashledanou.
0: Nashledanou, tak to byla paní Šidlíková a u toho druhého telefonu čeká paní Dřímalová z Vrbátek. Dobrý den.
2: Dobrý den, prosím vás, dnes má svátek pan Jaromír Dříma z Vrbátek. Celá rodina mu přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a malá pravnučka Helenka mu posílá velikánskou pusu. V srpnu měl 95 roků, tak ještě jednou hodně, hodně zdraví. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou a já přidám další přání. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro moji sestru Aničku Slováčkovou ze Strážovic k jejím dnešním narozeninám a popřát jí hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinné pohody a taky radosti z vnoučat, za která jí ti nejmladší z Bratislavy posílají sladkou pusu. A to vám paní Slováčková přejí manžel František, děti Ivan, Martin a Jitka s rodinami, taky sestra Naďa, která k nám přání poslala a celá velká rodina. A paní Naďa ještě píše, chci je také popřát panu Jarkovi Koblihovi ze Zahnašovic k dnešnímu svátku a také mu popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody se svojí ženou Liduškou. To přeje Naďa Jakubíčková s celou rodinou. A paní Naďa ještě píše, chci také pozdravit Natálku Jakšovou z Bzence i její rodiče, které samozřejmě zdravíme taky. S další písničkou je tu připravená mistříňanka Milocké Šidleny.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dohrála mistříňanka a u telefonu mám paní Marušku Jeřábkovou z Kostic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, já vás zdravím a i vašeho spolu tam, co máte. A chci vám bych dnes popřát. Dneska je slaví svoje krásné mladé narozeniny 21. Honzík Křeháček z Březové. Tak já mu přeju, Honzíku, já ti přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých a také od své přítelkyně nebo kamarádku, nebo jak to, také hodně lásky nech máš, ale hlavně nech tě baví to, co ta dědovčilku, hudba, tanec a sem tam aj ta práce, tebě až hodně baví ta práce, ale to není na škodu, to nevadí. A přeju ti ještě teda k tomu zdraví, hodně zdraví, štěstí a i té spokojenosti a k tomu také boží požehnání. Nech se ti v životě všecko daří, tak jak si přeješ a nech si všeckého ještě v mládí můžeš užívat. Nech ti to vydrží.
0: Ano.
1: Jsi hodný, tak si užívaj. A ještě bych chtěla teda tu písničku poslat jeho dvom bratrom, protože on je najstarší z trojice, jejich aj rodičom a babičce Marušce Kročilové, která tam volala a manželům Koktavým, rodině Koktavých celej teda dom.
0: Dobře.
1: A všetkým známým.
0: Dobře, paní
1: Maruška.
0: Maruška
1: Koktava se vrátila z lázní, tak nech se jí daří.
0: Dobře.
1: Ano. Jak srdnečka.
0: Aby se nám tam vešla ještě ta písnička, paní Maruško.
1: Ano, vejte, já nevím, kolik je hodin.
0: Tak, dobře, mějte se hezky, nashledanou. A ještě paní Růžičková ze Suchohrdel, která zapomněla říct příjmení oslavenkyně, tak povídejte, paní Růžičková.
2: No, tak dobrý den. Já jsem zapomněla naši kamarádce, řeknu Milušce a nevím, či je. Tak Milušce Maškovi. Ona to sice ví, že to je pro ňu, ale...
0: Dobře, ona ví, že je Mašková. Dobře, paní Růžičko. A tak zdravíme paní Maškovou, mějte se hezky, nashledanou. A mám tu poslední přání. Chtěli bychom popřát k dnešním narozeninám Martině Audové z Bošovic, Zemlína, ke krásným 50. narozeninám. Milá Martinko, k narozeninám ti přejeme, ať každý tvůj den začíná radostí, tvé sny se stávají skutečností a každý okamžik je naplněný láskou a štěstím. Jsi úžasná žena a svět má štěstí, že tě má. To ti přejí Hanka, Tomáš, Bára, Amálka a Jarmil. A teď už tango, kde šumí lužní les a záhorjenka.

Dohrála Záhoděnka a než zahraje mistřiňanka poslední orchestrálku, mám tu pro vás ještě pozvánky. Ta první je od spolku zahrádkářů Hračovice a sice na košt vína a burčáku, který se bude konat tuto sobotu 26. září od 18 hodin v sále polifunkčního domu v Drslavicích. Hrát bude cymbálová muzika Litera. A ještě pozvánka na tradiční podolské hody. Zvou vás podolští stárci, obec Podolí a sbor dobrovolných hasičů. Hody se konají od sobotu 26. září. V pátek ovšem ve 14 hodin 25. se bude stavět mája. V sobotu potom žádání o povolení hodů, požehnání v kostele svatého Jana Nepomuckého a od 13.45 potom průvod stárků obcí. Hodová zábava začíná ve 20 hodin 30 minut slavnostním nástupem stárků. No a k poslechu a k tanci vám zahrají dechová hudba Miločanka, cymbálová muzika z Milotic a doporučuje se, přátelé, společenský oděv. Tak v tuto chvíli už posloucháte Šibalku Antonína Žváčka v podání mistříňanky. Za polední Moravu krásnou zem se loučí Ivana Slabáková a nezapomeňte si naladit vlni Českého rozhlasu také krátce po 18. hodině. Přeji krásný den.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Novou technologii pro cestování hromadnou dopravou bez odbavení bude cestovat Zlínský kraj. Sportoviště v Bystřici pod Hostýnem má nové LED osvětlení. V Česku je nedostatek krizových lůžek pro děti. Na zařízení je velký nápor. Dnes očekáváme v regionu hodně oblačnosti a srážky. Na teploměru až 15 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínský kraj se chystá testovat ve veřejné dopravě novou technologii. Ta má cestujícím usnadnit cestování. Nebudou muset myslet na nákup jízdenky. Novinku zavádí švýcarská společnost Fertig. Jejich aplikace cestující mohou využívat místo klasické jízdenky. Společnost technologii otestuje ve Zlínském kraji a ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Po dvouletém zkoušení má mít tento nový systém rozšíření do celé Evropy.
3: Díky novince lidé nebudou muset myslet na nákup jízdenky ani zapínat jízdu ve Fertigu přejetím prstem. Stačit bude stáhnutá aplikace běžící v mobilu na pozadí. Díky vysílačům ve vozech aplikace automaticky pozná, že člověk zrovna jede daným spojem, včetně toho, kde nastoupil a kde vystoupil. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Víceúčelové sportoviště na sídliště v ulici Topolova v Bystřici pod Hostýnem má nové LED osvětlení. 8 9-metrových stožárů osvětlí celou plochu 60x36 metrů a prodlouží tak provozní dobu. Děti i dospělí teď mohou jednotlivá hřiště využívat i po setmění. Pro radnici jde o investici za 833 tisíc korun. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jich bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale prakticky neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. S nedostatkem by kromě navýšení počtu lůžek mohlo pomoct i celkové zvýšení efektivity systému. Řekl ve vysílání Českého rozhlasu Mikláš.
4: Pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas.
1: O umístění dětí na krizová lůžka rozhoduje OSPOD. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka, potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté případ několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Finančník Epstein se pohyboval mezi vlivnými politiky a lidmi z biznisu.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme v našem kraji velkou oblačnost, přehánky nebo i občasný déšť, případně bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Mezi Hutiskem Solancem a Velkými Karlovicemi na Vsetínsku havarovalo nákladní vozidlo. Průjezd zde může být omezen. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu vše.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, který něco říká, ale tohle je takový plácání v opovídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linharta a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky.
1: Tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: myslím,
0: prací?
1: Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání? Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila, to už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozená. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím začala dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jsi dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp, píp, narost. Já to tady nebudu říkat.
1: Nehodí no, se ale to, je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojedeš za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárnej člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jaký mám dělat. Jasně, když je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný, ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla aha jinam. Tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linhard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte, shodou okolností?
1: My
0: teď
1: jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době,
1: ano,
0: teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme po zdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom už Toník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený. To my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, já bych to řekla Tonda. Pacifikem. Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Tam je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla, přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem. Jirka umřel teda, bohužel. A tak jsem říkala, tak uvidíme, no. A jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky. Ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takový poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky, a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali, no tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto píseň?
1: Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Zpívala sami Lucerna,

0: Zatroubí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váže se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu ji mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co ano. Tony Linhart odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že právě díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnil, že my jsme hrávali pro mladí lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím.

0: Staří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
1: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
0: Ze spoustou z nich.
1: Tak desítky let na jevišti.
0: No, ze spoustou.
1: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná, tak do kterých míst se těšíte?
0: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
1: A cestování vám nevadí?
0: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let a už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
1: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
0: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažujovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
1: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
0: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A normálně by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravená. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
1: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a si říkala, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi a říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši. No. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřek.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo všechno probíhalo hladce?
1: Vůbec.
0: A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že si ho moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný. Takže byl hrozně hodný dítě a teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete
1: to
0: si
1: ještě
0: čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů být, protože on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří a teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
1: zpívá a tančí.
0: Aha, takže ty geny možná
1: na kytaru, zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým by, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem
1: Ne, to určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydržela. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu, jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašné takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení. Když mě poslouchá, říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A ta, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: No, ale co když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano, to je teď
0: září.
1: Hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbové a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává?
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No neumím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba by...
1: No nejvíce těším na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říká, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Drahá nafta prodražuje provoz zlínských městských společností, které hledají úspory v modernizaci vozových parků. Silnice z Hluku do Boršic u Blatnice je ode dneška uzavřená. Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení svých platů. Dnes očekáváme v regionu hodně oblačnosti i srážky na teploměru až 15 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké odpoledne. Nafta v Česku v srpnu zdražila o víc než 14%, nejvíc z celé Evropské unie. Na některých čerpacích stanicích ve Zlíně teď litr stojí i přes 50 korun. Rostoucí ceny dopadají také na městské společnosti. Například zlínským technickým službám se kvůli nim zvýšil roční náklad o miliony korun. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice naopak pomáhá postupný přechod na elektrická vozidla. Jak výrazně tím šetří, popisuje její ředitel Josef Kocháň.
4: V současné době můžeme říct, že jeden kilometr, který musíme zaplatit v elektrice na elektrobu, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
2: Řidiči od dneška neprojedou po silnici z Hluku na Uherskohradišťsku do Boršic u Blatnice. Důvodem jsou opravy 500-metrového úseku komunikace od křižovatky v Boršicích směrem na Hluk. Silnice bude kompletně uzavřena do úterý 29. září. Objízdné trasy v obou směrech vedou přes Slavkov a Dolní Němčí. Platy vrcholných politiků možná nebudou v dalších několika letech růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení totiž podpořila v úvodním kole sněmovna. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se mzdy politiků zmrazily na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a vetovala jeho rychlé projednání. Normou tak čekají standardní 3 kola projednávání a je tak pravděpodobné, že hned od příštího roku platit nezačne, což kritizoval jeden z předkladatelů normy Tomio Okamura z SPD.
5: Jsme přesvědčeni, že odměňování politiků nemůže být odtrženo od ekonomické reality občanů a země, kterou spravují. Jak pokrytecké je, že opozice volá po úsporách ve státním rozpočtu pro příští rok, a zároveň si opoziční poslanci sami sobě chtějí zvyšovat platy a ten stejný rozpočet více zadlužovat.
2: Podle předsedkyně klubu opozičních hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje teď. Po rozmrazení by totiž stouply skokově. Zpravodajové amerických televizí CNN a MS Now a serveru Politico dostanou zpět akreditace do Bílého domu. Rozhodl o tom federální soudce ve Washingtonu. Minulý týden trojici médií nechal odebrat prezident Donald Trump.
6: Soudce Timothy Kelly zablokoval Trumpovo rozhodnutí a vydal předběžné opatření, ve kterém nařídil dotčeným médiím okamžitě vrátit akreditace. V následujících 14 dnech bude posuzovat argumenty stran, než definitivně rozhodne. Média zažalovala Trumpovo rozhodnutí, protože v něm vidí porušení prvního dodatku americké ústavy o svobodě projevu a tisku. Soudce zjistil, že Bílý dům nedodržel zákonný postup a média na hrozbu odebrání akreditací neupozornil předem. Také argument, že zpravodajství stanic a serverů znamenalo ohrožení národní bezpečnosti Spojených států, nepovažuje za přesvědčivý. Pavel Novák, Český rozhlas.
7: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji velkou oblačnost, přehánky nebo občasný déšť a případně i ojedinělé bouřky. Večer pak budou srážky i oblačnost částečně ubývat. Povane mírný vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D49 ve směru na D1 dnes provádí práce údržby a zprávy Českého rozhlasu Zlín končí.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ve čtvrtek 24. září připomenu hned v úvodu dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, že dnes je to rovných 211 let, co Josef Božek předvedl první silniční vůz na páru v českých zemích. Jistě zlomový okamžik. Já přeji tedy hezký den vám všem, kteří teď třeba posloucháte naše vysílání za volantem mnohem modernějších vozů. A úplně všichni se můžeme zamyslet nad tím, jak jde ten pokrok směrem kupředu. Bez ohledu na vše, co nás obklopuje, asi zůstává ale hlavním přáním zdraví, tak to přeji úplně všem a bude se ho týkat také naše následující reportáž. Uprostřed sálu obrovská matrace a za ní odběrová křesla. Představujte si, ano. Přesně takhle vypadal první odběr krve pro veřejnost v Rožnově pod Radhoštěm, kde není transfuzní stanice. Byla u toho naše reportérka a vy díky ní můžete být za chvíli taky. Tu chvíli vyplní písní Michal Tučný, taková ještě letní, Spím v obilí se jmenuje. Vy, ať se cítíte letně, nebo třeba si užíváte ten druhý podzimní den, hlavně, ať je vám ale dobře. A to zdraví přeje Pavel Vacek od mikrofonu.
7: Český rozhlas Zlín.

0: 9,5 minuty po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín a díky tomu budete vědět i to, že lidé z Rožnova pod Radhoštěm dnes nemuseli za darováním krve jezdit mimo město. Zdravotníci z transfuzního oddělení přijeli poprvé přímo za nimi. Odběrovou místnost udělali na pár hodin z velkého sálu společenského domu. Na darování tam čekali hlavně nováčci.
1: Tak momentálně jsme ve společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm v krásném velkém sále, kde jsme se teda směstnali s celým mobilním týmem a můžeme tady zahájit první mobilní odběr krve pro veřejnost.
2: Říká Nela Mechlová, která je manažerkou kvality transfuzního oddělení, se kterou jsme teď hodně potichu, protože tady taky potichu sedí všichni, kteří čekají poprvé na odběr. Co všechno se teď proměnil, ten společenský sál, co tu všechno je?
1: Tak my tady máme 5 základních stanovišť, přímo tady v sálku teda máme 4, kde dárce, když přijde, tak vyplňuje dotazníček, kde vlastně uvádí celou svou anamnézu a informace o svém zdravotním stavu. Potom vlastně my ho zaregistrujeme do našeho informačního systému.
2: Tam je to stanoviště, kde se registruje.
1: Ano, přesně tak, přesně tam. Tam se vlastně jakoby předloží občanský průkaz, průkaz pojištěnce, zaberu se všechny potřebné informace.
2: Vy jste tady asi nejmladší. Předpokládám, že darujete poprvé krev. Co vás tomu přimělo?
3: Tatínek chodívá aktivně, tak proč nemůžu a já, že jo?
2: Mě ti bylo 18.
3: V květnu.
2: Ty tam máš kamarádku.
3: Bojí se.
2: Bojí se.
3: Ohledně toho, že ji budou brát asi větší množství, tak jako aby neodpadla, nebo tak nějak prostě, aby nebyl blbý a tak.
4: No, jako jsem trochu nervózní. Je to moje první vlastně darování krve.
2: Říká Aneška, která už se za chvilku ale přeci jenom posadí do odběrového křesla. To odděluje od zbytku místnosti v celé taková obrovská matrace.
1: Ta stěna je fajn i z toho důvodu, protože na mobilní odběry přichází spousta prvodárců, tak aby měli takové to soukromí při tom darování, jednak aby se trošičku jako nebáli, co je čeká, nebo když se občas stane, že někomu není úplně jako dobře při odběru, tak je taky fajn, aby měl svoje soukromí.
2: Melanie se teď usadila do křesla, sestřička jí čistí sprejem ruku.
5: Já už jsem čekala nějakou dobu, kedy bychom chtěli zdarovat, ale tím, že tu vzniklo to odběrné místo, tak jsem si povedala, dobré, tak jdem.
2: Za pár minut už ty odběry končí. Na jakých jsme číslech? Víme to? Kolegyně teď počítá.
6: 24 darců a 22 nových.
1: Takže máme krásné číslo, drtivá většina je v podstatě prvodárců, což nám vlastně splňuje ten účel toho, aby se ti lidé seznámili s dárcovstvím jako takovým, aby věděli, co to obnáší, jak ten odběr snáší a aby v tom dárcovství potom mohli pokračovat.
2: Nela Mechlová začíná dělat test další dárkyni, to je paní Eva, která přišla krev darovat poprvé.
7: Já jsem si vždycky říkala, že bych chtěla darovat krev, ale toto, když to přišlo ke mně úplně až tak blízko, tak jako mám 2 dcery, nebo 3 mám dcery, ale 2 dvojčátka, když se narodili, tak dostali obě 2 krev, když byly novorozňátka, tak jsem si řekla, že jednou to vrátím a teď, když je taková příležitost jít přímo v Rožnově darovat, tak jsem šla.
2: Společné darování krve chtějí zdravotníci v Rožnově pod Radhoštěm zopakovat příští rok v únoru. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: A další aktualita bude v našem vysílání následovat. Oblečení, pokojové rostliny a nově i nádobí do kuchyně si lidé vyměňují tento týden na swapu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Výměna věcí je pro studenty způsob, jak na začátku akademického roku získat vybavení do vysokoškolského bydlení. Jaké předměty a rostliny si odnášejí, zjistíte už za pár minut.
8: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Výměna oblečení, rostlin i nádobí kus za kus, neboli swap. Tak přesně tahle akce se koná tento týden na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Studenti tak mají možnost vybavit si své vysokoškolské bydlení bez drahých nákupů. Jak tuto možnost využili, zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová.
1: Odnesla jsem si hrneček, dva hrnečky, jeden na čaj, jeden na kafe a mám to jako vybavení na kolej, kam se teď stěhuju.
2: Říká Eliška, která přijela studovat do Zlína z východních Čech. Kromě nádobí si mohou návštěvníci ze swapu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně odnést také oblečení nebo pokojové rostliny. Jak výměna rostlin funguje, vysvětluje Milena, která radí lidem s výběrem.
3: Doneseš rostlinku, vybereš si rostlinku. Jako mělo by to fungovat, že je to kus za kus. A je to nejideálnější, protože potom to není vybraný a dostane se na všechny.
2: Rostliny jsou vyskládané na dvou stolech, některé jsou zasazené v květináčích, jiné jen ve vodě ve sklenicích od kafe. O které z nich je největší zájem?
3: Největší zájem byl dneska o pepřinec, který nám přinesla jedna paní, který nádherně voní. A potom vlastně nejvíc o ty, co jsou v květináči a lidi jsou rádi, když si to můžou vypěstovat od malé kytičky do velké sami.
2: Od rostlin jsem se přemístila ke stojanům s oblečením a ke stolu s nádobím. U něj stojí i Anna s vendulou. Co vás tady zaujalo?
4: Asi mě nejvíc se zaujaly tady ty vintage skleničky, protože vždycky, když si vybírám nějaké nádobí nebo oblečení, tak se snažím takové vintage kousky, už trošku opoužívané, které mají trošku historii.
2: Podle Venduly je akce skvělá příležitost, jak najít nové kousky a zbavit se starých. Ze swapu si nakonec odnáší fíkus, talířky, hrnečky a svetr, dodává Anna.
5: Já si odnáším svetr, já jsem si ho rovnou dala na sebe, protože venku začíná být zima. A pak ještě vlastně tak jeden talířek, protože právě jsme se bavili o tom, že to je hezký dát pod kytku.
2: První rostliny, oblečení i nádobí na výměnu poskytli zaměstnanci a studenti Univerzity Tomáše Bati, kteří stojí za organizací akce. Co bude s přebytečnými věcmi, popisuje prorektorka univerzity Martina Juříková.
6: Necháváme vlastně swap běžet pro zahraniční studenty, kteří přijíždí ještě během podzimu a potom před Vánoci, co zbýde, odvážíme teda do neziskových organizací.
2: V pozadí je celou dobu slyšet přednáška, která je stejně jako swap součástí programu Evropského týdne udržitelného rozvoje. Kromě swapu je v programu ochutnávka lokálních bioproduktů, workshopy o zdravém životním stylu a psychické pohodě, interaktivní nácvik první pomoci nebo aktivity zaměřené na osobní bezpečí. Pětidenní festival pokračuje v budově rektorátu Univerzity Tomáše Bati až do pátečního odpoledne. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: V sobotu od 17. vám na pohovce Jošky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat soutěživost a najít v ní spíš motivaci než brzdu. A v neděli od 11. otevřeme s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem téma, které není slyšet, ale dokáže nás pěkně potrápit. Ticho a mlčení. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
8: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Pohled na teploměry i na oblohu, to je to, co nás teď necelých 7 minut před 14:30 čeká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: A bude to pohled odbornice Báry Kučerové, kterou zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Krásný čtvrtek přeji.
2: Pěkné odpoledne.
0: A pojďme se rovnou na tento den s datem 24. září zaměřit, konkrétně tedy na ten aktuální stav počasí.
2: A tak počasí je teďka, nebo teď v současné chvíli zatažené často nejvíce na Vsetínsku, na Valašsku se srážkami a teploty se teď pohybují většinou mezi 9 a 12 stupni Celsia.
0: Tak tohle všechno si naši posluchači mohou ověřit pohledem z okna, případně na teploměry, ale dál už budeme my lajkové tápat. Vy ale víte, jak bude i dál.
2: A mělo by zůstat ta velká oblačnost i v průběhu odpoledne stále s přeháňkami nebo deštěm. Teď postupuje přes Jihomoravský kraj a mělo by se dostat i do Zlínského kraje takové dešťové pásmo, které může být v určitých momentech i trošičku s intenzivnějšími srážkami, takže to nás ještě čeká. A také se odpoledne mohou objevit nebo může objevit i případně nějaká ojedinělá bouřka a večer budou srážky povětšinou ustávat a oblačnost částečně ubývat. Teploty by ještě mohly trošku vyšplhat, protože za tím srážkovým pásmem, které postupuje do Zlínského kraje, se oblačnost protrhává a to sluníčko by tu teplotu ještě trošku zvýšit mohlo mezi 12 až 15 stupňů Celsia a vítr by měl vát nebo vane teď většinou z jižních směrů a postupně by se měl měnit na směry od západu.
0: Takže v nejbližších hodinách srážky, bude to takovéto okřídlené naprší a uschne, nebo se máme těšit na nějaké srážky i během noci?
2: Během noci by srážky měly zůstávat v oblasti Valašska, Vsetínska na Beskydech. Tam by mohly vydržet až zhruba do poloviny zítřejšího dne, ale jinak by srážky měly opravdu v průběhu noci nebo už večera ustat. Případně pokud je neustanou úplně, tak už to budou slabé přeháňky nebo slabý deštík. Takže dnes bez deštníku ještě nikam.
0: Dobře, tak děkujeme i za tuto radu. Deštníky schováme a zítra během dne tedy už nebudou potřeba?
2: Ano, zítra už během dne by většinou potřeba být neměly, jenom jak jsem říkala, v těch vyšších polohách na Vsetínsku, Beskydy, tam by ještě dopoledne být potřeba mohly, ale odpoledne už by potřeba nikde být nemuseli a mělo by zítra být také spíše velká oblačnost, ojedinělé ty srážky někde, ale může se udělat i polojasno a to polojasno bude pravděpodobnější na západu kraje, kromě Říšsko, Uhersko, Hradišťsko a tyto oblasti a potom zítra později večera v noci bude oblačnost ubývat a to už všude a zítra by teploty měly vyšplhat mezi 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Tohle vše doplní zítra. Jaká biozátěž?
2: A biozátěž na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Výborně. A blízká se nám tedy v uvozovkách na lepší časy, alespoň pro ty, kteří mají rádi spíše vyšší teploty, co se týče víkendu?
2: Ano, blízká, protože víkend už by měl být i krom vyšších teplot také slunečnější. Sobota by měla být jasná až skoro jasná. A ještě v noci a ráno možná spíše oblačná a v sobotu ráno stejně jak v neděli i v pondělí se můžeme potkat s mlhami. Sobotní maxima mezi 16 a 20 stupni Celsia. Neděle bude spíše polojasná a přes den může být oblačná a teploty vyšplhají mezi 17 až 21 stupňů Celsia a pondělí to bude jasné až polojasné a teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia a ve všech třech dnech se ráno krom mlh můžeme potkat také s přízemními mrazíky.
0: Vida, tak děkujeme za ten trošku dlouhodobější výhled. Nakročili jsme už s Bárou Kučerovou až do toho příštího týdne. Teď se ale ještě na té časové ose otočíme a podíváme se také do historie a sice tehdy, kdy byl 24. zářijový den v našem kraji nejzajímavější z pohledu extrémních teplot.
2: A tak to maximum je 126 let staré z roku 1920, 106 let staré 1920 na Pajedla, 32 stupňů a minimum je 1970 z Huslenek Kychové, minus 2 stupně a 5 desetin.
0: Ště. Štěstí je k mání, zaspívá teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Marie Rotrová. My jsme velice rádi, že byla k mání v brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu Bára Kučerová. Jestli vnímáte šťastně i to počasí, které nám předpověděla, to už nechám na vás. S vámi se ale pro tentokrát loučím. Mějte se hezky a brzy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín opět. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Když řeknu, že je před námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín výlet k historické památce, možná si někdo představí nějakou starou sakrální stavbu, někdo možná nějakou středověkou tvrz, a pravdu budou mít v těchto případech svým způsobem všichni. Jak je to možné, to nám už objasní Arnošt Lukeš. Pěkný den.
1: Pěkný den vám i posluchačům.
0: Kam nás tedy na základě toho, co před chvílí zaznělo, zavedete?
1: Dnešní pozvánka je k opevněnému kostelu v Kurdějově. Na jaře jsem měl tento typ pro cykloturisty, ale kdo nemá vhodný stroj, může se na výlet vydat pěšky, ale po pořádku. Pojedeme rychlíkem Moravan, který jezdí z Olomouce do Brna. Je to výhodné spojení pro nás, kteří bydlíme v údolí řeky Moravy. No a kdo to má trochu dále, dostane se do Hulína, Otrokovic nebo Starého Města vhodným přípojem. Z vlaku vystoupíme ve stanici Šardice, kde přestoupíme na lokálku do města Hustopeče. U autobusového nádraží se napojíme na zelenou turistickou značku, která nás po 6 kilometrech dojede do Kurdějova. Zelenou paralelně provází asi 3 kilometry mandloňová naučená stezka. Mandloňových sadech je rozhledna. V Kurdějově je unikátní areál opevněného kostela svatého Jana Křtitele.
0: Zároveň je to hlavní bod na naší dnešní trase, tak se tady na chvíli zdržíme a rádi si poslechneme k tomuto výjimečnému místu i nějaké podrobnosti.
1: Je to významná pozdně gotická památka ze 14. století. Jedinečný komplex kostela, zvonice, kaple všech svatých a kostnice obehnaný hradební zdí představuje jeden z nejlépe zachovaných opevněných sakrálních areálů v Česku, který sloužil i jako útočiště během válečných konfliktů. Kostel prošel v průběhu století přestavbami. Byl pečlivě rekonstruován v 80. letech minulého století. Obdivovat můžeme jeho gotickou klenbu, cenné umělecké vybavení a podzemní chodby. Pozdně gotická zvonice v případě obléhání sloužila také jako Bergfried, což bylo poslední útočiště obránců při obléhání. Pozdně gotická hřbitovní kaple sloužila v případě potřeby jako obranná bašta zapuštěna do hradebních zdí. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1286. Prohlídka areálu kostela i s výkladem je možná po domluvě na telefonu 519 411 953 nebo mobilu 737 829 205. Kdo si telefony nezapamatoval, nalezne je na stránkách www.kurdejov.cz. Po prohlídce se vydáme zpět do Hustopečí. Abychom našli stejnou cestou, doporučuji podél silnice číslo 420. Je to asi 3,5 kilometru. Nebo si lze počkat na autobus do Hustopečí. Ten jezdí o víkendech po 2 hodinách, vždy 8 minut před každou sudou hodinou. V Hustopečí na náměstí je řada renesančních domů. Kostel svatého Václava a svaté Anežky byl postaven v 90. letech minulého století jako náhrada za původní kostel, kterému se zřítila věž. V Hustopečích mají hrob rodiče Tomáše Garrigua Masaryka. Na náměstí nebo o blízkém okolí se můžeme občerstvit. Domů se vrátíme vlakem s přestupem v Šardicích na Moravan, který se vrací z Brna do Olomouce.
0: Dnešní turistická výprava s Arnoštem Lukešem vedla k opevněnému kostelu v Kurdějově na Břeclavsku. Na své si během něj přijdou milovníci historie i okulahodící krajiny. Děkujeme za pěkný tip, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A za pár minut přidáme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín další písmenko do naší zářijové řidičské abecedy. Další situací, při kterých řidiči často chybují, je pravidlo pravé ruky na parkovištích. Co myslíte? Platí tam nebo ne? Odpověď pro vás budeme mít hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Dvě minutky před 3:15 si s Českým rozhlasem Zlín můžete osvěžit opět pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky, nebo dávání přednosti vozidlům přijíždějícím zprava, platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra v řidičské abecedě probereme, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Tak poslouchejte v tradičním čase.

Empatický přístup a energie, kterou vyzařují od prvního momentu. Čeští reprezentační fotbalisté od pondělí poznávají španělské trenéry v čele se Santim Deniou. Promluví o tom v našem vysílání už za okamžik. Příjemné čtvrteční odpoledne.

0: Čeští fotbalisté se seznamují s vizemi nového reprezentačního trenéra Santiho Denii. Španěl s nimi trénuje v Praze před vstupem do Ligy národů, ve které je čekají prestižní soupeři. Chorvati, Angličané a mistři světa i Evropy Španělé. Stále jde o seznamovací fázi, jak teď také uslyšíte v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
1: Prioritou Santiho Denii bylo od první chvíle co nejlépe poznat hráče, se kterými napřímo pracuje od pondělí. A platí to i opačně. Reprezentanti byli v očekávání.
2: Před trošku s jiným světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
1: Říkal na začátku stoper Štěpán Chaloupek. Denia byl zvyklý s mládežnickými reprezentacemi Španělska vyhrávat. Pracoval s fotbalisty, kteří měli kromě technických dovedností odmala zažitý i jasný systém. Teď hledá cestu pro český národní tým. Záložník Roman Macek připomíná i lidskou stránku spolupráce, kterou zažil se Španěli už dříve při zahraničních angažmá.
3: Oni nějakou tou jejich kulturou, jakou energii dokážou vlastně vyzařovat od toho prvního momentu, tak je to vždycky do pozitivna, takže musím říct, že prvního momentu se mi potvrdilo opět to, když se budeme bavit o té lidské stránce, že ti Španělé dokážou být empatičtí.
1: Důležitou roli tak hraje i osobní přístup, o kterém mluvil třeba Ondřej Linger.
4: My jsme prohodili pár španělských slov. Něco jsem pochytil v Texasu. Jo, zatím super. Co jsem tak viděl, snaží se bavit s každým hráčem, takže to je velice důležité.
1: Jak se odrazí první týden spolupráce českých fotbalistů se španělským trenérem Santim Deniou, se ukáže v zápase v sobotu v Lize národů proti Chorvatsku. Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský park Svobody po setmění rozzáří běžci s čelovkami, kteří podpoří lidi se zrakovým postižením. Industriální výstava Žně designu v Bílovicích představí výrobky 20 evropských značek. Cena nafty je skoro na rekordu, zdražil i benzin. Dnes očekáváme v regionu hodně oblačnosti a i srážky, na teploměru až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Ve Zlínském parku Svobody se dnes v 8 hodin večer poběží pro dobrou věc. Účastníci vyběhnou na trať s čelovkami, které jim budou svítit na cestu. Běh pořádá nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá lidem se zrakovým postižením. Akce má vidícím účastníkům zároveň alespoň částečně přiblížit, jaké je to pohybovat se bez denního světla a spoléhat přitom i na jiné smysly. Část peněz ze startovného poputuje na pomoc lidem se zrakovým postižením. Zájemci se mohou přihlásit ještě přímo na místě. Počet volných míst ale bude omezený. V Bílovicích na Uherskohradišťsku dnes v 18 hodin začíná čtvrtý ročník industriální výstavy Žně designu. V areálu společnosti EGOE se představí výrobky 20 značek z několika evropských zemí. Návštěvníci si budou moct prohlédnout například volant vozu Škoda, nářadí Bosch, cyklistické vybavení švédské firmy Thule nebo půl litr navržený pro pivovar ve Velkých Popovicích.
4: Výstava připomíná také stoletou historii stavebnice Merkur. Společnosti Okula a Optika připravili pro Žně designu brýle využívající nové materiály a výrobní postupy. Český startup Groovia pak předvede modulární hydroponický systém Oliver určený pro domácí pěstování. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Pohonné hmoty v Česku dále zdražují. Nafta je skoro na rekordu. V čele stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzin. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45 korun a 91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen paliv. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny. Marže obchodníků zastropuje na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Po 20 letech navštíví Francii papež Lev XIV. Do Paříže přiletí zítra ráno. V papamobilem projede centrem města a čeká ho taky vigílie na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc lidí. Během čtyřdenní cesty zavítá taky do Lourdes na jihu země. Očekávanou návštěvu provází přísná bezpečnostní opatření.
5: Na náměstí Concorde a bulváru Champs-Élysées už rostou tribuny a jsou tu velkoplošné obrazovky. Papež tu v sobotu povede mši, které by se mělo zúčastnit přes 500 000 lidí. V okolí budou uzavřené stanice metra a zakázaný bude taky vjezd aut. Na bezpečnost bude v ulicích Paříže dohlížet 14 000 policistů, četníků a vojáků z protiteroristické operace Sentinel. Papež se setká taky s prezidentem Emmanuelem Macronem a navštíví sídlo UNESCO. V Lourdes u hranic se Španělskem by měl vyslechnout v soukromí oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji velkou oblačnost, přehánky anebo i občasný déšť, případně taky ojedinělé bouřky. Večer srážky a oblačnost částečně ubydou, povane mírný vítr a nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 12 a 15 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/57 ve Valašských Kloboukách v ulici Cyrilometodějská je prováděno strojní čištění žlabů a příkopů. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nejen z vysílání Českého rozhlasu Zlín už jistě víte, že ceny pohonných hmot stoupají. Prudké zdražování nafty prodražuje i provoz zlínských městských společností. Dopravnímu podniku teď pomáhá přechod na elektrické vozy. Kilometr elektrobusu ho vyjde zhruba na polovinu toho, co cesta dieselovým autobusem. Právě o tomto tématu budeme mluvit už za chvíli podrobněji, poslechněte si. A určitě si nenechejte ujít ani naše následující kulturní tipy, ať víte, jak se zabavit. Věřím ale, že vás bude dál bavit i dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, konkrétně teď Valašsko-Meziříčská kapela Mňágáš Dorp. Ať si užíváte nejen hudbu našeho kraje, vám přeje od mikrofonu 5,5 minuty po 15. Pavel Vacek.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Nafta v Česku v srpnu meziročně, tedy meziměsíčně, zdražila o 14,3%. Nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Na některých čerpacích stanicích ve Zlíně teď litr stojí přes 50 korun. Rostoucí ceny pohonných hmot dopadají také na městské společnosti. Dopravnímu podniku pomáhá postupný přechod na elektromobilitu. Technickým službám naopak rostou meziroční náklady o miliony korun.
1: Bílá plechová skřínka s displejem a připojeným tlustým černým kabelem. Na první pohled obyčejná nabíječka pro elektrobus je teď pro dopravní společnost Zlín Otrokovice jednou z cest, jak čelit drahé naftě, říká její ředitel Josef Kochán, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
2: Vývoj cen nafty se mění daleko rychleji než vývoj cen elektřiny. V současné době můžeme říct, že jeden kilometr, který musíme zaplatit v elektrice na elektrobus, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
1: Cenu elektřiny má dopravní podnik dlouhodobě zafixovanou s městem. Podobně jsou na tom i zlínské technické služby. Naftu ale nakupují v kratších 14-denních intervalech a její zdražování se tak do jejich nákladů promítá rychle.
3: Pro představu technické služby Zlín nakupují přibližně 400 tisíc litrů nafty ročně.
1: Říká ředitel technických služeb Jakub Černoch.
3: Průměrná nákupní cena za loňský rok byla něco málo přes 30 korun. Teď už se blíží 50 korunám.
1: Zdražení pohonných hmot tak technickým službám navyšuje meziroční náklady o miliony korun.
3: Každá koruna zdražení na litr je pro nás 400 tisíc v ročním rozpočtu. A pokud je to proti loňskému roku už téměř 20 korun, tak to jsou už vyšší jednotky milionů.
1: Obě společnosti proto postupně modernizují své vozové parky. Dopravní společnost za poslední rok obměnila téměř polovinu flotily o nové elektrobusy a bateriové trolejbusy. Část naftových autobusů si ale musí ponechat pro krizové situace a případné výpadky elektřiny. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Ve čtvrtek 24. září hrají obě naše regionální divadla, právě v nich tedy začneme kulturní pozvánky Českého rozhlasu Zlín. V Městském divadle Zlín se dnes můžete podívat na komedii, která ukáže, jak může vypadat takové živé představení, když zrovna není den a vše se kazí. Hra, která se zvrtla, začíná ve velkém sále Městského divadla Zlín dnes v 19 hodin. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti dnes od 19 hodin uvede drama milostných intrik, které vás vyvede z rovnováhy. Nebezpečné vztahy. V Horní Lidči na Vsetínsku můžete vyrazit na výstavu Andreji Dovicové Poklady skryté v podzemí Karpat a neb nerostné bohatství Zlínského kraje. V rámci výstavy se navíc konají doprovodné přednášky autorky dnes s tématem o Jantaru ze Študlova, perle moravských Karpat. Začátek v trezoru přírody v Horní Lidči je v 17 hodin. Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů dnes večer zahájí 81. sezónu s americkým pianistou Jonathanem Bissem. Velká hvězda se představí pod taktovkou Roberta Kružíka a zazní Beethovenův klavírní koncert číslo 4 a následně také Dvořáková slavná symfonie z Nového světa. Koncert proběhne v Kongresovém centru ve Zlíně od 19 hodin. V Pozlovicích na Zlínsku dnes vystoupí skupina Poutníci, legenda české country hudby se svým programem nazvaným Přes 50 let na country scéně. Asi není třeba představovat víc, snad jen dodat, že koncert se uskuteční v Pozlovicích v hotelu Ogar a to od 7:30 večer. A ve Zlíně si dnes můžete užít magické rojení světlušek čelovkovitých, které umí rozsvítit nejen trať ukrytou ve tmě, ale i životy nevidomých. Nezapomeňte si vzít své blízké a přátele k ruce. Běhat po tmě má totiž smysl. Zlínský noční běh pro světlušku startuje na náměstí Míru ve Zlíně dnes ve 20 hodin. A samozřejmě vítáni jste také na našich stránkách.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Po pohodové melodii ve vysílání Českého rozhlasu Zlín bude následovat vzpomínka. Václav Babula z Uherského Brodu vystudoval lékařství a jako lékař i pracoval. Duší byl ale i básník a napsal stovky písňových textů pro desítky kapel. Mimo jiné i text k písni Slzy tvý mámy pro kapelu Olympik. Už za chvíli budeme vzpomínat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Sepsat závěť vlastní rukou může být jednoduché. Přesto se v ní mohou objevit chyby, které později způsobí problémy. Co v závěti nesmí chybět, jak funguje uložení u notáře a co když nemáme nikoho, komu majetek připadne. Poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek už 25. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Po letních prázdninách přivítali divadelní a koncertní sály opět natěšené diváky a posluchače. Tento fakt zohledníme mimo jiné i v našem zářijovém souhrnu kulturního dění v kraji. O nové sezóně Městského divadla Zlín promluví umělecký šéf Patrik Lančarič, do Slováckého divadla v Uherském Hradišti nás pozve ředitelka Libuše Habartová a program 81. sezóny Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů představí ředitel Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si v neděli 27. září po 17. hodině další vydání měsíčníku Na túře v kultuře s Pavlem Vackem.
2: Český rozhlas Zlín.

0: textař a básník, ale také lékař Václav Babula je další osobností ze Zlínského kraje, kterou si připomínáme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Narodil se před 88 lety, 23. září 1938. Dětství prožil v Uherském Brodě. Pak ale tvořil a pracoval v Brně a Praze. K jeho nejznámějším textům patří Slzy tvý mámy pro Petra Jandu a kapelu Olympik.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: On jednou za mnou přišel a říkal mi, my jsme se potkali někde, už si nespomínám přesně, kde to bylo poprvé, a řekl mi, že má pro mě nápad na písničku.
3: Vzpomíná muzikant Petr Janda z kapely Olympik. Tím mužem byl Václav Babula, tou písničkou Slzy tvý mámy.
2: Přinesl Slzy tvý mámy. A bylo to na 3 stránky. A já mu říkám, Vašku, to je strašlivě dlouhý prostě to. To je písnička na 30 minut, neblázni. Musíš to zkrátit. A on to zkrátil na 2 stránky. Já říkám, Vašku, to je ještě pořád moc. Na 1 stránku. Já navíc mu říkal, Vašku, já na text skládat neumím písničky. Já to umím opačně, že udělám písničku a nechám si ji otextovat. A tak nakonec přišel a opravdu přinesl na text na 1 stránku. A ten text se mi líbil.
3: Říká Petr Janda. Václav Babula se narodil 23. září roku 1938 ve Zlíně a dětství strávil v Uherském Brodě. Po studiích lékařství v Brně pracoval jako lékař, ale psaní bylo jeho celoživotní vášní. Vydal 4 básnické sbírky a slova k písním neskládal jen pro kapelu Olympik, ale jeho texty byly součástí písní Marty Kubišové, Karla Gotta, Valdemara Matušky a řady dalších zvučných jmen tehdejší české hudební scény. Na další osudy písně Slzy tvý mámy s textem Václava Babuly vzpomíná Petr Janda.
2: Tu písničku jsme teda vybrali na Vratislavskou liru. To bylo v roce 73, poslali jsme ji do té soutěže a oni ji vzali. My jsme šli teda natáčet do Suprafonu a já jsem s ní byl strašně nespokojený. Dokonce ještě, když jsme to natočili, tak jsem říkal, ještě večer si na to sednu, když tak to zítra předěláme. A zapak pámu se mi to nepodařilo předělat. A pak ta písnička zazněla skutečně v tom roce 73 na Bratislavský lize, kde neuspěla z ideologických důvodů, protože Plamenej porotce prohlásil, že u nás jsou jenom slušní lidi, žádný kriminálníky, my tady nemáme. Máme svazáky a ty jsou prostě v pořádku.
3: V roce 1973 ale píseň Slzy tvý mámy nakonec na Bratislavské liře získala cenu kritiky.
2: Ta písnička získala cenu kritiky, protože se kritici naštvali. Ty chtěli být svobodní a řekli ne, my máme tu možnost dát cenu kritiky a my dáme týhle písničce, protože ta se nám ve všech líbila nejvíc.
3: Jak si Václava Babulu pamatuje jeho spolupracovník Petr Janda?
2: On byl v první řadě praktický lékař, u nějaké fabriky dělal závodního lékaře. On byl takový strašně přepečlivý, takový šílený puntičkář. On mi ten text přines a pak mě ho třeba 30 minut dával. Jako mě ho nechtěl pustit do ruky, ten text pořád to držel. Vždycky jsem podělal, počkej, já ještě tady, jestli tady nám chybu. A no prostě takový byl z toho špatný, jestli nebude vzdávat nějaký nedokonalý dílo. Jsem mu vždycky zahral kousek, nebo když jsem ho měl celý. Já už si samozřejmě detaily nepamatuju, už je to, kolik, 50 let, to už je prostě dlouhá doba. Já jenom vím, že on byl vždycky nadšený. On říkal, ježiš, to se mi líbí, to je super, to je pěkný. Takže pak jsem si říkal, to je houby kritik, to nemá smysl.
3: Kromě Slzy tvý mámy složil povoláním lékař Václav Babula pro Olympik text jen k dalším několika málo písním. Proč spolupráce dál nepokračovala?
2: Já jsem s ním udělal odhadem takový 3-4 písničky, víc asi ne. On byl takový textař pro všechny. On klidně napsal i dechovku a on prostě napsal i pop, nějakou odrhovačku. Jemu to bylo v podstatě jedno. A já jsem potřeboval textaře, který je v tom roku, tý rock music, jak se říká, který je v tom přeci jenom jako zakotvený. A to on rozhodně nebyl.
3: Vzpomíná Petr Janda. Václav Babula zemřel v 69 letech v roce 2008 v Praze. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 4 minutky uplynuly od 15:30. Na začátku září převzal od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ocenění za celoživotní přínos k rozvoji vzdělávání Bohumil Galásek ze Zlína Malenovic. Neuvěřitelný je počet školních roků, které působil jako pedagog. 58. Bohumila Galáska si do vysílání pozvala Markéta Macháčková. Ukázku z jejich rozhovoru si můžete poslechnout už za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Jako kluk zažil bombardování Zlína i dobu, kdy se ze Zlína stal Gottwaldov. Bohumil Galásek se totiž narodil v roce 1938. Dnes již bývalý pedagog a kronikář Zlína vzpomínal také na tyto okamžiky v rozhovoru s redaktorkou Markétou Macháčkovou. Jak tráví svůj čas v důchodě? I to bylo téma jejich rozhovoru.
1: Dnes mám tu milou příležitost povídat si s Bohumilem Galáskem, kterého znají stovky studentů, kteří studovali na Zlínském gymnáziu Lesní čtvrť, protože právě tam učil dějepis, češtinu. Povídali jsme si i o jiných školách, kde zakotvil a trávil chvíle své dlouhé, skoro 58-leté kariéry. Pane Galásku, pojďme se ale teď ještě trochu zabývat i vámi. Mě zaujalo, když jsem si četla některé rozhovory s vámi, že vy samozřejmě, to by člověk čekal, že čtete jako češtinář, ale že vy teď v důchodovém věku přečtete kolem 100 až 120 knih.
2: No snažím se, je to, jak říkám, je to těžké dnes, protože dříve vycházelo těch knih podstatně méně a vybrat si dnes něco, tak musím se řídit doporučením, třeba teď to dělám z Lidových novin, které vycházejí jako příloha Mladé fronty a tam je recenzent Ondřej Horák, který doporučí vždycky nějaký skvělý román.
1: Pojďte nám taky něco doporučit. Máte nějaký tip pro nás, co máte třeba na nočním stolku?
2: Mám nachystané dvě knihy, a to poslední knihu Milana Kundery a Ludvíka Vaculíka. Ještě mě zaujala kniha autora, kterého jsem nikdy to jméno neslyšel. Dožil se sice pouhých 34 let. Je to japonský autor Dazal, nevím, jestli to říkám správně. A už název toho románu, který zní To já jsem uměním, je naprosto překvapivý.
1: A také lákavý.
2: A lákavý. Já jsem tu recenzi četl asi čtyřikrát, než jsem pochopil, co všechno asi tento román obsahuje. No, tak na to se těším.
1: Nepřekvapivým je u vás koníček čtení, ale čím byste třeba překvapil, protože já u vás vím, že vy se udržujete v kondici ve svém věku vlastně i sportem. Povězte.
2: No snažím se, já jsem kdysi dávno ve svém mladickém věku plavával, dokonce závodně, sice jenom druhá výkonnostní třída, nic to nebylo slavného. Pak jsem začal pod vlivem zátopkových výkonů běhat a samozřejmě zase jenom naprosto amatérsky, tehdy žádné nějaké takové to soutěže, jako jsou dnes, nebyly.
1: Ale a vy jste běhal i po 80.
2: A běhám celý život až posledních 4-5 let už jenom chodím, protože kolena nebo někdy i kyčle mě nedovolí běhat, tak chodím. Každé ráno se jdu projít a beru si telefon, ale jenom takový tlačítkový, kdybych náhodou zakopal, což se mi stane často, abych přivolal pomoc. Ne, abych se za chůze bavil čtením zpráv, to ne. Dívám se kolem sebe. To je největší potěšení, protože vidím, co všechno je krásného kolem mě. Zeleně, modří a všeho.
1: Je to i takový váš recept a rada pro druhé, dívat
2: určitě
1: se kolem sebe?
2: Chodím každé ráno, kdy ještě je čistý vzduch, je málo lidí venku, nebo každý utíká do práce, zatímco já se procházím.
0: Celý rozhovor redaktorky Českého rozhlasu Zlín Markéty Macháčkové s dlouholetým středoškolským pedagogem ze Zlína Bohumilem Galáskem si můžete poslechnout na našem webu, v audioarchivu, v záznamu dnešní 11. hodiny. Pro jistotu ještě připomenu ty stránky, které, věřím, pravidelní posluchači znají. zlín.rozhlas.cz

0: Marta Kubišová zazvonila v našem vysílání zvonečkem. Dnešní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín ještě ale nekončí. Jistě už čekáte na to, co pro dnešek vybral Petr z nepřeberného množství hudebních zákusků. Hned se to dozvíme.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Pro dnešní potěšení v cukrárně zajdeme do roku 1989, kdy se oficiálně datuje vznik skupiny České srdce. Hned se začaly dít důležité věci a v podstatě okamžitě se stava svým projevem zaujala. U Suprafonu vydala svou první desku, která měla díky své originalitě nečekaný úspěch u posluchačů širokého věkového spektra. Následovalo zahraniční turné, taky po domácím území samozřejmě, koncerty v Německu, Rakousku, festival pořádaný západoevropskými hudebními médii v Budapešti. Přeskočím hodně let, kdy se v podstatě všechno dařilo, i když sestava nabírala a naopak propouštěla některé členy, to ale naštěstí vždycky přineslo jenom posun dopředu. Než pustím písničku, při které vám bude hned jasné, co České srdce hraje, napovím jednou větou. Projev spojuje melodický kytarový rock s inspirací keltskou hudbou, zjednodušeně řečeno.

Čtvrteční dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín se pomalu nachyluje. To ale znamená, že máme opět o něco blíž k tomu zítřejšímu, které začne jako obvykle po 14. hodině. Jelikož bude pátek, tak se v něm po čtvrt na čtyři můžete také těšit na zajímavého hosta i téma. Tím hostem bude koordinátorka Noci vědy a proděkanka pro vnější a vnitřní vztahy na Fakultě technologické univerzity Tomáše Bati Iva Čermáková. A bude lákat nejen na zítřejší Noc vědy. To je tedy pozvánka až na zítřejší odpoledne. Už za pět minutek a pár vteřinek k tomu si ale můžete poslechnout zprávy a hned po nich další vydání Humoriády, kterou vás moderátorsky provede Pavel Kučera. A vy budete mít možnost třeba i živě po telefonu pozdravit energickou Petru Černockou, která bude dnešním hostem Humoriády. Vše dobré k dalšímu poslechu a vám přeje od mikrofonu Pavel Vacek.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Valašské Klobouky nově sdílí solární energii mezi městskými budovami. Studenti ve Zlíně mají tento týden možnost vybavit si své vysokoškolské bydlení bez drahých nákupů. Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení svých platů. Dnes večer a v noci bude v regionu převažovat oblačno a na teploměru nejníže 5 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Radnice ve Valašských Kloboukách se nově podaří spustit vzájemné sdílení vyrobené elektřiny mezi městskými budovami, které jsou osazené fotovoltaikou. Vedle střech dvou budov městského úřadu nyní elektřinu vyrábí i poliklinika, kulturní dům Kloboučan, mateřská škola nebo dům dětí a mládeže. Fotovoltaické elektrárny město zbudovalo v posledním roce za 4,6 milionů korun. Z toho 2,6 milionů tvořila dotace ze státního fondu životního prostředí, říká mluvčí radnice Lenka Zvonková.
2: Zavedli jsme také energetický management a zpracovali akční plán pro energii a klima. Město a jeho organizace začaly s chytrým řízením spotřeb energií ve svých budovách a mají přesný online přehled o stavech elektroměrů, plynoměrů a dalších parametrech. To vše s cílem co nejvíce snižovat spotřeby energie.
0: Výměna oblečení, rostlin i nádobí kus za kus neboli SVEP se koná tento týden na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Pro studenty je to způsob, jak si na začátku akademického roku vybavit vysokoškolské bydlení. Součástí je i sběr starých bot pro výzkumný projekt a recyklaci. Platy vrcholných politiků možná v dalších několika letech neporostou. Návrh koalice ANO, SPD a motoristů na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Počítá s tím, že by se měly mzdy politiků zmrazit na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a zavetovala jeho zrychlené projednání. Podle předsedkyně klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové je návrh na zmrazení platů politiků jen populistické gesto.
3: Je pokrytecké od vládní koalice říkat, že se tím něco ušetří, protože to zmrazení na pár let ten problém odsune. A my jsme to tady zažili v tom minulém období, kdy po tom zmrazení došlo ke skokovému nárůstu těch platů. To znamená, za ty 3-4 roky dojde odhadem o nárůst platů politiků o 20%.
0: Návrh na zmrazení platů teď projednají sněmovní výbory. Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé také na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb.
1: Počasí.
0: Dnes večer a v noci bude v našem kraji převažovat oblačno, chvílemi i polojasno a občas se ještě objeví přehánky. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati u Terna ve směru do Otrokovic bourala 2 osobní vozidla. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín v 16 hodin vše. Další v našem vysílání zase za hodinu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor
1: jáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
5: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele.
1: Humor jáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já to na tobě vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rádia, tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou. A jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se jaký ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď jsou Yellow Sisters and Brothers?
1: Ne, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo. Ne. Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná
1: to je ono.
0: Krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: To ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď oprnáší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět vyprovokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér šatně Josemu domluvila, že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostrají vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Takhle jsme to cvičili.
0: Brudě.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ahoj. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nasklen.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko, anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeninga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru, velmi naladěnou a ať jí to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme.
7: Nadsáno.
2: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já Dobrý. Vás také zdravím do studia. Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové Všemo. Tradiční hezké Ale, jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování, ano? A děkujem. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdraví vás oba František Netoli.
2: Zdraví, ne?
9: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty. Aha.
2: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
5: Naschle,
9: děkuju.
2: Mějte se, pořád Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom vnímá namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky.
11: Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kůže jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
12: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě: tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš s pošťákem.
11: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy: vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm. Tak hlasujte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
2: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
2: To byla cizí. Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
2: V roce 88.
5: No, jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem. Ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
2: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
2: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku výš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu
2: hudbu. To byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: pove. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. Vy nám něco řekli dva Josefové, mladý
2: Zekdy.
1: A Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to
2: bychom
1: uvidíme. Poznali Poznáme. Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Ježiš.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prosím, jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím pěkně, prosila bych Bčko.
1: Ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery jsem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to
1: od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no,
1: Dalibor
2: Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Ale to nevadí.
4: A to byla televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
2: A jste ho,
1: a milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru. No?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuju moc.
4: Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se. Tehdy
4: si taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkujem. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní
2: Dobrý
5: Petru
2: den.
5: I vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní

babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák. Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: Přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
2: prosím tě, na co ty seš?
1: A kráva říká,
3: já dávám mléko.
1: Zebřička si říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká,
2: jo, ty kudrnatá, na co ty seš?
1: A ovečka říká,
2: dávám vlnu, víš?
1: Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
2: ty co? Ty jsi tady na co?
1: A hřebeček zařechtá. Iha! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
4: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek, zvláště když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyně z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpasíci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvo slepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, fláklo to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil, nebo políznul, čerta něco takhle jako něco udělal. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale tohle byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, její vlasy, dech i hlas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, no, pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a vlasta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec.
3: Ano.
2: Tak a teď si ho vyhlaš. Ano. Posluchači tě ho odhlasovali,
3: přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u Nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
2: Sportem to v Humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek.
3: Už
2: ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je výborné
3: to rozumíš,
2: jídlo.
3: To tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji vznikne 660 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj pomůže obcím s náklady na potřebnou infrastrukturu. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková bude čestnou občankou Valašského Meziříčí. Brněnští astronomové chtějí středoškolákům z celé republiky otevřít cestu k vesmírnému výzkumu. Dnes večera v noci bude v regionu převažovat většinou oblačno a na teploměru nejníže 5 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínský kraj rozdělí mezi obce a města přes 24 milionů korun na projekty spojené s výstavbou nového bydlení. Peníze půjdou například na komunikace, parkování, veřejná prostranství nebo bezpečnější trasy pro pěší a cyklisty. Samotnou výstavbu bytů kraj nefinancuje, obcím ale chce ulevit od dalších nákladů. Celkem díky podpořeným projektům vznikne 66 nájemních a sociálních bytů. Pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
3: Chceme obcím ulevit od nákladů na projekty, které s novým bydlením souvisejí, aby mohli více peněz využít na samotnou výstavbu. Cílem programu je usnadnit vznik nových bytů a zároveň vytvořit pro jejich obyvatele kvalitní podmínky pro život.
2: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
4: Cenu města letos obdrží 2 lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folklóru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Josef Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
2: V Brně vznikla iniciativa Generace Vesmír pro české středoškoláky. Připravují ji brněnští vědci a Hvězdárna a Planetárium Brno. Studentům představí možnosti práce na vesmírných projektech a výzkumu. Ukáže jim také, jak se k takové práci mohou dostat.
5: Generace Vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
6: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada výzkumů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci. Doplňuje ambasadorka iniciativy Hana Partelová.
7: Chceme jim ukázat, že i na střední škole už se můžou zapojovat do světového výzkumu a my jim to chceme takhle přinést prostřednictvím našeho filmu, sociálních sítí a celé organizace Generace Vesmír.
6: Dnešní studenti mohou jednou pracovat na největším optickém dalekohledu světa v Chile nebo na dalekohledu Masarykovy univerzity CUVIC, který bude zkoumat vznik zlata ve vesmíru. Marek Gencel, Český rozhlas.
2: Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STANu by měl stát raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď budou zabývat sněmovní sociální výbor.
0: Počasí.
2: Dnes večera v noci očekáváme ve Zlínském kraji převažující oblačno, chvílemi i polojasno a občas se ještě objeví přehánky, a to hlavně v severní a východní části kraje. K ránu pak srážky téměř ustanou a lokálně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/57 ve Valašském Meziříčí v ulici Meziříčská se střetla dvě osobní vozidla. A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď už je tu náš den v kraji.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Je čtvrtek 24. září a po 17. hodině začíná vysílání necelé hodiny plné informací a zajímavostí ze Zlínského kraje. Za mikrofon Českého rozhlasu Zlín usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Souhrn aktuálních zpráv z regionu nebo pozvánka na běh pro světlušku, který dnes večer poprvé rozsvítí Zlín. To jsou témata, která nás čekají v první části pořadu Den v kraji. A jako obvykle naše vysílání obohatí i hudba, která neomrzí. Teď to například bude Karel Gott. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Souhrn dnešních zpráv Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Bílovicích na Uherskohraděžsku začíná dnes v 18 hodin čtvrtý ročník industriální výstavy Žně designu. V areálu společnosti EGOE se představí výrobky 20 značek z několika evropských zemí. Návštěvníci si budou moct prohlédnout například volant vozu Škoda, nářadí Bosch, cyklistické vybavení švédské firmy Thule anebo půl litr navržený pro pivovar ve Velkých Popovicích. Výměna oblečení, rostlin, ale i třeba nádobí, a to kus za kus neboli svep, se koná tento týden na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Pro studenty je to způsob, jak si na začátku akademického roku vybavit vysokoškolské bydlení. Součástí je i sběr starých bot pro výzkumný projekt a recyklaci, jak dodává prorektorka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Martina Juříková.
3: Jsme se zapojili do výzkumného projektu, kdy sbíráme vlastně obnošené boty. Ty budou následně rozdrceny a použity k výzkumným účelům a k výrobě dalších.
2: Zlínský kraj bude mít vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se zaměří například na zdravotnictví a sociální péči, vzdělávání, regionální rozvoj a nebo třeba spolupráci s průmyslem. Sídlit bude ve vědecko-technickém parku ve Zlíně a činnost má zahájit od ledna příštího roku. Nafta v Česku v srpnu zdražila o více než 14%, nejvíc z celé Evropské unie. Na některých čerpacích stanicích ve Zlíně teď litr stojí i přes 50 korun. Rostoucí ceny dopadají také na městské společnosti. Například zlínským technickým službám se kvůli nim zvyšují roční náklady o miliony korun. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice naopak pomáhá postupný přechod na elektrická vozidla. Jak výrazně tím ušetří, popisuje její ředitel Josef Kocháň.
4: Na elektrobu se pohybuje někde mezi 7-8 korunama. Jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje do 16 korun.
2: Zítra večer se lidé ve Zlíně mohou zapojit do tradičního lampionového průvodu. Ten vyjde v 7:30 od památníku Tomáše Bati a přes Gahurův prospekt a náměstí práce zamíří ke Zlínskému zámku. Zapojit se může každý zdarma, stačí si sebou přinést vlastní lampion. U zámku pak průvod zakončí vystoupení z ohni a plamenomety. Akci pořádá Kulturní centrum Živý Zlín letos už po 11. V minulých letech se do průvodu zapojili stovky lidí a jeho délka přesáhla 1 kilometr. A takový byl souhrn dnešních nejdůležitějších informací ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: tebou. Posloucháte pořad Den ve Zlínském kraji. Zlín dnes poprvé rozzáří charitativní běh pro Světlušku, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu. Zapojit se stále můžete i vy a více nám teď řeknou moderátorka Anna Randárová a redaktorka Michaela Kočendová, které vítám ve studiu. Ahoj, děvčata.
1: Ahoj. Krásné odpoledne.
0: Ano, ty se dnes spolu s rozhlasovým kolegou Tomášem Perutkou budeš věnovat moderaci běhu pro Světlušku. Jak se na večer těšíš?
1: Já se těším moc, protože jsem měla příležitost před několika lety běžet, a to konkrétně v Praze, a moc ráda na to vzpomínám, takže mě obzvlášť těší, že si to dnes vyzkouším i z té druhé moderátorské strany a hlavně, že se poprvé běží i ve Zlíně.
0: Obracím se teď na kolegyni Michaelu Kočendovou. Proč ses rozhodla běžet?
2: Je to tak, že já osobně ráda běhám a v tento projekt mi i dává smysl, protože tady se pro mě pojí takové příjemné s užitečným, kdy zároveň tímto během člověk podpoří i dobrou věc, tedy nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který za celou touto akcí stojí. Ten už od roku 2003 vlastně podporuje lidi se zrakovým postižením a kromě získávání a rozdělování financí mezi tyto lidi navíc pořádá i podobné akce, jako je dnešní běh, takže je radost se něčeho takového účastnit.
0: Na výběr jsou dvě délky tratí. Jakou ty jsi vybrala?
2: Tak já jsem si vybrala tu delší trať, jak už jsem říkala, ráda běhám, takže se na tu delší trať těším, zároveň na tu kratší se vydají i mý kolegové z redakce zpravodajství, které jsem k tomu trošku ponoukla, aby se do této akce zapojili také, takže se těším, že se na té trase potkáme, třeba si zamáváme a podpoříme se navzájem, aby nám to do toho cíle hezky běželo.
0: Ty běháš půl maratony, je to pravda?
2: Je to tak a zrovna teď v sobotu se chystám na trailový půlmaraton do Beskyd, takže toto beru i v rámci té přípravy a toho tréninku jako takovou věc, kterou se na ten půlmaraton právě připravím.
0: A poběžíš dnes večer na rekord nebo si plánuješ závod hlavně užít?
2: Je to tak, že si ho hlavně plánuju užít. Ono tady tyto závody člověk nebo tyto akce ani člověk neplánuje tak běžet na nějaký rekord. Hrozně moc se mi líbí právě, že na tom startu se potkávají různí lidé, ať už lidé jako já, kteří to mají jako takový trénink, ale pak tam třeba vidíme maminky, které třeba se zapojí zase po těch dětech a jdou si to zaběhat a je to pro ně třeba těžké se znova na ten start postavit. To stejné třeba starší lidé nebo lidé, kteří jsou po nějaké operaci a vlastně ta motivace těch lidí na tom startu je různá a líbí se mi, že se tam propojí všechny tyto možnosti těch lidí, kteří si tam jdou zaběhat, takže určitě dnes to o nějakém nahánění rekordu aspoň pro mě osobně nebude.
0: Určitě není ostuda i jenom tak jít.
2: Určitě.
0: A poslední otázka míří k moderátorce běhu pro Světlušku Aně Randárové. Pokud by se ještě někdo rozhodl běhu také zúčastnit, stihne to? V kolik hodin uslyšíme startovní výstřel?
1: Ještě to určitě stihne, vybíhá se v 8 hodin a startovné si zájemci mohou stále koupit přímo na webových stránkách běhu běhprosvětlušku.cz a omezený počet potom bude k dispozici i na místě, takže doufám, že se co největším počtem posluchačů za pár hodin uvidíme.
0: Říká moderátorka Anna Randárová v Českém rozhlase Zlín, která nás společně s redaktorkou Michaelou Kočendovou pozvala na dnešní první běh pro Světlušku ve Zlíně. Děkujeme a naslyšenou a možná i naviděnou.
1: Naslyšenou.
0: K běhu pro Světlušku se v pořadu Den v kraji ještě vrátíme. Živě se totiž spojíme s moderátorem Českého rozhlasu Zlína Tomášem Perutkou přímo na náměstí Míru ve Zlíně. A to před 6. hodinou, kdy začne registrace účastníků charitativního běhu. Zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: V sobotu od 17. vám na pohovce Jožky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat soutěživost a najít v ní spíš motivaci než brzdu. A v neděli od 11. otevřeme s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem téma, které není slyšet, ale dokáže nás pěkně potrápit. Ticho a mlčení. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: počasí.
1: Na jeho předpověď na večer, noc a zítřek se zeptám Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu, kterou zdravím do Brna. Dobrý večer.
2: Pěkný večer.
1: Jak to vypadá s počasím ve Zlínském kraji právě teď?
2: Tak Zlínský kraj je tak docela rozpolcen, protože v jeho severní a východní části je oblačnosti více, zatímco v té západní a jižní tam už svítí nebo konečně svítí, jak se to vezme. Sluníčko je tam spíše polojasno a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 9 a 13 stupni Celsia.
1: Co říká předpověď o večeru a noci?
2: Že bude převažovat oblačno, chvílemi právě i teď to polojasno, co na některých místech máme, ale hlavně na Valašsku zůstane oblačnost velká, a to i s přeháňkami nebo deštěm. Potom zítra k ránu se lokálně mohou tvořit mlhy a teploty klesnou mezi 8 až 5 stupňů Celsia.
1: Přijde zítra nějaká větší změna oproti dnešku?
2: Z hlediska srážek by měla přijít, protože zatímco zítra bude na obloze podobně, to znamená velká oblačnost, možná velká proměnlivá oblačnost a na Valašsku velká během dopoledne i s deštěm, tak jinde by zítra už přeháňky nebo srážky měly být jen ojedinělé a slabší, a potom odpoledne bude oblačnost částečně ubývat a srážky už by se měly vytratit. Zítra by teploty měly vyšplhat mezi 13 až 16 stupňů Celsia a vád by měl slabý severozápadní až severní vítr.
1: Tolik informace o počasí od meteoroložky Báry Kučerové. Díky za ně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Za malou chvíli nás čeká rozhovor z pravidelného cyklu s názvem O čem se mluví, kde se věnujeme aktuálním tématům ve společnosti. Jedním z nich je i výskyt netopírů ve městě. Redaktorka Markéta Macháčková si proto pozvala Petra Kuželu z České společnosti na ochranu netopírů. Jejich rozhovor uslyšíte za chvíli.

0: O čem se mluví?
1: Netopíři. Chránění živočichové, jejich kousnutí ale může způsobit závažné zdravotní komplikace. Netopíří kolonie pak nemalé problémy při opravě nebo stavbě domu. Co v takových situacích dělat? A jakým živočichem vlastně je netopír? I na to se zeptám Petra Kužely z České společnosti pro ochranu netopírů. Pane Kuželo, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu zdraví posluchače Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
1: Pane Kuželo, vy máte ve vaší organizaci na starosti Zlínský kraj, kde také žijete, tak bych se chtěla zeptat, jaké problémy mají lidé v našem kraji s netopíry nejčastěji?
2: Nejčastěji ty problémy, vlastně, které se objevují, jsou v kontaktu s těmi netopíry, například při stavbách domů nebo úpravách do toho prostředí, které v dnešní době je chráněné zákonem. Je tam určitý zásah, který podléhá určitým povolením. A tyto povolení potom buď stanovuje samotný úřad, krajský odbor životního prostředí, anebo potom v HKO, příslušný orgán chráněné krajinné oblasti.
1: To znamená, všude, kde se netopíři usadí, tak tam už je potřeba řešit ty podmínky?
2: Je to mezinárodně chráněný živočich, který vlastně podléhá určitým pravidlům, jsou zastřešeny Evropským společenstvím, a na základě vlastně tohoto nelze jen tak, třeba když lidé volají ti netopíry třeba vypudit z domu, nebo volají třeba deratizační firmy a žádají je vlastně o pomoc, v tomto případě opravdu nelze. Je určité období, kdy ty netopíry lze i lidem pomoci, vždy ale se jedná o to, aby vlastně ti lidé dopředu začali řešit ty problémy. Setkáváme se s lidmi nebo firmami, kteří volají, i když o těch problémech vědí, tak volají, až ten problém nastane a vlastně s těmi netopíry se setkají. Přitom mohli problém třeba řešit daleko dříve, takže je potřeba zastavit ty práce a vyřídit si vlastně povolení pro zásah do jejich vlastně přirozeného vývoje.
1: Jaká období vlastně v životě netopírů jsou a jak je můžeme tedy my využívat?
2: Důležité období je červenec, srpen, kdy probíhá období letních kolonií. V tomto případě nelze dělat nic. Neudělá s tím úřad, nikdo nic, ani lidé. Je potřeba vyčkat. Po rozpadu letních kolonií nám vlastně zákon povoluje nějakým způsobem

0: Jící savec, který má zvýšenou ochranu a najdeme ho všude kolem nás. Na našem území máme 27 druhů netopírů a je to rozdělené vlastně do těch skupin štěrbinových a těch prostorových. V těch prostorových netopírech se jedná vlastně o tři takové standardní druhy. Netopír velký, vrápenec malý a netopír brvitý. Tyto druhy vlastně velmi dobře poznáme, protože obývají opravdu velké prostory půd. V podstatě hrady, zámky, větší půdy, které jsou každoročně navštěvované. Potom ten druhý druh, štěrbinové druhy, jsou druhy, které mění tady tyto úkryty, jsou různě po těch domech, jsou ve vesnicích, ale ty informace, které my máme jako Česká společnost pro ochranu netopírů, tak u těch štěrbinových jsou hůře dohledatelné. Ne každý zavolá, ne každý zjistí, že tam máme netopíry. U těch prostorových je to jasné.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Petr Kužela z České společnosti pro ochranu netopírů je hostem Českého rozhlasu Zlín. A naším tématem jsou netopíři, ale také potíže, které mohou nastat, pokud žijeme v jejich blízkosti. Pane Kuželo, pokud se tedy netopír dostane do domu, co dělat a co naopak nedělat?
0: Opakujeme vždycky to samé, prostě otevřít okno, vytáhnout žaluzie nebo odhrnout záclonu, zhasnout a jít z místnosti ven. Netopír je velmi chytrý, na základě toho on si najde vlastně ten průvan a vždy odletí. Může se stát, že zůstane v tom bytě, v tom případě první pravidlo je, na netopíra nesaháme nikdy vlastně holýma rukama. Buď použijeme rukavice nějaké silné, ale úplně ideální je hadr, který přes něj přehodíme, netopíra do něho zabalíme a vypustíme ho ve večerních hodinách nebo při setmění ven. Pokud není večer, pokud je to přes den, se to děje, dáme do krabice, dáme mu tam vodu, netopír se sklidní, načerpá síly a večer startuje.
2: Kam se mohou lidé obrátit, pokud zjistí, že na jejich půdě se usadila celá netopíří kolonie?
0: Přestože jsou fixováni na ty místa, které využívali spousty let, poslední dobou se doslova seberou a letí jinam. Stává se to například tady i ve Zlíně v těch baťových domcích, kdy vlastně ty letní kolonie čítají od 200 až do 1000 jedinců, někdy i přes. Je důležité vždycky dát vědět, co se děje nebo kde jsou České společnosti pro ochranu netopírů. Je to velice jednoduché, mailem zavolat, máme svoje stránky, kde máme veškeré postupy, i dokonce to soužití s těmi lidmi, máme tam rady, jak radíme lidem, aby se vyvarovali nějakým nápadům, které se jaksi neslučují s ochranou přírody. Takže jsou určité postupy, dokonce na těch stránkách lidé pochopí, jak proč vlastně chráníme, takže člověk dostane potom úplně jiný náhled a spousta třeba lidí v tomto okamžiku už dokonce obrací své negativní postoje vůči tomuto zvířeti a naopak volí, že vlastně ho tam chce.
2: Čím může být tedy netopír prospěšný?
0: Vzorec té prospěšnosti je, že chytne za jednu noc 2500 až 3000 komárů, pokomárů, hmyzu a tuto práci nikdo jiný neudělá.
2: Je tedy nutné vždycky nahlásit výskyt netopíra v mém obydlí?
0: Pokud se jedná o jednotlivé druhy, které jsou, jak jsem říkal, v každém skoro domě, není potřeba nic takového hlásit. Je to běžné, ten netopír prostě to soužití s lidmi využívá už spoustu let. Dokonce lidé, kteří si myslí, že ho tam nemají, toho netopíra na domě, tak se velmi mílí, protože je to mistr ve schovávání nebo v úkrytech, takže je všude. Ale pokud tam je větší kolonie, je lepší, protože my jako Česká společnost pro ochranu netopírů evidujeme tyhle ty kolonie. Data potom jdou do ENDOPu, národní databáze, kterou dál využívají úřady.
2: Může se ale stát, že nám netopíří kolonie působí problémy, třeba když opravujeme střechu, půdu. Co dělat v tomto případě?
0: Zákon hovoří, že by měly být zastavené práce i hned. Mělo by se pak vyřídit výjimku z ochranných podmínek na zvláště chráněné druhy, kterou, jak jsem zmiňoval, buď to vyřizuje krajský úřad Zlín, pokud se to týká vlastně Zlína, anebo pokud je to přímo v HKO, tak to řeší agentura ochrany přírody a krajiny. Druhá věc je, pokud je nalezena větší netopíří kolonie, tak zákon nám ukládá, že bychom měli informovat taky záchrannou stanici. Záchranná stanice je vlastně v tomto případě organizace, která převezne tyhle ty netopíry, převezne je do základní ochranné péče. Po domluvě s úřadem může potom práce pokračovat.
2: Existuje nějaká prevence? jak zabránit tomu, aby nám netopír vletěl do bytu nebo se třeba usadil na naší půdě?
0: Prevence

0: aplikace je velmi jednoduchá, a to používání sítí v okně.
1: A můžeme ještě uvést nějakou prevenci, co se týče staveb?
0: Tomu zabránit nejde, ale lze to dál kompenzovat v podobě jednosměrných uzávěr. Jde to řešit potom po tom rozpadu těch letních kolonií, kdy pomine ten červenec, srpen, a začátkem září jde montovat jednosměrná uzávěra, kterou my doporučujeme, a samozřejmě, kdo se na nás obrátí, poskytneme mu jak grafický návrh té jednosměrné uzávěry, tak vlastně informace pro to, aby si to buď nějaká firma udělala, nebo přímo, pokud je zručný ten majitel domu, tak může to udělat i on.
2: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví s Markétou Macháčkovou a jejím hostem.
1: Posloucháte rozhovor Českého rozhlasu Zlín. Jeho tématem jsou netopíři, chránění živočichové, se kterými se často setkáváme nejen v přírodě, ale i ve městě. Mým hostem je Petr Kužela z České společnosti pro ochranu netopírů. Pane Kuželo, jak jsme na tom s výskytem netopírů ve Zlínském kraji? S jakými druhy se můžeme setkat?
0: Minimálně z 12 druhů z těch 27 druhů. Je to buď netopír velký, různý pipistrelusové, netopír nejmenší, netopír parkový, netopír hvízdavý, a nejmenší je všude v Evropě, to je prostě rozsáhlý druh. A jsou to vrápenci, vrápenec malý, dál nad hlavou nám lítají ve 100-metrové výšce netopír rezavý. Pokud vejdeme do lesa, tak můžeme spatřit nebo vidět netopíra černého, netopíra stromového, netopíra bechštejnova, netopíra řasnatého, takže každý ten druh využívá určitého prostředí. My se tady můžeme pyšnit na té Moravě, že máme jednu z největších kolonií a v podstatě v celé České republice. Takže jedná se o zhruba 3000 netopírů velkých Myotis myotis, a tato kolonie, jak říkám, nemá v České republice obdoby. A najdete ji v Luhačovicích na zámku.
1: Vy jste teď ve studiu vyskládal na stůl několik exemplářů netopírů.
0: Jeden z těch druhů, ten větší, který tady máme na ukázku, je to netopír velký. Je to právě ten prostorový druh, který vlastně monitorujeme pomocí těch letních kolonií a taky zimních kolonií, kdy sčítáme vlastně tady tyhle ty druhy. Jsou to takové základní kameny České společnosti pro ochranu netopírů a dělají to všechny státy. Nejsme my jediní. U nás vlastně se netopíři sčítají už od 50. let. Takže my, když byla naše společnost založena, Česká společnost pro ochranu netopírů na fakultě pražské, tak jsme vlastně měli už výsledky skvělé a v roce 1991 jsme tuhle tu společnost založili už s výsledkama, které jsme vlastně tam dodali, jakož jedno z mála vlastně v Evropě.
1: Netopíři jsou živočichové, kteří jsou opředení řadou mýtů. S jakými jste se setkal?
0: Jeden z nejstarších mýtů je, že ten netopír se zamotá vlastně do vlasů. Nedošlo k tomu. Neznáme nikoho. Netopír využívá echolokace ultrazvuku, kdy dokáže vnímat vlas o průměru žádná 0,05 mm, třeba při rychlosti těch 30 km v hodině v naprosté tmě. Takže tohle to nesedí.
1: Co dalšího vás překvapilo?
0: Lidé se třeba bojí, pokud přijmou netopíra do ruky, což by se nemělo stát. Je to přece jenom divoké zvíře, které může přenášet různé nemoci.
1: Jaká zdravotní rizika tedy hrozí při kontaktu s netopírem?
0: Jedno z rizik je kousnutí. Ten netopír může kousnout. Sám od sebe na člověka nikdy nezaútočí. Jo, ten netopír je vysoce sociální a lidem se spíše vyhýbá. Pokud je polámaný ten netopír, stává se to, už nedokáže vzletět ze země, takže pokud je nalezený na zemi, vždycky je něco špatně. A pokud po něm šáhnem tou rukou holou, může se po nás ohnat těma zubama. To je taková ta největší příčina v tomto střetu s lidma. Další je, pokud třeba netopír může na nás kýchnout, má vzteklinu, to je další problém, který by mohl způsobit.
1: Jaké nemoci pak může v takových případech přenést?
0: Jedná se o lasiovirus, který je v té skupině té vstekliny a při tom pokousání vlastně hrozí nákazou té vstekliny. Takže důležité je prevence pro ty, kdo vlastně pracují s netopíry, jako my, měli by být očkovaní.
1: Když už tedy dojde ke kousnutí netopírem, co má být první krok?
0: První krok je úplně ten hlavní, vypláchnout vodou co nejvíc a mýdlem tu ránu. Pak volat i hned svého obvodového lékaře. Jde tam o čas.
1: Vy už jste zmínil, jakým potížím s netopíry můžeme čelit, ale jaké problémy mají naopak netopíři, kteří jsou zákonem chránění s námi, tedy s lidmi?
0: V první řadě je to zásah člověka do jejich vlastně přirozeného prostředí. Pokud tam s náma žije na tom domě vlastně netopír 1, 2, je úplně zbytečné plašit, tito netopíři prostě tam patří a přestože vy to zjistíte třeba během posledního roku, tak minimálně ti netopíři tam s váma žijí 15 až 20 let. Další problém vzniká u těch dendrofilních druhů při kácení stromu, kdy vlastně jsou ničeny ty dutiny a neproběhne patřičný biologický rozbor na tady tyhle ty lokality. Potom vlastně nekraje doupné stromy, přestože ten strom už nemá žádnou hodnotu, je doupný, tak se zhazuje. Toto opatření vzniká hlavně v parcích, kde ta bezpečnost lidí vždycky ten zákon převažuje a ti lidé musí být chráněni, tam se to vlastně chápe. Ale u nějakých obyčejných stromů na hranici lesa, tak tam je škoda, že vlastně ty doupné stromy mizí. Ten vlastně biotop, který to poskytuje pro ty netopíry nebo sovy, tak je nenahraditelný. Netopír je právě specifický v tom, že neumí si své prostředí nebo ten příbytek vytvořit, nemá ruce. Takže i na tom domě, pokud nám vletí do té fasády nebo do toho podbytí, nic nám neponičí. Využívá štěrbiny, která je, není jako myš, která by tam kramovala, něco upravovala si, on využije toho, co je a letí pryč. Takže v tom je výhoda a je to takové opodstatnění nechat ho tam být, prostě nic nám neničí ani zateplení, ani vatu, využívá pouze štěrb.
1: Co pro ochranu netopíru dělá vaše společnost?
0: Ve Zlínském kraji vlastně řešíme problémy v podstatě baťových domků, kde je čím dál více vlastně se ozývajících lidí, kteří volají, že ti netopíry tam mají. Jedná se o ten štěrbinový druh, který vlastně mění ty své úkryty, takže se může stát, že ta kolonie je jeden týden na jednom domě, druhý týden na druhém. A my se snažíme vlastně pomáhat těm lidem, vysvětlit jim, jaké jsou možnosti vlastně, ať už pro to soužití s těmi netopíry, anebo proto šetrné vystěhování, pokud by tu kolonii tam nechtěli.
1: Pane Kuželo, existují nějaké rady, které byste měl pro ty, kteří žijí v sousedství netopírů?
0: Máme internetové stránky, máme tam různé příklady a odkazujeme na problémy s těmi netopíry, soužití, vysvětlením vlastně různých možností, jak řešit problémy. Takže určitě doporučuji tady ty stránky navštívit, buď je to soused netopír, anebo ve stromě. Dále máme naše stránky cheson.org, kde vlastně máme různé postupy, které se týkají zateplování, bytech, problémy způsobené při tom zateplování a postupy, které jsou vhodné jak pro ty netopíry, tak pro ty lidi.
1: Petr Kužela z České společnosti pro ochranu netopírů byl hostem Českého rozhlasu Zlín. Pane Kuželo, děkuji vám za rozhovor.
0: Děkuji taky.
1: Od mikrofonu se loučí Markéta Macháčková.
2: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Už za malou chvíli začne na Zlínském náměstí míru registrace účastníků běhu pro světlušku, který pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Běžci i chodci vyrazí v 8 hodin s rozsvícenými čelovkami do ulice města, aby podpořili lidi s těžkým zrakovým postižením. A další informace nám teď řekne náš kolega moderátor Tomáš Perutka, který se hlásí do vysílání ze Zlínského náměstí. Hezký podvečer, Tome.
1: Pěkný podvečer z náměstí míru ve Zlíně, kde je vše připraveno, aby opravdu mohl za chvíli, za pár desítek minut vypuknout noční běh pro světlušku. Já doplním k těm úvodním informacím premiérově tady ve Zlíně, protože tady ve Zlíně se ještě pro světlušku nikdy neběželo. Se mnou teď stojí na náměstí ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu, pan Jiří Váňa. Pěkný podvečer, pane řediteli.
2: Dobrý den.
1: Kolik už letos proběhlo běhů pro světlušku a ve kterých městech se běželo?
2: My už máme za sebou celkem 8 běhů a jak jste zmínil, přidáváme premiérově Zlín. Vlastně poprvé máme tradiční sérii 7 jarních běhů, které jsme loni přidali Liberec a díky tomu, že byl naprosto úspěšný, tak jsme ho letos zopakovali a řekli jsme si, že přidáme ještě jeden nový běh a vyšlo to právě na Zlín.
1: Kolik už letos běželo celkem účastníků i s tou jarní částí?
2: Je to dohromady přes 12 000 běžců, což nám dělá obrovskou radost, je to skoro o 2 000 lidí víc než loni a dohromady se jim podařilo vyběhat přes 5 milionů korun, takže děkuji moc všem, kteří se účastní.
1: To je krásná částka, doufáme, že ve Zlíně se nenechají zahanbit. Když se ohlednete za tím průběhem toho letošního ročníku běhu pro světlušku, tak běžci si vybírají spíše více delší nebo kratší trať, protože já připomenu pro posluchače, že tady ve Zlíně je možnost se rozhodnout mezi kratší a delší tratí. Kratší má něco přes 2 kilometry, delší něco přes 4, tak jaká je častější volba?
2: Nedá se to říct úplně obecně, záleží to, jak v kterém městě, někde je ta trať kopcovatější, někde rovinatější, takže někde máme víc těch delších, někde víc kratších, ale my vždycky dáváme, protože ono primárně u nás nejde o sportovní výkon, takže vlastně dáváme na výběr běžcům, aby se i na trati rozhodli, jestli si dají tu kratší nebo delší podle toho, jak se cítí. A zároveň víme, že s námi hodně lidí třeba jenom jde, nebo jde třeba s kočárkem, s pejskem, s malými dětmi, takže je to opravdu, není to o tom sportovním výkonu, je to o tom přijít a podpořit dobrou věc.
1: Říkáte, nejde o sportovní výkon, účastníci můžou běžet se psem, už jste zmiňoval, můžou to projít pěšky. Jaké další varianty už jste viděli v průběhu toho letošního ročníku, abychom přiblížili posluchačům, kdo vše se může a jakým způsobem se může zúčastnit?
2: Vzpomínám si, v Liberci byl zrovna člověk na kolečkových bruslích, to mě zaujalo, protože to bylo krajně neobvyklé a zároveň s námi, a to je vlastně důležitá věc, dost často běží lidé s těžkým zrakovým postižením nebo nevidomí. Takže vy na té trati, my chceme, aby se ty světy propojily, světy vidících a nevidomých, to je vlastně účel té akce a vy na té trati můžete zažít ten pocit, kdy běžíte vlastně spolu s člověkem, který má těžký zrakový postižení, někdy vás ten člověk i předběhne, což se mně třeba osobně stalo.
1: Mluvil jste o tom, že už se letos podařila vybrat úctyhodná částka, na co konkrétně se ty peníze použijí?
2: My je rozdělujeme v průběhu celého roku, protože Světluška podporuje vlastně jak konkrétní lidi s těžkým zrakovým postižením, tak i organizace, které jim pomáhají. A já si pamatuju, že ve Zlínském kraji loni jsme rozdělili tímhle způsobem 5 milionů korun, jak jednotlivcům, tak organizacím. Takže v podstatě se dá říct, že kdokoliv, kdo sem dnes přijde, tak podpoří tu pomoc i přímo ve svém kraji.
1: Jaké konkrétní pomůcky se budou kupovat?
2: My nepřispíváme jenom na pomůcky, ale na celou vlastně širokou škálu aktivit. Ty kompenzační pomůcky jsou jedna z nejčastějších věcí, nejpoptávanější jsou asi kamerové lupy, což pro zjednodušení jsou vlastně přístroje, které umí mnohonásobně zvětšit text. A pokud člověk špatně vidí, ale aspoň ještě něco ukouká, tak mu vlastně pomáhají v tom každodenním fungování. A pro vaši představu, taková kamerová lupa špičková může stát 150 tisíc, takže je to opravdu drahá věc.
1: Takže jsme i tímto způsobem posluchačům přiblížili, na co půjdou peníze, které se vyberou i tady v rámci toho dnešního večerního běhu. Co nadační fond plánuje dále v následujících týdnech, v následujících měsících?
2: Já kdybych zůstal u té série nočních běhů, tak vzhledem k tomu, že nám to hrozně hezky funguje a vypadá to, že i ve Zlíně máme přes 600 registrovaných, tak věřím, že dorazí, tak bychom příští rok chtěli přidat další noční běh. Tu lokalitu ještě nemáme, ale vybíráme mezi krajskými městy a pokud budu v tomhle roce se pohybovat, tak čeká nás tradiční koncert Světlo pro světlušku vlastně 4. listopadu, který bude vysílat Český rozhlas a Česká televize, takže pokud vás zajímá svět nevidomých nebo lidí s těžkým zrakovým handicapem, určitě se podívejte nebo poslouchejte.
1: Možná teď poslouchá někdo, kdo nevyužil možnosti online registrace, teď váhá, uvažuje, že by vytáhl tenisky, sportovní oděv a že by také přišel. Je možnost se ještě stále registrovat, eventuálně kde, dokdy, do kolika hodin?
2: Vypadá to, že počasí už nám snad bude přát, takže bych i doporučoval, pokud si chcete zaběhnout určitě a vychutnat tu atmosféru, přijďte a je možné se registrovat vlastně až bezprostředně do startu, který je v 8 hodin tady ve Zlíně na náměstí Míru, takže je možné vlastně až skoro do startu se registrovat přímo tady na místě.
1: I ti poslední dostanou všichni čelovku, eventuálně čalenku podle toho, co si vyberou, tak jak je slíbeno v propozici.
2: Pokud nepřijde obrovský nával lidí, tak vždycky jsme to schopni odbavit, takže ano, mělo by to tak být.
1: To říká ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu, pan Jiří Váňa. Děkuji za rozhovor.
2: Moc děkuji a uvidíme se na startu.
1: A tolik tedy aktuálně z náměstí Míru ve Zlíně, kde se chystá dnešní noční běh pro Světlušku.
0: To byl moderátor Tomáš Perutka, který se přihlásil do vysílání ze Zlínského náměstí Míru, kde za chvíli začne registrace účastníků běhu pro Světlušku. A to už je z dnešního pořadu Den ve Zlínském kraji vše. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín se loučí Kristýna Fuchsová. Věříme, že se s některými potkáme na náměstí Míru ve Zlíně. Mějte příjemný večer.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Novou technologii pro cestování hromadnou dopravou bez odbavení bude testovat Zlínský kraj. Silnice z Hluku do Boršic u Blatnice je od dneška uzavřená. Sněmovna podpořila navyšování důchodů seniorům nad 80 let. Dnes večera v noci bude v regionu převažovat oblačno a na teploměru nejníže 5 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Zlínský kraj bude testovat ve veřejné dopravě novou technologii. Cestujícím má usnadnit cestování, nebudou muset myslet na nákup jízdenky. Novinku zavádí švýcarská společnost Fertig. Jejíž aplikaci cestující mohou využívat místo klasické jízdenky. Společnost technologii otestuje ve Zlínském kraji a ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Po dvouletém zkoušení se má rozšířit do celé Evropy.
3: Díky novince lidé nebudou muset myslet na nákup jízdenky ani zapínat jízdu ve Fertiku přejetím prstem. Stačit bude stáhnutá aplikace běžící v mobilu na pozadí. Díky vysílačům ve vozech aplikace automaticky pozná, že člověk zrovna jede daným spojem, včetně toho, kde nastoupil a kde vystoupil. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Řidiči od dneška neprojedou po silnici z Hluku na Uherskohradišťsku do Boršic u Blatnice. Důvodem jsou opravy 500-metrového úseku komunikace od křižovatky v Boršicích směrem na Hluk. Silnice bude kompletně uzavřena do úterý 29. září. Objízdné trasy v obou směrech vedou přes Slavkov a Dolní Němčí. Seniorům nad 80 let by mohly od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím novela, kterou ve sněmovně v prvním čtení podpořili poslanci. Století by si podle ní přilepšili o 1000 korun. Valorizace penzí podle věku je podle koalice dodatečné ocenění penzistů, kteří odcházeli do důchodu v jiné ekonomické situaci než současní seniori. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO může příspěvek seniorům přispět i na zdravotní péči.
4: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů ve 100 letech, 90 letech, v 80 letech, zdravotních neduhů a potřebuje s tím pomoci, s terénní službou. Tím pádem my dáváme těm starším seniorům tady tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
1: Pohonné hmoty v Česku nadále zdražují. Nafta je skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzin. Řidiči jej teď natankují v průměru za 45 korun a 91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen paliv.
2: Počasí.
1: Dnes večera v noci bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, chvílemi i polojasno a občas se ještě objeví přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 5 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: U Mrlínku na Kroměřížsku havarovala dvě osobní vozidla. A takové byly další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následující vysílání bude patřit večerní části pořadu Morava krásná zem. Hezký poslech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Ano, přátelé, je tu druhá hodinka Moravy krásné země a u jejího poslechu vás stejně jako v poledne vítá Ivana Slabáková. Úvodní polku Rozmarín z lásky, kterou složil a dokonce si i sám otextoval Pavel Kařlík, zahrála Lácaranka. No a zaspívali Růženka Polominiová a její dcera Karolína Polominiová. Takže Růženko, jak je krásně slyšet, tak jablko opravdu nepadlo daleko od stromu. Tak děvčata, ať se vám daří. No a já ještě připomínám, že svátek slaví Jaromír, ale také Jaromíra a na Slovensku Lubor a Luboš. Tak teď už je čas na další písničku. Já ještě připomenu telefonní číslo 726465200. A teď už je tu připravená cymbálová muzika Grajcár, která nedávno slavila krásné výročí, slavila úspěšně, sešla se tam strašně moc posluchačů z celého Česka. A teď vám zahraje písničku Fanoše Mikuleckého Bude večer.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: to byli skvělí kluci z cymbalové muziky Krajcar z Dolních Bojanovic. A já už mám u telefonu paní Věru z Lanžota. Dobrý večer.
1: Ještě jednou vás zdravím, paní Ivánko. A chtěla bych dneska jí popřát paní Daně Svačinové z Kostic. Trošku jsem se opozdila, ona už měla včera ty narostky, ale jinak to nevyšlo. Jsme kamarádky od dětství a ona včera oslavila 75 roků. Doufám, že jich oslavila aj beze mě dobře.
0: Určitě.
1: Jsme kamarádky od dětství, bývali jsme kousek od sebe, no včera jsme 3 kilometry od sebe, ona v Kosticích a já v Lanžotě.
0: No tak to je kousek, paní Věrko, to jsem chodívala pěšky od Břetí.
1: No my také a včera nám postavili cyklostezku, tak můžu už aj na kole.
0: No tak vidíte, no.
1: No, takže moc jí to přeju, hodně zdravíčka, protože také už má nalamené v těch našich rokách, už to lepší asi nebude. Takže zdravím ju, přeju jí hodně, hodně zdravíčka, nech si to dobře užívá a tímto pozdravím celé moje milované Kostice.
0: Dobře, paní Věrko, tak věřím, že Kostice poslouchají, že ocení, že jste jim poslala písničku a takové krásné přání. Tak jo, tak se mějte hezky,
1: nashledanou.
0: Tak a teď už mám u telefonu paní Zdenku, která je ze Slavkova. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Přeji příjemný podvečer všem posluchačům tohoto krásného pořadu, který spojuje virtuálním přátelstvím lidi milující hudbu, vlídné slovo, které obleshuje a je i motivací tento váš pořad některým pro vzpomínání a i uzdravování. Velký dík vám všem do redakce, paní Slabáková. No a dnes má svátek Jaromír. A protože mým osobním životem procházejí hned 4 muži tohoto mírutvorného krásného jména, tak bych jim chtěla poslat písničku pro radost. Jsou to můj 4letý vnuk Jaromír, Jaromír IV., kterému přeji zdravíčko, dobré kamarády ve školce a spokojenost ve školce, když kam se ráno, každé ráno velmi těší a už nemůže kolem 6. hodiny dospat. Dále pak mému synovi, Jaromírovi III., kterému bych ráda popřála kromě pevného zdravíčka hodně štěstí, plnit si své osobní cíle a plány. No a dále pak Jaromírovi II. Chci k svátku popřát hodně radosti ze svých dětí a vnoučat. A k nebeským branám, když dovolíte, bych vaším prostřednictvím ráda poslala písničku pro mého tchána, pana Jaromíra Herzána, který již 27 let není mezi námi. Letos v srpnu by se dožil 99 let. Je to rodák z Pucova, v okrese Třebíč, ale celý svůj profesní život žil v Brně a byl vedoucím velké samoobsluhy u botanické zahrady. Svá 3 vnoučata Terezii, Jaromíra a Elišku už nepoznal, ale protože to byl člověk, který žil pro rodinu, byl velmi společenský a opravdu pro tu rodinu žil, tak by z dětí měl velikou radost. A byl to člověk, který byl pozorný, zkrátka gentleman. To jsou tedy moji 4 Jaromírové, ale písničku chci poslat všem nositelům tohoto pěkného jména, které v sobě skrývá mír. A ten přeji všem lidem, aby se nám v klidu dobře žilo nejen v České republice, ale na celém světě. Děkuji.
0: Paní Zdeničko, to jste řekla strašně, strašně krásně a my bychom vám chtěli poděkovat i za ta krásná slova, která jste věnovala vlastně našemu vysílání a Českému rozhlasu a s tím mírem to máte pravdu. to je vlastně něco, co bychom chtěli pro své děti, pro svá vnoučata, prostě, jak jste říkala, pro všechny lidi na světě. Tak se mějte moc hezky a děkujeme. Nashledanou. A já přidám ještě jedno přání. Prosím o zahrání pěkné písničky pro našeho nejlepšího kamaráda Jarka Vidrmana k jeho dnešnímu svátku a opožděně k jeho narozeninám, které oslavil 5. září. Jarečku, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, a to tuplovaně, a taky hodně štěstí a rodinné pohody. Písnička ať potěší i tvoji manželku Jiřinku. To ti ze srdce přejí Alena a Olin. Tak a nebude to jedna písnička, ale hned směs písniček Jošky Konečného, kterou zahraje Šohajka.
3: Český rozhlas.

0: Dohrála Šohajka a slovo má paní Bětuška Svobodová z Petrova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ivanko, já vás zdravím. Já bych se chtěla popřát a písničku nechá zahrát Hanice Bílkové, zpěvace dechové hudby Tufaránky, zdravím a jejího manžela a Renace Jedličkové, její sestře, také v těchto dnech slaví své narozeniny, a Jaruška Slobodová, také zpěvačka dechové hudby, která oslavila 5. narozeniny, a paní Radce, manželce Ladě Melichara, která oslavila 14. narozeniny. Děvčata, já vám všem přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdravíčka, a nech vás potěší od paní Slabákové nějaká pěkná písnička. A ještě posílám jenom pozdrav a písničku do Lanžota Věrce Vališové a jejímu manželovi. Paní Ivanko, moc vám děkuju.
0: No, paní Bětuško, vy jste sladká, tak to není ode mě písnička, to je od Českého rozhlasu Brno a od všech těch skvělých dechovek, které nám vyhrávají. Rádi já zahrajeme, já teda Hanču Bílkovou s Rendou taky moc zdravím, jsou to dlouholeté kamarádky. Vidíte, a na všechno jste si, paní Bětuško, vzpomněla. Jste dobrá.
1: Já to mám moc.
0: Jo, no, jste dobrá.
1: Nelubí,
0: no, tak jo, potěšila jste.
1: Jo, jestli bych ještě mohla, taky mě překvapilo, já jsem chodila s jednou paní do práce, to už je snad 40 roku, aj 50, a poslala mě dáreček a popřála mě, je to Irenka Kolárová ze Skalice. Taky děkuju, moc si děkuju a také posílám písničku. Chci ju potěšit, ona je v tém, já nevím, jak se to jmenuje, někde, kde jsou ty už starší.
0: Nevadí, trošku. Ale hlavně, že jste si na všechno vzpomněla. Měla jste z toho obavy.
1: A moc vám děkuju.
0: Byla jste skvělá. Tak děkujeme za krásná přání. A teď paní Květa Růžičková z Lovčiček. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Slabáková, vám a všem posluchačům. Já bych ráda poděkovala všem, co mě přáli k narozeninám. To je rodině Aničce Kořínkové, občan obecnímu úřadu rozhlasu Brno, Jarkovi Wolfovi, Věrce Gargošové, no zkrátka všem. Zároveň bych vzpomněla na manžela Jaroslava, který by se letos dožil 88 let. Také na spolužáky Jaromíra Daniela, Frantu Mazance, Karla Tůmu, Hanku Svobodovu, Fandu Vymazalovu a Taňku Markovu. Takže vám děkuju za výběr písniček a nashledanou.
0: Tak paní Květo, dodatečně ještě jednou blahopřejeme, mějte se hezky, nashledanou. No a teď to, přátelé, bude tango, které zahraje slovenská dechová hudba Vlčovanko, a to tango se jmenuje Skôr než odídeš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hesi. Tak a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám u telefonu paní Ludmilu z Uherského Brodu, která by velice chtěla, aby se člověk, se kterým se seznámili v Bulharsku, ozval, protože byli přátelé a aby měli takové ty společné vzpomínky. Tak paní Ludmilo, povídejte.
3: Ano, dobrý večer. Já mám takovou prosbu. Před měsícem jsme se seznámili v Bulharsku na takových památkách s panem Igorem a s jeho synem Alexandrem, průjezdce Uherského Brodu. A chtěli byste jsme blíže ho poznat. Je to ohromný člověk a jestli nás slyší, tak by nás našel ve firmě Adonis naproti Kauflandu v Uherském Brodě a bude u nás růžencová pouť, tak by jsme ho rádi poznali na pouť. Tak děkuji moc krát, děkuji.
2: No paní Ludmilo, tak já doufám, že to poslouchal, nebo že mu to třeba někdo řekne a že se tady setkáte a zavzpomínáte si před měsícem, jak to bylo krásné na památkách v Bulharsku.
3: Děkuji.
2: Mějte se hezky, nashledanou. A mám tu ještě jeden telefon. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, tady Standa z Rakvic. Paní Slabáková, chtěl bych popřát svému kamarádovi, který měl včera 59 let, Mira Osička Oskar z Rakvic. Všecko nejlepší.
2: Halo. Ano, já poslouchám, já jsem jedno ucho. Já jsem vám nechtěla skákat do řeči. Ne. A to je všechno.
4: Mira Osička, Oskar je pravidelný váš

0: nejlepší pevné zdraví, štěstí, spokojenost a dobrou pohodu. Ať ho i nadále baví péče o zahrádku a sečení trávy traktorkem na zahradě. Pozvedáme skleničky a připijíme na zdraví. Přání posílají rodiny Kocourkova, Uhýrkova a děda Zjevík. Tak pane Břetislave, krásné přání i my blahopřejeme. A je tu další. Dnes slaví krásné 21. narozeniny milý šohaj Petr Křeháček z Březové. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, mnoho krásných spokojených dnů a roků a plnou náruč lásky a božího požehnání. Z celého srdce blahopřejí Maru a Mirek z Nivnice a ještě píší písničku pro radost. Posíláme taky milé kamarádce Marušce Kročilové a celé rodině Křeháčkové. No a já tedy přidám ještě do třetice. Pan František Palát by chtěl ještě jednou popřát panu Pavlovi Valovi, mladšímu z Valče a to k jeho krásným kulatinám, 50. narozeninám, kterých se zúčastnil, tedy myslím té oslavy, jako harmonikář. Přejeme hodně zdraví a také ještě spoustu vitality k jeho velkému koníčku fotbalu. No a velké poděkování za vydařenou oslavu patří samozřejmě také jeho mamince Marcele a tatínkovi Pavlovi a všem jeho kamarádům, kteří se na ní podíleli. A ještě pan František píše, rád bych také popřál hodně zdraví, spokojenosti a radosti z vnoučat a pravnoučat své švagrové Jiřině Palátové z Valče, která oslaví 26. září kulatých 70 roků. No a teď to bude směs písniček o víně.
1: Český rozhlas Zlín.

0: tuto chvíli už má slovo paní Jiřina z Moravského Krumlova. Ne, z Moravského Písku. Paní Jiřinko, promiňte, já jsem vás přestěhovala nerada.
1: Ano.
0: Tak povídejte.
1: Tak já bych chtěla vzpomenout na toho mojeho manžela. Ta písnička předtím předila přesně, že jsme nestačili ani s Bohem. Nemůžu na to vzpomnět.
0: Ano. No, paní Jiřinko.
1: On odešel náhle bez slovka rozloučení.
0: Dobře.
1: Promiňte.
0: Ne, ne, to je v pořádku, samozřejmě. Jak se jmenoval manžel jménem?
1: Martin.
0: Martin, takže on tam nahoře někde určitě poslouchá. Je rád, že jste si vzpomněla a je mu líto, že jste tak strašně smutná, protože paní Jiřinko, jednou se tam nahoře...
1: Ano, on mě velice rád měl veselu. Já jsem pívala, tancovala, všechno na světě, ale toto jsem nečekala, že mě tak opustí náhle.
0: Jednou se tam nahoře všichni setkáme. Takže my mu tam pošleme krásnou písničku, ano?
1: Ano, a i mojim rodičům, prosím vás.
0: A vašim rodičům. Dobře.
1: Děkuju pěkně.
0: Nemáte, paní Jiřinko,
1: krásný večer.
0: Vůbec za co, taky vám přejeme krásný večer. Tu písničku zahraje Gloria a jmenuje se Neber mi víru.

0: Tak to byl valčík, který vám zahrála dechová hudba Gloria. A jsou tu další přání. Dnes slaví významné narozeniny paní Jana Manová ze Štítné. Milá Jani, přijmi prosím naše nejsrdečnější gratulace. Do stovky už ti zbývá pouhých 40 let. Krásné narozeniny, hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky. To ti ze srdce přejí Janča Říkovi z Pitína. A to další k nám poslal pan Jarmil, píše: Rád bych popřál k dnešním narozeninám Martině Audové z Bošovic Zemlína ke krásným 50. narozeninám, a to kratičkým přáním. Milá Martinko, k narozeninám ti přejeme, ať každý tvůj den začíná radostí, tvé sny se stávají skutečností a každý okamžik je naplněný láskou a štěstím. Jsi úžasná žena a štěstím a svět má štěstí, že tě má. To ti přejí Hanka, Tomáš, Bára, Amálka a Jarmil. A ještě do třetice přání, které poslal Jaroušek Wolf. Milá Haničko, zítra 25. září oslavíš své krásné narozeniny a tak ti z celého srdce přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a krásných chvil v životě. A ti dělá radost zpívání, muzika a tvoje milovaná Tůfaranka. A ti hlas slouží ještě dlouhá léta a můžeš rozdávat lidem svým zpíváním radost, úsměv a krásné písničky. Přeji ti, aby kolem tebe byli lidé upřímní, laskaví a srdeční, kteří si tě budou vážit takové, jaká jsi. Ať máš v životě co nejméně starostí a co nejvíce důvodů k úsměvu. Haničko, užij si svůj narozeninový den opravdu krásně, to ti od srdce přeji, aby těch dalších spousta let bylo plných krásných písniček, zdraví, lásky a radosti. Všechno nejlepší k narozeninám přeje z celého srdce Jarda z Otnic. Tak, milá Haničko Bílková, Jaroušek napsal opravdu krásné přání, tak já bych ti taky ještě jednou chtěla popřát, hlavně aby zdravíčko sloužilo, aby jsi měla radost ze života, aby vám to pořád klapalo v kapele, v manželství, radost znoučka, zkrátka život plný malých drobných radostí. Ale teď už Žadoviáci a malá hospůdečka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla poslední písnička večerní Moravy krásné země. No a krátce po 19. hodině začíná pořad Na pěknou notečku a jeho dnešním tématem bude ohlédnutí za létem na moravských festivalech a slavnostech a ne vzpomínky a nahrávky folklorní redaktorky Anežky Heinzlové z kopaničářských a horňáckých slavností a z uhersko-hradištské filmovky, abyste věděli, na co se můžete těšit. V tuto chvíli už posloucháte Žadovějáky a polku Antonína Žváčka Babulka. Za večerní Moravu krásnou zem se loučí Ivana Slabáková. Přeji večer plný pohody.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj zřídí vlastní výzkumnou instituci. Fungovat má od začátku příštího roku. Sportoviště v Bystřici pod Hostýnem má nové LED osvětlení. Doplňkové penzijní spoření by mohlo být výhodnější. Sněmovna poslala vládní návrh do druhého čtení. Zítra očekáváme v našem kraji převládající oblačno a na teploměru až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek u mikrofonu. Pěkný večer. Zlínský kraj bude mít vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se zaměří například na zdravotnictví a sociální péči, vzdělávání, regionální rozvoj nebo spolupráci s průmyslem. Sídlit bude ve vědecko-technologickém parku ve Zlíně a činnost má zahájit od ledna příštího roku. K čemu má její výzkum sloužit, vysvětluje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Chceme se zaměřit na výzkum, který pomůže lépe porozumět potřebám lidí, vývoji ve Zlínském kraji a hledat řešení konkrétních problémů. Získané poznatky pak chceme převádět do praxe, aby je mohly využívat například obce, školy, zdravotnická a sociální zařízení nebo třeba firmy.
2: Víceúčelové sportoviště na sídlišti v ulici Topolova v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku má nové LED osvětlení. 8 9-metrových stožárů osvětlí celou plochu 60x36 metrů a prodlouží tak provozní dobu tohoto sportoviště. Děti i dospělí teď mohou jednotlivá hřiště využívat i po setmění. Pro radnici jde o investici za 833 tisíc korun. Mladí lidé by mohli mít spoření na důchod s lepšími podmínkami. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro lidi do 29 let. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se kromě toho sníží i dolní hranice pro vyplácení státní podpory, a to ze současných 500 korun.
5: Nově bude stát nezletilým vyplácet státní podporu už od vložení 100 koruny měsíčně, protože rodiny s dětmi mají řadu jiných nezbytných výdajů.
2: Novela taky počítá se snížením poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat. To firmy dlouhodobě kritizují. Tvrdí, že pak nepokryjí náklady třeba na schánění nových klientů. Na YouTube se objevila falešná videa s astronomem Jiřím Grigarem. Mluvil v nich třeba o Bohu nebo mimozemšťanech a vypadají jako záznamy jeho skutečných přednášek. Ve skutečnosti je ale vytvořila umělá inteligence. Ta napodobila Grigarův obličej i hlas, informuje o tom server i rozhlas. Syn vědce Lukáš Grigar se rozhodl podat trestní oznámení. Podle policie ale samotné vytvoření takových videí není trestné. V některých případech může jít o pomluvu nebo šíření poplašné zprávy. Kanál s falešnými videí Grigara už na YouTube k nalezení není.
3: Počasí.
2: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji převládající spíše velkou oblačnost a s malou pravděpodobností i výskyt přeháněk. Ovšem občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne. Později večer a v noci na sobotu bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Ať se vám jede dobře. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už dobrý večer přeje a od mikrofonu zároveň zdraví Matěj Neradilek.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pieknú notečku.
1: Znáte ten pocit, když se léto nachýlí a kdy už je definitivně jasné, že to půjde jen a jen více do podzimu? Takový ten okamžik nostalgického vzpomínání, něžný stesk za létem, který zalévají paprsky babího léta. Přichází vzpomínání na zážitky, ze kterých vyvanulo to příšerné horko nebo jiné nepříjemnosti a zůstalo jen to pěkné. Takové jedno vzpomínání na moravské prázdniny jsem poskládala z vlastních nahrávek a deníkových zápisků. Tak pojďte, pojďte se mnou na Kopanice, na Horňácko, do Uherského Hradiště a zase zpátky do Bílých Karpat. Všem posluchačům přeju dobrý poslech a prosím za shovívavost při poslechu materiálu přímo z terénu. Inu, je to někdy živější, než bychom si pro ucho přáli. Posloucháte Na pěknou notečku s Anežkou Heinzlovou.
2: Milé posluchače Českého rozhlasu, zdraví Anežka Heinzlová a právě se nacházím na nádherném místě. Stojím v příkré strání a dívám se na amfiteátr kopančářských slavností ve Starém Hrozenkově. Naproti mě jsou rozlehlé hluboké lesy a ty zalévá nádherný západ slunce. Právě v pozadí slyšíte kopaničářskou muziku souboru Kopaničár s primášem Juliem Babrnákem.

Určitě máte každý z vás své prázdninové klasiky. Někdo jedete každý rok k moři, někdo se staráte o zahrádku, jedete na tábor, někam na výlet, ale určitě spoustu z vás zavítá na slavnosti hody či festivaly, a to především ty folklorní. Protože každé léto trávím na Kopanicích v okolí Starého Hrozenkova, téměř každý rok se skulím z hor do doliny na kopaničářské slavnosti, odkud jsem vám poslala pozdrav hned v úvodu pořadu. Slyšeli jste v něm hudeckou muziku Juliana Babrnáka, kterému se omlouvám za špatně vyskoňované jméno. V původním příspěvku jsem řekla totiž Julius místo Julian. V zápětí jste také slyšeli členy souboru Kopaničár, který je teď velmi omlazen, a mladí tanečníci a tanečnice mají velmi fajn nasazení. Jejich energie mě v tanci i zpěvu dost bavila. Tak teď se nelekněte, protože od drsné kopaničářské muziky přešeltrujeme docela jinam. K hudbě duchovní, avšak jistým způsobem lidovým projevem dosti protkané.

Bohoslužby v evangelickém tolerančním kostelíku na kraji hornácké vesničky Javorník patří už k tradičním prázdninovým zastavením, kdykoliv se vydám na hornácké slavnosti. Mám ráda vůni dřevěných lavic, vrzající prkna a hřmotný zpěv horňáků a nejvíce těším, jaké krásné písničky na bohoslužbách budou. Jedna bývá i ze starého kancionálu, ve kterém jsou texty ve švabachu a noty tam nenajdete. Stejně se k lidu snadno přidáte. Všichni v kostele neomylně nasadí tu správnou melodii, k tomu je perfektně vedou varhaníci z rodiny Slovišů. Tento rok jsem jela na Hornácké jen na nedělní den, už ta cesta tam, ach, po malých silničkách, z Výškovce přes Lopeník, Řezovou, Strání a až do Javorníka. Co dědina, to si člověk mohl zaspívat nádherné známé i neznámé lidové písně a ta krajina bělokarpatská za okny mé Fábie k tomu, to bylo moc krásné. Po javornických bohoslužbách nechybělo kafe, takzvaně pod návraťů u známých, a pak jsem si prohlédla nově opravený dům číslo 117 ve Velké nad Veličkou. Historickou usedlost, která patří Vachunovým. Staré pohrádky, kamna, černá kuchyň, obrovské dřevěné nádoby na ukládání zásob. Budete-li mít možnost, zajděte se na ten domek podívat. Je to výlet do historie a velká nádhera. Moc přeju, ať se domečku daří. Ke klasikám nedělních hornáckých patří pěkné programy u větrného mlýna v Kuželově. Letos velmi povinný pořad Antonína Vrby s erudovaným slovem Pavla Popelky. Tématem byly balady a tady jednu máte, zpívá Martin Prachař.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Víte, co se stane, když skončí hornácké slavnosti? Vůbec nic. Prostě se jede dál. Mimo pódia takový hornácký jam. A bývá to nejlepší a to, proč všichni tak milujeme Hornácko a proč tam všichni jezdíme. Tam vidíme a slyšíme, že Hornácko nezahyne. Teda jeho písničky, tradice a tak, určitě ne. Věřím tomu, protože takové sázení sedlácké za sedláckou i mnoho hodin v kuse je toho živým důkazem. Nahrávku vám nepustím, to by se vám nelíbilo. To musíte zažít. Být uprostřed toho hukotu, to je nádhera. A tak se vám velmi snadno stane, že Hornácka nemáte dost ani po zbytek léta a když se na filmové škole v Uherském Hradišti objeví možnost opět horňáky slyšet, tak alou z Kopanických kopečků na Dolňácko. Byla jsem na skvělém večeru básníka Pavla Petra, Neplést s Petrem Pavlem, a ten se v jedné ze svých básní vyznával k lásce k Hornácku. Celý tento večer horňáčtí zpěváci a muzikanti všech generací doprovázeli. Snad autor dovolí, když vám závěr jeho básně, který ve mně dosud zůstal, přečtu. Uprostřed fašanku zaslechnu větu ve velké nad Veličkou, kdykoliv se v noci na Hornácku, v kteroukoliv noční hodinu napiješ obyčejné vody, tak v tu chvíli se rozední.

Sada sedláckých patřila horňácké cymbalové muzice Kubici a horňáckým zpěvákům. Milí posluchači, posloucháte pořád Na pěknou notečku, tentokrát s Anežkou Heinzlovou, která vzpomíná na folklorem protkané léto na Moravě. Už jsem vzpomenula krásné básnicko-hudební sympozium na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Tento večer se vzpomínalo také na nedávno odešedšího Karla Ouvězského, přítele básníka Pavla Petra, neutuchajícího novináře, fantastického rozhlasáka a v neposlední řadě znalce horňáckého folkloru. Byl znamenitým zpěvákem horňáckých písniček. Na pódium ho přišla jeho básní připomenout dcera Kateřina Ouvězská a musela sebrat všecku odvahu, protože následně také moc hezky zaspívala v duetu se skvělou horňáckou zpěvačkou Jiřinou Mikloškovou. A tak si je prosím poslechněte, muziku primuje Petr Kubík.

Ještě v noci honem do prázdninového doma, do chaloupky na Vyškovci, kde spí moje děti, kde je hlídala babička. Ale na horňáky jsem utekla ještě jednou, tentokrát na Petra Mičku a jeho partu. Ty vám pustím zase jindy. A to víte, že folklorní redaktorky takhle na stráních Bílých Karpat nikdy nespí. A já si pokaždé musím zahalekat tu trávnicu, tu smutnou písničku. Můj syn se mě někdy pak ptá, maminko, proč je to tak smutná písnička? Co se té holce stalo? Tak vysvětluju, zamýšlím se, hledám v hlavě překlad nářečí a vždycky si říkám, no, není těch smutných písniček nějak moc? Není jich dokonce víc než těch veselých? No nějak se z těch těžkostí lidi museli sami vysekat, tak zpívali a někdy nahlas a do krajiny. Požalovat se těm stráním, těm lesům. I takové mám vzpomínky na moravské prázdniny. Nahrávkou vlastního zpívajícího hlasu vás trápit nebudu, ale pustím, co mi za písničku vytrnulo vždycky brzo ráno, než přes den začala ta hrozná vedra. To jsem kolem 7 vytáhla housle a zahrála jsem si i zaspívala v příjemném ránu. A s touto milostnou ze strážnice se také loučím, milí posluchači. Vzpomínky na moravské prázdniny byly autorky pořadu Anežky Jaňclové. Pořad do výsledné podoby dotáhla mistryně zvuku Jana Meluzinová, které moc děkuju za spolupráci.

karton na burek a taký porcelán. Sa podrejma cibulkama.

0: strachy. Si.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý večer, Lačerati Šukar Šuniben. Dnes představíme reperku Miku, která nám poví o své hudební kariéře. A k mikrofonu pozveme také asistenty prevence kriminality, kteří od září působí na Černém mostě v Praze 14. Lavu.

0: To byla kapela Terne Čave. Na Černém mostě a dalších místech Prahy 14 nově působí asistenti prevence kriminality. Do ulic vyrazili na začátku září. Komunikují s lidmi, pomáhají předcházet konfliktům a upozorňují na problémy ve veřejném prostoru. Praha 14 na jejich působení získala finanční dotaci od ministerstva vnitra. Jak jejich práce vypadá, nám přiblížil Dušan Vagaj.
1: Na Černém mostě nově působí asistenti prevence kriminality. Jsou rozdělení do dvou směn a v každé pracují dva asistenti. Rozhovor povedu s Monikou Ferkovou, s Martinou Daňkovou a s Růženou Kudrášovou. Moniko, čemu se během služby věnujete?
2: Věnujeme se lidem bez domova a dětem a i lidem, které užívají návykové látky.
1: Martino, jak vypadá běžný pracovní den?
3: Jak jste už zmínil, máme ranní a odpolední směnu. Každý máme rozepsaný svůj plán tras. Ráno máme sraz tady u metra na Černém mostě, kde máme první terén. Pak přejíždíme na Rajskou zahradu, pak na náměstí Hloubětín. Monitorujeme lidi bez přístřeší, lidi, kteří pijou alkohol na veřejném prostranství, děti, jsou to náctiletí, taky užívají návykové látky. A takhle to vlastně kontrolujeme během dne, ty místa, které máme určené.
1: Jak už jsem zmínil, vaše služba je rozdělená do dvou směn. Růženo, vy jste jedna z těch dvojic, dělají tu druhou směnu. S jakými situacemi se při práci nejčastěji setkáváte?
4: S bezdomovcema pijou alkohol, tak je, jim říkáme slušně, aby se sebrali a odešli. My se seberou a odejdou.
1: Dá se říct, že ranní směna a odpolední směna se liší?
3: Při té ranní směně určitě není tolik problémů, jako při té odpolední směně. Zatím je ta ranní klidnější, ale nemůžeme vědět, co bude dál, že jo? Například nedávno se taky stalo, byla to ranní směna. A stala se taková věc, že mladík tady v jednom nitrobloku na Černém mostě po užití návykových látek skolaboval, měl nějaký záchvat. Vypadalo to vlastně, že už to ani nepřežije. Dosil se z vratky, takže jsme mu podali první pomoc, zavali jsme záchranku, chlapec se z toho dostal, protože my jsme tu pro bezpečnost a pro pořádek.
1: Moniko, jak můžete jako asistenti předcházet konfliktům?
2: Začneme se jich ptát vlastně, co se děje, domluvou prostě řešíme.
1: Martino, jak spolupracujete s městskou policií a policií České republiky?
3: Zavoláme a přijedou. Vědí o nás, takže není problém.
2: A voláme policii, když už vlastně se cítíme být ohrožený my jako asistenti i okolí.
1: Martino, důležitou součástí vaší práce je komunikace s lidmi, s obyvateli. S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
3: Opilství, skupinky, lidi bez přístřeší, náctiletí děti, někdy je to i nepořádek. No.
1: Moniko, vy jste začali de facto nedávno, máte už odezvu lidí?
2: Ano, máme. Asistentům lidé děkujou, že jsou moc rádi, že můžeme tady jako být a předcházet něčemu. Potkávají nás na ulici, tak nám poděkujou, jsme za to rádi.
1: Růženo, budete se při své práci zaměřovat také na děti a mladé lidi?
4: Zaměřujeme se i na mladé, i na ty starší lidi. Upozorňujeme je, že kolem ty 9. hodiny, aby se sebrali a odešli domů.
1: Martino, Praha 14 má několik různých lokalit. Liší se podle vás problémy, se kterými se v jednotlivých místech setkáváte?
3: Náměstí Hloubětíně, to je takovej docela oříšek. I když vykážeme lidi bez domova, kteří popíjejí alkohol a chovají se vlastně tak, jak by se na veřejném prostranství chovat neměli, tak se někdy vrací. Takže to tam je trošku jako nic nejde hned, jo, trošku na další dobu. U metra na Černém mostě se mi zdá, že se to trošičku zlepšilo. A na Rajské zahradě myslím, že je klid.
1: Jak jsem zmínil, jste v ulicích zatím krátce. Co vás při práci zatím nejvíc překvapilo? A co byste chtěli, aby vaše působení v Praze 14 přineslo?
4: Aby tady byl klid, pořádek, bezpečno, aby se nám tady žilo hezky, No a baví mě ta práce, takže...
1: Moniko, cítíte, že lidé z Černého mostu, z Prahy 14, vás respektují?
2: Ano. My teda tady působíme už 5. rokem s kolegyní, s Martinou Daňkovou.
1: S nějakou ale přestávkou, že jo?
2: Ano, my jsme pracovali u ROM Praha, terénní pracovník jsme byli s kolegyní. Neměli jsme teda takovouhle pravomoc a uniformu, takže ty lidi nás už tady jakoby znají, i ty lidé bez domova a tak, takže jako mají z nás opravdu jako takovej ten respekt. Když nás vidějí, tak už prostě se balej, žádný jako nejsou agresivní na nás, už dopředu říkají, my už odcházíme.
3: Jak říká tady kolegyně Monika, tak opravdu je známe už delší dobu, kolikrát se stane, že za náma sami přijdou s nějakým problémem, že by chtěli pomoct, tak je odkážeme, že ona je třeba na to neposedu, nebo na nějakou naději, nebo Červený kříž. Jo. Byli takoví, kteří se nás ptali, jestli bychom jim nemohli pomoct s prací.
1: Růženo? Já se zeptám, když by se stal nějaký větší problém, jste nějak propojený všichni čtyři, abyste si navzájem vypomohli třeba?
4: Ano, jsme propojený, když se něco děje, tak si hned zavoláme, nebo pošleme SMS-ku a oni dojdou.

Je s námi Roma Vakeren, dobrý večer. Mika Umajku je pseudonym romské zpěvačky a reperky z Brna. Také tvoří projekt a podcast zaměřený na romskou kulturu, rozhovory a hudbu. Letos vystoupila například na brněnském půličním festivalu Ghettofest nebo Romipenu v Biskupském dvoře, kde ji oslovila Iveta Durdoňová.

0: jak se věnujete dlouho rapu a vůbec pivu?
1: Hudba mě doprovázela od malička, už od 8 let, kdy jsem vlastně začala tancovat v taneční skupině M-Dance. Vždycky jsem měla takový ten sen tu hudbu dělat i sama. Postupem času, když jsem jezdila na koncerty, nebo působila jsem ve videoklipech třeba Monice Bagárové, nebo na živých koncertech Anitě Soul. S Anitou se známe, ta Soul si mě zavolala, natáčím videoklip, jo, nebo mám tady koncert živý na festivalu v Ostravě, takže jsme jeli se skupinou spolu s hodně známým tanečníkem Kalem, který si mě bral vždycky s sebou.
0: Vaše kariéra reperky začala tancem v taneční skupině M-Dance, kterou vedl Michal Šeraj.
1: Ano, přesně tak. Začalo to teda tím, že jsem se přihlásila do rapové soutěže The Mag v Rap 2025 a tam si mě vybral do svého týmu slovenský rapper Rytmus. Konkurence tam byla opravdu jako velká. Já beru i za úspěch třeba to, že jsem se dostala z Československa jako jediná holka do top 20.
0: Co pro vás tato soutěž znamenala? Kam jste se vlastně posunula od té doby?
1: Dalo mi to hodně, dalo mi to zkušenost, dalo mi to větší obzor, určitě to, že se chci zlepšovat. Dalo mi to sebevědomí v tom, že je možná místo na české scéně i pro Miku.
0: V současné době skládáte, vystupujete, nebo kde si vás mohou posluchači poslechnout?
1: Používám sociální sítě, kde vystupuju vlastně pod jménem Mika u Majku. Kdyby nikdo nevěděl, tak Mike je jako mikrofon, takže Mika, já u Majku jako u mikrofonu v překladu. Takže tam publikuju svoji tvorbu, věnuju se třeba i moderování jako dnes na festivalu Romipen 2026, takže doprovázím vlastně celodenní program.
0: Zvou si vás nadále do videoklipů nebo na koncerty, kde byste účinkovala jako tanečnice, nebo se věnujete jenom hudbě?
1: Ten tanec jsem tak trošku upustila, ale ne úplně, protože tanec ve mně byl a bude, ale teďka spíš mířím na tu hudební scénu, která mě začala více bavit a naplňovat. Věnuju se tvorbě hip-hop, R&B, pop.
2: A to je pro dnešek vše. Palíkera v hojšu nenasa menca. A čem devlil? Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na třech místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Opravené zvony se dnes vrátily do kostela svatého Jilí poblíž švancemberské hrobky v Třeboni. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodlivin nejvíc, říká Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
2: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
0: Kostel svatého Jilí u švancemberské hrobky v Třeboni má od dneška opravenou věž. Vrátila se do ní taky dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. Podle zvonaře Michala Votruby je museli odborníci kompletně restaurovat.
3: My jsme zvony zbavili korozních produktů, vyčistili jsme je, nakonzervovali, natřeli a zvony z druhé poloviny 19. století se budou vracet na věž tím způsobem, že budeme spouštět zvony jakoby do komína, což je pro nás velký luxus.
0: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
4: No města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folklóru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a odpoledne se výjimečně vyskytnou mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme i slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je ve směru z Příbramy do Prahy stále uzavřená za sjezdem na Voznici. Na 21. kilometru u exitu na Kytín vyšetřují velmi vážnou dopravní nehodu. Dopravu odklánějí z Voznice směr Nová Ves pod Pleší, zpět najedete u Mníšku pod Brdy. Kolony se tvoří také na D1 na průtahu Brnem ve směru na Ostravu. Je to mezi 184. a 196. kilometrem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na dálnici D3 z Benešov do Českých Budějovic u sjezdu na Soběslav je uzavřený pravý pruh na 95. kilometru. Na místě zasahují hasiči u nehody osobního auta. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linhartu a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky.
1: Tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: prací? Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila. To už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozena. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím zašla dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp narost. Já to tady nebudu říkat. Nehodí
1: no,
0: se to,
1: ale je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojedeš za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě, ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárnej člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jak ji mám dělat. Jasně, když je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný, ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla jinam, tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte, shodou okolností?
1: My jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době,
1: ano.
0: Teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme pozdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom Uštoník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený. To my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla
0: protože
1: Tonda.
0: Pacifik Pacifikem.
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacifik, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem, Jirka umřel teda, bohužel, a tak jsem říkala, tak uvidíme, no, a jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky, ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takovej poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když mě někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali. No tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila za mnoho a mnoho, když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: jo,
0: píseň?
1: Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala s vámi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takový chvilky, který za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: Ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zatroubí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váže se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu jí mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co
1: ano.
0: Tony Linhart odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že právě díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnilo, že my jsme hrávali pro mladý lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No. Ze spoustu.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni

0: Blažujovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou už vali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
1: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
0: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievize na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teď druhý nejmenší auto. A by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravená. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
1: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, když jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, jako skončili jsme v Olomouci, a si říkala, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti.

0: Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku absolutně.
1: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
0: Bohužel ano a není rád.
1: Aha.
0: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi a říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
1: Nezapírá, ale.
0: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
1: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
0: Jestli se chlubil, tak mi to neřekl.
1: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo všechno probíhalo hladce?
0: Vůbec.
1: A nebo jste zapomněla už?
0: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že si ho moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný. Takže byl hrozně hodný dítě a teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
1: A jste i hlídací babička, najdete
0: to
1: si
0: ještě
1: čas?
0: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože to on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří a teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Tak. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
1: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
0: zpívá
1: zpívala?
0: A tančí.
1: Aha, takže ty geny možná objednou.
0: Na kytaru zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
1: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem zadusí?
0: Ne, to ne, určitě ne. Ne, to určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
1: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
0: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
1: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
0: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
1: Tak já to zaťukám.
0: Já taky.
1: Aby to vydržela. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, ahost, je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu, jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašné takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchá a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A ta, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatry, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je... Je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano. A,
0: no ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili malostranskou besedu a koncert ve středu 30. září.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbový a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No neumím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíc se těším na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říká, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
4: Případem nakažených salmonelózou ve škole v újezdu nad Lesy se zabývá policie. Některá města v Ústeckém kraji nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou víc posypu na silnice a chodníky. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Salmonelózu v základní škole v újezdě nad Lesy v Praze způsobila prošlá vejce. Dnes to uvedla hygienická stanice hlavního města. Situací se zabývá i policie.
5: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
6: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
5: Infekcí se nakazilo zhruba 250 lidí. Případ řeší také pražští policisté, potvrdil jejich mluvčí Richard Hrdina.
7: Pražští policisté v současné chvíli zjišťují, zdali nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
5: Změny ve vedení jídelny jsou podle ředitele školy Raskali velmi pravděpodobné.
8: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
5: Lékaři museli kvůli nemoci hospitalizovat 41 pacientů. Nákazu salmonelózy hygienici prokázali u 18 osob. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Louny pořídili po zkušenostech s lednovou ledovkou na blížící se zimní sezónu víc posypového materiálu než minule. Technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechny zásoby soli, proto ji podle jednatele Václava Jungla nakoupila na tuto sezónu až 300 tun. Víc posypového materiálu objednali také technické služby města Most. Podle vedoucího dispečera zimní údržby Václava Dohnala totiž při sněhu sypou celé město. Naopak krajská správa a údržba silnic spoléhá na to, že nadcházející zima bude mírnější.
9: Stejně jako loni nakoupila posypového materiálu i firma AV pro Ústí nad Labem. V Litoměřicích museli kromě soli nakoupit i písek a štěrk. Oproti minulým sezónám už technické služby města nemají podle provozního ředitele Petra Kurce recyklovaný štěrk. Firma Marius Pedersen předpokládá, že pro Teplice a Děčín bude další posyp dokupovat v průběhu zimy. Vít Provazník, Český rozhlas.
4: Na Univerzitě obrany v Brně dnes začal dvoudenní heketon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Jak soutěž probíhá, popisuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
10: Účastníci heketonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
2: Počasí.
4: Počasí na zítra, oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, zejména pak na horách čekáme i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod je asi 2-kilometrová kolona. Na 20,5 kilometru je kvůli opravám uzavřený levý pruh. Zdržíte se asi 5 až 10 minut. A na Šumpersku na výjezdu z Úsova do Mohelnice se srazila dvě osobní auta. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Co vám říká značka Karosa?
1: No, autobusy přece.
2: V 80. letech jsem Karosou autobusem jezdil jako učeň do učení.
3: Ano, autobus Karosa, to bylo moje dětství a mládí.
4: Je to autobus, kterým jsem už jako dítě jezdívala do Staré Boleslavy ke své babičce.
5: Autobusy, myslím si, do dneška jako nejlepší značka, která v Čechách jezdí.
0: Byly podle vás autobusy Karosa pohodlné?
3: Pohodlné byly určitě.
2: Tak na tu dobu určitě.
4: No, asi ano, protože jiný jsme neznali.
5: No, určitě. Odpružení výborný, to nemělo chybu. V zimě topil motor.
0: Napadá vás, jak je značka stará a kdo ji založil?
3: Sodomka. No, ale troufnu si říct, jak je stará, to bylo nějak kolem to 100 let.
2: Tak to nemám šajnu.
4: Kdo ji založil, nevím, a stará může být 90, 100 let.
5: Mám pocit, že to mělo společného něco s Tatrou a stáří, nevím, neodhadnu.
6: Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po silnici. Je poháněn většinou vznětovým motorem a od 50. let 20. století je základním kamenem moderní hromadné dopravy osob. Tak zní definice. Dřív než autobus ovšem přišel na svět omnibus, tedy jak praví další definice, nekolejové potahové vozidlo tažené koňmi a určené pro veřejnou hromadnou dopravu. Tato vozidla začal poprvé provozovat Stanislas Baudry v roce 1823 ve francouzském městě Nantes. Konečná zastávka byla v centru města před obchodem s názvem Omnes Omnibus, v překladu z latiny všechno všem. Tahle slovní hříčka vyjadřovala nejen široký sortiment prodejny, ale zároveň obsahovala i jméno majitele, jímž byl jistý pan Omnes. Baudry mu se to zalíbilo a slovem omnibus nazval svou službu. V Praze byly omnibusy poprvé zavedeny v roce 1829. Do té doby k veřejné dopravě sloužila nosítka, fiakry, drožky. Do okolí Prahy jste se mohli svést formanskými nebo poštovními vozy. Jako první jezdil každou půl hodinu ze Staroměstského náměstí přes Karlův most k zemskému domu do Sněmovní ulice na Malé Straně omnibus Jakuba Chocenského. Když byla do Prahy přivedena železnice, začaly jezdit hotelové omnibusy. Rozvážely cestující od vlaků do hotelů a naopak. Postupně byly omnibusy vytlačeny koněspřežnou a elektrickou tramvají. První autobus se spalovacím motorem představil Karl Benz v roce 1895. V Praze autobusy jezdí od roku 1925. Zpočátku nebyly autobusy zvlášť spolehlivé a vešlo se do nich 10 až 20 cestujících. Vývoj šel ale rychle dopředu. Po pár desetiletích už uvezli kolem 50 lidí a poháněli je motory na různá paliva. Na svítiplyn, na naftu či dřevoplyn. Masovou záležitostí se staly až po druhé světové válce. Pokud chceme pátrat po počátcích firmy Karosa, musíme se vrátit v čase o více než 120 let zpátky a pomyslně odcestovat do Vysokého Mýta. Budeme si vyprávět příběh o proměně malé kolářské dílny v karosárnu světového významu, plný tvrdé práce a poctivého řemesla. Všechno to začalo v roce 1895, kdy se do Vysokého Mýta přistěhoval Josef Sodomka. Správně bychom měli říkat Josef Sodomka starší, ale nepředbíhejme. Tehdy to byl teprve mladý muž, bylo mu 30 let. Byl vyučeným kolářem a měl za sebou, jak bylo tenkrát zvykem, i cestu na zkušenou. V zahraničí získal praxi ve výrobě kočárů a saní, kterou se chtěl živit. Začínal jako dělník, po roce dostal povolení k tomu, aby si založil vlastní živnost. Najal pár pomocníků a pustil se nejprve do oprav kočárů a zanedlouho i do výroby vlastních vozů. Ručně a zpravidla na zakázku. Pak zakoupil parní stroj, naučil se ho obsluhovat a firma se pomalu začala měnit v továrnu. S hrdostí ji pojmenoval první východočeská parostrojní výroba kočárů Josef Sodomka Vysoké Mýto. Obchodům se dařilo, Doba před první světovou válkou znamenala pro výrobce kočárů zlaté časy. Silnice ovládaly bričky, landauery, káry, v zimě saně. Automobil? Kdepak. To byla tenkrát ještě taková prapodivná výstřednost. Sodomka rozšiřoval výrobu, měl už 14 zaměstnanců a prodával kočáry v českých zemích i po celé monarchii. První světová válka odvedla Sodomkovi zaměstnance na frontu. Velkou část produkce tehdy tvořily potahy pro vojenské účely. Poválečná krize, klesající zájem o kočáry a saně, vzrůstající obliba automobilismu, to vše způsobilo, že se Sodomkova továrna začala potýkat s finančními problémy a ocitla se na pokraji bankrotu. Ještě větší rány tou dobou provázely soukromý život pana Sodomky. Jeho manželka a dvě dcery zemřely na tuberkulózu. Naštěstí se nemoc vyhnula jeho synu Josefovi a tak rodinná firma našla pokračovatele.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Karosa Vysoké Mýta současnost je jednoduchá, už je to svým způsobem historie, a pokud se ve Vysokém Mýtě objeví autobus Karosa, tak je to už většinou na nějaké akci veteránů a přijedou sem s tím fandové, kteří mají autobus jako skutečný veterán, starají se o něj, mají ho naleštěný, vypucovaný a je to už otázka opravdu toho sběratelství a veteránismu.
2: Světlaně Lavičkové prozrazuje Jiří Junek, ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
3: Jaký najdeme typ autobusu první, který vyráběla karosárna pana Sodomky?
1: Bylo to v roce 1928 a prvním autobusem byl autobus Škoda 125. Těžko si ho můžeme představovat jako dnešní autobus, on byl poměrně malý, vešlo se do něho těží 20 lidí, dokonce to sezení tam bylo, že tam byly lavice dány podélně, vlastně jako i pod okny, čili ne tak, jak jsme zvyklí dnes. Ten tvar té karoserie byl ještě, bych řekl, skoro možná více podobný historicky kočárům, než těm dnešním, téměř bychom mohli říct, aerodynamickým autobusům.
3: No to má vlastně logiku, jestliže to vzniklo právě z výroby kočárů. Ví se něco o tom, že právě autobusy, ze kterých se potom vyvinuly ty autobusy Karosa, byly tak trochu srdeční záležitostí rodiny Sodomků, anebo přece jenom spíš tíhly k těm osobním autům?
1: Já si myslím, že spíš srdeční záležitostí firmy Sodomka byly karoserie osobních automobilů. A ty autobusy, to pro ně byl naopak velice vítaný zdroj příjmu. Protože oni dostávali poměrně velké zakázky třeba od Československých drah na autobusy, ono to zní možná trošku zvláštně, ale tam šlo o to, že tehdy Československé dráhy zajišťovaly přepravu osob vlastně i do míst, kde ta dráha nebyla. Takže někde dojel vlak, tam už byl přistavený autobus a ty lidi dovezl tedy do míst, kam ten vlak nejel. Takže ty dráhy byly velkým zadavatelem na výrobu autobusových karosérií, samozřejmě bylo to dobře placeno, byly to státní peníze, takže byl to jistý zdroj příjmů a karosáři se velice rádi o tyto zakázky ucházeli a proto to pro ně bylo důležité a zajímavé. Ale že by to byla srdeční záležitost, si nemyslím, tam bych to viděl spíš opravdu na ty úžasné ladné tvary karosérií na osobní automobily. Možná ještě další jedna zajímavá věc, a když se bavíme o těch srdečních záležitostech, tak pan Josef Sodomka mladší byl mimo jiné velký příznivec létání a letectví, takže v jeho továrně se dokonce dělali i větroně pro Masarykovou leteckou ligu. Dokonce první hangár, který dodnes ve Vysokém Mýtě na letišti stojí, tak nechal postavit pan Sodomka. On pak po válce i měl svůj vlastní motorový letoun, s kterým lítal na služební cesty, bychom takhle mohli říct. Takže bych řekl, že možná i tou srdeční záležitostí právě byla ta letadla.
3: Ovšem, když se tady podíváme na vyobrazení těch různých autobusů, u mnohých z nich jsem hodně překvapená, protože bych si řekla, no takovýhle luxus, to je přeci až teď v současnosti, až teď máme polstrovaná vysoká sedadla, polohovatelná, ale to není pravda.
1: Opravdu je tomu tak, když se podíváme na ty jednotlivé výrobky, tak zlom přichází ve 30. letech. Autobus Škoda 606DN Praha Karlovy Vary, to znamená do lázní, pro lázeňské hosty, tak to byl nesmírně luxusní autobus, který měl vysoké polohovatelné sedačky, pohodlně polostrované, dokonce v některých autobusech nalezneme i toaletu, takže bych si odvážil říct, že některé věci, které si myslíme, že jsou vymožeností současné doby, byly známy a používány už tehdy před těmi 80 lety.
4: Josef Sodomka junior vystudoval odbornou karosářskou školu v Kašperských horách. Pak pracoval v automobilce Laurin a Clement a v roce 1925 se vrátil domů do Vysokého Mýta. Našel tam otcovu firmu, která nevzkvétala. Zbyli v ní už jen poslední 4 zaměstnanci. Po nových zakázkách ani vidu, ani slechu. Mladému muži byl důvod hned jasný. Nová doba žádá nové věci. Je třeba podívat se pravdě do očí a připustit si nezvratný fakt. Kočárům jednou provždy odzvonilo. Tatínkovi se to možná neposlouchalo lehce. Nakonec ale musel uznat, že syn mluví rozumně. Nechal se přemluvit a přistoupil na myšlenku, že první východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky bude odteď karosovat automobily. A dobře udělal. Sodomka junior od svého otce firmu odkoupil Stal se výhradním dodavatelem karoserií pro ministerstvo železnic a získal taky spoustu zakázek pro československé státní dráhy. V roce 1925 vyrobil první automobilovou karosérii podle vlastního návrhu na podvozku Praga Mignon. Za pár let se karosérie Sodomka stává úspěšnou firmou a vítězí na autosalonech v soutěžích elegance. Vyrábí luxusní karosérie na zakázku pro obyčejné lidi, ale i pro významné osobnosti tehdejší doby. Staví na podvozcích domácích i zahraničních výrobců a v jejich autech se vozí manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana, Jan Werich, doktor Adolf Schwarzenberg. Pro Jana Antonína Baťu vyrábí na podvozku Forda pojízdnou kancelář s prosklenou karoserií a vnitřní cirkulací vzduchu, psacími stroji, bufetem a rozhlasovým přijímačem. Zkouší to s výrobou různých přívěsů, dokonce i kluzáků, a pouští se i do výroby prvních karoserií autobusů.
2: Úspěch Sodomkovy karoserie v mezinárodní konkurenci. V soutěží elegance a pohodlí automobilu, která byla částí závodu cestovních automobilů, Rally Monte Carlo v Monaku, získává první cenu vůz Aero 30 s posádkou Formánek, Mikula a Zahrádka. Kabrioletovou karoserii tohoto vozu stavěla firma Josef Sodomka Vysoké Mýto. Lidové noviny, 6. února 1938.
4: První autobus Josefa Sodomky vyjel z karosárny už v roce 1928. Uvezl 14 cestujících. Karoserie byla postavena podle Sodomkových výkresů na podvozku Škoda 125. Následovaly další karoserie autobusů na podvozcích Praga, Tatra, Walter. Do konce roku bylo v továrně vyrobeno celkem 6 autobusů, z nichž jeden, takzvaný lázeňský, měl otevřenou karoserii. V dalších letech se vyráběly linkové autobusy pro městskou dopravu i autobusy určené pro zájezdy. Josef Sodomka syn přeměnil upadající kolářskou firmu svého otce v jednu z nejúspěšnějších nejen českých, ale i světových karosáren první poloviny 20. století. Natrvalo se tak svým dílem zapsal do automobilové historie.
3: Mnozí z nás si určitě pamatují, že ještě někdy za těmi kulatými autobusy jezdili přívěsy, takový jako ocásek měli ty autobusy.
1: Paposet. Ano, tím se zvyšovala kapacita přepravní těch autobusů, takže se opravdu dělali přívěsy za autobusy. Ono to mělo trošku nevýhodu v tom, že se vám pak snížila rychlost, samozřejmě ta ovladatelnost, to všechno bylo velice náročné. Případné nějaké následky dopravních nehod byly, bych řekl, tam daleko víc fatálnější, takže to mělo celou řadu nevýhod, ale od těch 30. let až dejme tomu do těch 60. let to byla běžná záležitost. Přesně tyhle ty přívěsy se opět tedy v těch karosárnách vyráběly, to byla jejich doména a vznikla jich celá řada. My všichni asi ještě známe, pamatujeme právě ty přívěsy za ty kulaté autobusy Škoda 706 RTO. Ono pak těm přívěsům se lidově začalo říkat babosedy, protože pak později byly často využívány v zemědělských družstvech, když se zapojili za traktor a ženy byly odváženy na pole, aby okopaly řepu, takže to byly ty babosedy, ale ve své době se jich dělalo poměrně hodně a byly velice známé a využívané. A tím posledním přívěsem byl právě přívěs za ten autobus Škoda 706 RTO. Ty přívěsy pak už za těmi pozdějšími autobusy té řady Š11, to už takové ty hranatější, už nenalezneme. Byť máme tam takovou jednu raritu, a to je to, že bylo vyrobeno 8 takzvaných rotelů, to byly jakési pojízdné přívěsné hotely za autobusy ŠD11. Byl to skutečně přívěs, kde byla lůžka, byla tam toaleta, takže byla představa, že autobus s tímto přívěsem někam dojede, k rybníku, kamkoliv, k moři, tam se odpojí, ukotví, dokonce se vysunula jedna stěna, takže šířka toho přívěsu se zvětšila. Ti cestující z toho autobusu přejdou a vlastně budou bydlet v jakémsi hotelu. Myšlenka celkem zajímavá, ale zase pochopitelně jízdní vlastnosti, komfort a tak dále byly moc dobré, takže proto jenom těch 8 kusů. Dodnes víme, že se dochovaly 3, možná ještě někde se nějaký skrývá a naše muzeum má velkou radost z toho, že před několika lety my jsme právě jeden z těch rotelů získali a v letošním roce se začalo na jeho renovaci.
3: Z těch autobusů Karosy asi nejznámější, nejslavnější právě to RTOčko?
1: Já myslím, že určitě, že autobus Škoda 706 RTO je určitě nejznámější. Je to dáno, si myslím, celou řadou faktorů. Jednak ta starší generace si ještě velice dobře pamatuje, jezdila v něm na běžných linkách. O něco mladší generace, jako jsem třeba já, se už spíš pamatuje z klubů, z oddílů fotbalových, vodáckých a tak dále, kdy ještě ty autobusy tam jezdily v 90. letech. Takže to člověk má hodně spojeno s výlety někomu v tom autobuse bylo dobře, někomu jako třeba mě špatně. Tohle všechno si pamatujeme. Určitě i k té popularitě přispěl ten známý film s panem Beckem Florence 1330, kdy to vlastně částečně také o tom autobusu. Tyhle ty všechny faktory dohromady z toho autobusu dělají dnes legendu. Navíc je to skutečně autobus nádherný, hlavně když vezmeme tu variantu Škoda RTO Lux, která v roce 1958 byla vystavena na světové výstavě v Bruselu a tam zase sklidila zasloužený obdiv. Tohle všechno zkrátka z toho autobusu dnes už dělá legendu a o ty autobusy je obrovský zájem, ale bohužel dnes už těch autobusů je málo.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Druhá světová válka výrobu usodomků utlumila. Firma přežila jen díky velkým zakázkám na výrobu autobusů, sanitních a dílenských vozů. Po válce měl Sodomka velké plány, ale nezbylo z nich zhola nic. Po únoru 1948 firma Josefa Sodomky dopadla stejně jako všechny ostatní. Byla znárodněna. Jméno původního majitele v názvu podniku nemohlo zůstat. Státní správa využila toho, že se součástí znárodněného podniku stala i pražská firma Oldřicha Uhlíka, která vlastnila průmyslová práva na zavedenou obchodní značku Karosa. Díky tomu bylo možné název Karosa použít i na ostatní provozovny znárodněného podniku. Centrální působiště zůstalo ve Vysokém Mýtě a Josef Sodomka se načas stal ředitelem Karosy. V roce 1950 si ale pro něj přišli. Byl zatčen a odsouzen za fingovaný finanční přestupek ke 3 letům vězení. Po propuštění pracoval ve firmě Lias v Mnichově Hradišti. Zemřel na onemocnění ledvin 13. února 1965.

0: Po znárodnění bylo rozhodnuto, že karosování automobilů půjde stranou a Karosa se stala jediným výrobcem autobusů v Československu. Ostatní výrobci, například Škoda nebo Praga, ji nesměli konkurovat. Karosa se tehdy chlubila řadou unikátních technologických řešení a úspěšných modelů autobusů a řadila se mezi nejuznávanější české podniky. Do vozidel se montovaly motory firmy Lias. Koncem 50. let se v podniku začaly vyrábět první ze známých a populárních modelů městských autobusů, které si odnesly ceny z mnoha mezinárodních výstav. Úspěch měli už na zmíněném Expo v Bruselu v roce 1958. Svou premiéru zažil luxusní autokar s mimořádnou výbavou interiéru. Kromě bufetu, šatny a rozhlasového zařízení v něm byl i televizní přijímač.
1: Ten areál, ve kterém se nacházíme, byl původně cvičištěm sovětské armády. Z roku 68, kdy sem armáda vstoupila.
2: Poznamenává Bohuslav Fencl, vedoucí autoklubu Karosa.
1: Ta armáda tady měla ve městě celkem 86 hektarů ploch. Byli prvním městem v České republice, které armáda opustila do jednoho vojáka. To bylo v roce 91. Tady v těchto místech, co teď stojíme, tak tady bylo autocvičiště pro armády Varšavské smlouvy. Když potom armáda opustila město, tak jsme zvažovali, co s tím celým areálem dělat a jako nejúčelnější se nám jevilo vybudovat tady první v republice centrum pro výcvik řidičů. Těch center v současné době už je v republice 8 a my jsme tedy byli těmi prvními, kdo dal nějaký signál, že tato zařízení naše republika potřebuje, že to potřebují řidiči, že to potřebují učitelé autoškol, že to potřebuje armáda, že to potřebuje policie, vojsko a všichni, kdo tedy jakýmkoliv způsobem využívají motorová vozidla a kdo potřebuje občas aspoň dostat nějakou lekci a seznámení s tím, co je nového, jak se s tím zachází a co a jak se s tím dělá.
3: Jste autoklub Karosa, znamená to, že tady na té vaší dráze kroužily i ty autobusy Karosa?
1: Samozřejmě, my po vlastně privatizaci Karosy, kterou privatizovala firma Renault, jsme hned požádali bývalé vedení, zdali můžeme i nadále používat jméno Autoklub Karosa, protože ten původní byl pro zaměstnání.

že se tady zkouší také automatické převodovky při různých typech rozjezdů do kopce, rozjezdů s plným autobusem, s prázdným autobusem, což je na ty motory a na ty převodovky největší zatížení právě v těch kopcích, kde ty zastávky také mohou být a kde ten autobus také musí rozjet.

Legendární autobusy Škoda 706 RTO byly velice oblíbené. Využívaly se i pro speciální účely, například jako servisní vozidla, pojízdné prodejny, pošty, knihovny, rentgeny či jako chirurgické autobusy. Později přišla i verze pro meziměstskou dopravu a přibyl i kloubový autobus. V Karose se jich vyrobilo skoro 15 000 a brázdili silnice nejen u nás. Svést se s ním mohli cestující v Asii, Africe i Jižní Americe. V 60. letech se v Karose začala vyrábět i hasičská technika, protože k ní byla přičleněna také firma THZ Polička, tedy Továrny hasicích zařízení. I tahle továrna měla dlouhou tradici. Původně to byla firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního příslušenství, založená už v roce 1899. Ale to už by byl jiný příběh. Po pádu totality se i koncepčně zaostalá karosa musela přizpůsobit společensko-ekonomickým změnám. Její produkce, dříve čítající skoro 3 500 vozů ročně, se snížila na pouhou tisícovku. Karosu získal zahraniční investor, původně firma Renault. Proběhla modernizace výrobního podniku i vozů samotných. Od roku 1999 je podnik součástí celoevropského holdingu Iris Bus, který založil Renault s italskou firmou Iveco. 1. ledna 2007 byla karosa přejmenována na Iveco Czech Republic. Autobusy se tu vyrábějí dál. Jen toho libozvučného názvu je trochu škoda.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí, s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití, odběry ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Počasí na zítra, oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
2: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
0: Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vzhledem k velikosti zasažené lokality není technicky možné kompletně zajistit náhradní zásobování. Město se zaměří hlavně na okolí škol, školek a zdravotnických zařízení. Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
3: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné je již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: Tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně.
1: Sport.
0: Brankář Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace stopku na 20 let. Důvodem je ovlivňování zápasů nižších soutěží. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
4: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, pak zejména na horách čekáme ojediněle i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupňů. Na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 231. kilometru ve směru na Brno před exitem na Vyškov východ je porouchané osobní auto. V Přesi na Rokycansku máme hlášenou srážku osobního auta s vlakem, na místě je záchranná služba. A na dálnici D11 na 20. kilometru ve směru na Jaroměř je uzavřený levý jízdní pruh kvůli pracem na silnici. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromnavý? Tohle není zájezdní hospodání noclejárna pro vandráky. Neotevřu a neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace. Tady se straší. Brrrr.
3: A je pryč. Zaplať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to rozsásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klíče. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou, vymýšlet si řeči o čertovi.
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo, do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo, mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Jejo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řek.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Já jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, ne lida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel. Taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Měli z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík, tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komíne.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli jsem měl přečo chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hromeja bych jet. To je... Pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je jí pěto zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbůh, sousede, že jste mi sem zavesli mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než se popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Dnes napočítám.
1: Lubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
4: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, třep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Třepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Třepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariána, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych neklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak. Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Chuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Mates. Ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám. To by byl hřích.
3: Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto?
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro, stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchman.
0: Tady to si vyprašuji. Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové. Šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zbete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už se na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spadek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejvější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
3: Naschledanou.
6: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sota zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis.

0: chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
1: Co říkáte?
0: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
1: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
1: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
0: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
2: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
3: Zelený spodek.
4: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
2: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
0: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
5: Panečku.
6: A Hrome.
2: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
0: Doopravdy.
2: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
0: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
2: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
0: Pravopis má teda hrozný.
3: Ale má dobré srdce.
2: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
0: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František?
2: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
7: není psáno.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhu Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhu Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pan Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Haha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Kláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí nad ránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
6: No, tak co?
2: No, dobře, no. Docela vám sluší.
6: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí spole.
6: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možná. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko daleko nevidět stavení, kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle, v poli, jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc. Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlem. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dej to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení rozhlasoví přátelé. Odbyla 23. hodina. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A máme 24. den měsíce září roku 26. Je tady tedy závěr toho druhého podzimního dne. A já myslím, že tím pádem je na místě věta: sezona letních zájezdů je ukončena. Astronomický začátek podzimu je za námi a teď, když už začínají být noci delší než dny, možná o to víc myslíte na uplynulou letní dovolenou a všechny zážitky, které jste na ní nazbírali. Mnozí sice ještě plánují třeba i zimní pobyty u moří jižní polokoule, pro většinu z nás však platí, že sezona letních zájezdů skončila. To ale znamená, že se ještě jednou, v tomto případě tedy slovně, budete moci v naší dnešní noční lince vrátit na místa, kde jste letos strávili slunné dny s rodinou či přáteli a třeba se i pochlubit tím, kde všude jste v létě byli a jaké vzpomínky vám zůstanou uloženy v paměti. Dnes tedy dostanou na telefonu 731 800 900 a také na webu rozhlas.cz/linka prostor všechny cestovatelky a všichni cestovatelé. Ohlédnutí za letní sezonou během následujících 2 hodin noční linky Českého rozhlasu. Ve studiu na vaše vzpomínání, na vaše zážitky vtělené do jednoho příběhu, ať už na telefonu, anebo na zmíněném webu, bude čekat Borek Kapitánček. Přeju vám nerušený poslech, nabízím první písničku a už teď se těším na všechno, co řeknete o letním zájezdu, o letní dovolené, kterou jste letos absolvovali v létě.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: asi nezjistíme, jaké by to bylo, kdyby tuhle písničku zpíval jak Karel Gott, v tomto případě to byl právě on, a Alice, italská zpěvačka, která ji zpívala už v 80. letech. Teď je ale čas noční linky a vašich příběhů dnes na téma sezona letních zájezdů ukončena. A já to říkám, protože léto, které jsme před dvěma dny opustili, kterému jsme před dvěma dny zamávali, je přece obdobím, kdy se z bezpečí, klidu a obvyklých, řekněme, zdí a rozměrů naší domácnosti vydáváme objevovat třeba krásy naší krásné vlasti, anebo se vydáváme k mořím, užíváme si sluníčka, tepla, písku, anebo se vydáváme na poznávací zájezdy. Tak co z toho nám řekne paní Zdena, která volá z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem, kteří poslouchají. Já bych se chtěla zúčastnit tohoto tématu a říct něco o mých dovolených, který už opravdu jsou dlouholetý. Jezdím od roku 1991, kdy se začalo vyjíždět nejdříve do Itálie. No a potom to pokračovalo další a další, takže až do loňského roku jsem neustále někde cestovala.
0: Letos, paní Zdeno, takhle, ještě než vám položím otázku, která se týká toho, co říkáte, máte puštěný rozhlasový přijímač, že? Někde na blízku.
1: No, ale skoro vůbec není.
0: No, já tam tu zpětnou vazbu, respektive spožděnou reakci slyším, ale budiš. Letos jste tedy po tak dlouhé době nikam necestovala?
1: Ještě tam je ta vazba.
0: Už je to lepší, to je ono. Tak paní Zdeno, říkala jste, že od 91., co se dalo vyjíždět, jste cestovala do Itálie až do loňska. Letos tedy nebyla žádná dovolená, žádný zájezd?
1: No, letos bohužel, protože moje sestra na Slovensku zemřela v červnu, koncem června, takže letošní rok je pro mě dost takový smutný a budu muset už asi končit i s těma dovolenýma. No, tak já bych chtěla něco říct teda. Já bych chtěla říct, že sice už léto skončilo a začíná nám poslední odlety do letovisek z našeho letiště v Pardubicích. Mm-hmm. A chtěla bych říct, že všechny ty zážitky, které jsme prožívali na dovolených a bylo jich opravdu hodně, tak ty nám zase zpříjemní zimní období, kdy budeme na ně vzpomínat. A chtěla bych se zmínit o jednom. Když jsem byla na Rodosu a budu na to vzpomínat, protože tam jsem se sešla v jedným, no, jak se to tam jmenuje? Ježíš, já mám takovou trému.
0: Trému mít nemusíte, jako bychom si povídali po telefonu o vaší dovolené. Nic víc, nic míň, ovšem taky.
1: No,
0: kde jste byla na Rodosu, tedy na kterou dovolenou na Rodosu vzpomínáte? Ve kterém jste byla letovisku, ve kterém městě, vesnici?
1: No, byla jsem ubytovaná ve Faliraki. Mhm. Byl to apartmánový dům a výhled jsem měla krásný na moře, protože to bylo kousek od moře. A na jídlo jsem chodila do taveren. Tam je všude kolem plno taveren. No a jednou jsem takhle večer přišla na večeři, objednala jsem si jídlo. A přišla ke mně ke stolu paní od vedlejšího stolu a říká, když jste tady tak sama, nechtěla byste si k nám přisednout? Tak jsem říkala, jo, ráda, tak jsem si k ním přisedla a řeknu vám, že jsme si opravdu moc hezky popovídali a když i prostředí při... No, víte, tam měli petrolejky rozsvíceny na stolech. Večer už potom byla tma, měsíc jako země koule byl, šumění od moře, tak čas tak rychle utíkal a stavební jsme odešli jako poslední. Moc ráda na ně vzpomínám. Byli to milí a slušní lidi. Také si vzpomínám, jak jsem se málem utopila v Turecku. Ale ty vlníky...
0: To není zrovna pozitivní vzpomínka, ale utkvěla vám zajisté.
1: Jo, ale ty vlny byly opravdu tak velký, že jsem je nezvládla. No, ale zase se najdou dobrý lidi, kteří pomůžou. No,
0: a to je, to je na těchto vašich vzpomínkách vlastně nejkrásnější, že jste se seznámila s někým, kdo vám tu dovolenou, řekněme, posunul ještě na vyšší úroveň právě tím, že jste si tak hezky popovídali a že máte tyhle zážitky. A navíc takhle romantické, jak říkáte, měsíc velký jako země koule, petrolejky no. Na stole, faliraky. Já tam totiž letos taky byl, před 14 dny ještě.
1: Jo.
0: Ano, ano.
1: No, víte, já vám takhle řeknu. Já jsem měla naplánovaný, že letos se vrátím na Rodos, protože jsem si chtěla ještě jednou projít prostě to staré město. Já vám nevím, čím to je, ale na mě to tam tak zapůsobilo, že jsem měla pocit, jako když ta doba je právě teď a já jsem v ní, jo.
0: Já vám asi rozumím, ale ten, kdo to nezažil, tomu se to těžko popisuje, protože konkrétně Staré město Narodu je něčím, no řekl bych, unikátním.
1: No víte, je to zajímavé, no moc to tam na mě působilo. A tak jsem si říkala, že bych se tam ještě jednou chtěla vrátit, protože když jsem šla jako nás vedla průvodce, že jo, a vykládala nám tu historii, tak já jsem fotila, natáčela na kameru a prostě já jsem z toho moc neměla. A tak jsem říkala, já tam musím ještě jednou a prostě si to tam užít jako, jak se to říká, pocitově nebo citově.
0: A přesně o to mi tak trošku šlo. Abych ve vás ty vzpomínky ještě jednou vyvolal a abyste třeba taky tak trošku inspirovala ty, kteří poslouchají svými zážitky z letního zájezdu, který už je sice, řekněme, staršího data, ale ve vás ty vzpomínky stále jsou. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát a přeju vám, ať se na Rodos podíváte co nejdřív.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu a dnes je to téma sezóna letních zájezdů ukončena, okolo kterého by se měly, řekněme, točit vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. A já se vám přiznám, už jsem to chtěl říct, dá se říci na začátku, ale teprve teď se vám přiznám, že můj záměr vyšel. Já jsem před chvílí říkal, že jsem měl na mysli to, aby právě vaše cestovatelské zážitky a vzpomínky na letošní letní zájezdy, a nemusí to být jen k moři, aby třeba někoho inspirovali k tomu dalšímu výběru jeho zájezdu letnímu, jeho letní dovolené a podobně. Pokud teď zavoláte na 731 800 900, tak se tam vlastně vystřídáte s panem Martinem, který během písničky, kterou zaspívali Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, zavolal a říkal, že ho ten příběh paní Zdeny upoutal, protože on sám ještě přemýšlí, kam vlastně na Rodos. Tak jsem mu poradil sám za sebe, protože jsem tam taky byl a tím toho zdravím. Ale měl bych se také věnovat tomu, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, který je určen pro ty, kteří třeba nebudou mít štěstí a nedovolají se. Znovu zopakuju, rozhlas.cz/linka a Roman tam napsal, tady musím bohužel konstatovat, že něco málo má ten jeho krátký příběh společného s tím, co říkala paní Zdena. Roman tam napsal, bohužel měli jsme s kamarády připravenou expedici Karibik 2026, cesta na 14 dnů do Mexika, pozorovat netopíry, ale kvůli náhlému úmrtí mé sestry jsem to musel zrušit. A to jsem netušil, že budu mít tento rok ještě 3 pohřby blízkých přátel. Holt, jak říkám, tento rok je černý, neúspěšný. Ale Bohumír píše, léto ano, je za námi, ale ne každý spěchá k moři. Někdo nemůže na slunce, když pracuje třeba jako stavař, tak jej má plné zuby. A tak třeba využívá výjezdy farní na sklonku léta. My 16. října jedeme na 3 dny do nejnavštěvovanějších poutních míst do Polska. Čenstochova, Krakov, Licheň a jiné. Vezmu sebou vnuky a máme skvělého průvodce, pana faráře. To bude takové veselé zakončení s hřibovou nadílkou. No ale hříbky už máme zpracované. Zdravím, Bohumír. Čas na vaše telefonáty na čísle 731 800 900, ale především na vaše příběhy z letních dovolených. Nemusí to být, jak už jsem říkal, jen zájezdy k moři. Můžou to být i vaše výšlapy, které jste absolvovali někde v horách. Možná jste poznávali krásy naší země, někde u vody, někde u přehrady, u rybníka. Možná jste třeba jenom sbírali hříbky. Kdo ví, co nám poví další posluchač či posluchačka. Kdo tam je, prosím? Tady Borek,
1: dobrý
0: noční
1: večer,
0: linka.
1: Dobrý je večer. Zdeno od Brna.
0: Zdravím, Zdeno. Tak letní zájezdy jsou za námi. Kde jste byla vy?
1: Já jsem měla letos měsíc v lázni v Poděbrady.
0: A jak jsem tam bylo?
1: Léčení. Bylo nádherně. Já jsem byla celý květen. Ten byl tak krásný, že jsem byla v lázeňském domě, předtím jsme měli terasu, seděli a před květinovýma hodinama, jestli to tam znáte všechno. Tam je tak nádherně. Ty vlastně Poděbrady jsou na rovině. Nejen ty procedury, co jsem prodělala, co mě pomohly, ale všechny vycházky na všechny strany, jak Labi, tak na zámek, tak na náměstí Jiřího z Poděbrad, všude, no tam bylo tak nádherně, a nebo okolo toho parku, byly tam i mezinárodní soutěž v fúzi, bylo tam z 15 zemí světa. Mm-hmm. Celý den to tam měli oplocený a za den potom ráno už byl klid, všude už to.
0: Jo, přidala jste se do té, do těch závodů v kůzi?
1: Ano, po první bylo soutěž seniorů. Uh-huh. Začínalo to, než začínali ta mezinárodní, tak jsem soutěž seniorů. Tak jsem šla, no dostala jsem medaili, kterou mám dodneš schovanou a je to teda pro zdraví z lázně z Poděbrad, vlastně znak Poděbrad. Takže to jsem si tak užila a vzpomínám to teďka, celý, mám teďka takové vzpomínky, jak jsem se tam měla dobře.
0: No to je takový, jak říkala jedna z postav ve filmu Vesničko má středisko, a takový ohříváček na zimu, že jo? Tyhle vzpomínky.
1: Ano, ano. A ten květen byl nádherný. Červen už bylo hodně teplo, abych tam asi nevydržela tak sedět na té terasy a tam, no, potkáváte tam dolů, tam je tolik lidi jezdí na soboty, neděle, rodinky, na výlety do těch lázní. A tady z našich měst různých, tam plno, a fakt opravdu ty lázně Poděbrady, je to taková příroda. Já říkám, všechny lázně jsou nádherný. Jezdím do Luhačovic, jezdím do Hodonína, jezdím Karlovy Vary, všude jsou krásný. Ale ty Poděbrady mě teďka tak nějak zaujaly, že je to na rovině, že jsem mohla chodit všude, žádný kopce, a na všechny místa jsem se podívala.
0: No, možná jste lázeňským domům v Poděbradech zajistila tím, co jste řekla do vysílání Noční linky, zvýšenou návštěvnost v příští sezóně. Kdo ví?
1: Tam je Zdeno, plno pořád.
0: A našla jste si tam nějaké nové přátele?
1: Našla, já mám přátelé, já jezdím hlavně do Hodonína, do lázní. Já teď poslední roky, teď už nejezdím k moři, ale jezdím teda do lázní a lezím do Hodonína, kde vlastně Jižní Morava. Zase to trošku jiný, kde tam různých cymbálovek a takových všechny, kde ty známý mám pořád. Doteď si telefonujeme a teď no, i teda v těch Poděbradech jsme zaměle. A můžu říct, že v těch Poděbradech vlastně se léčí teda srdce a tam je tolik mužů, protože všichni jsou asi nějak ti muži víc nemocní na srdce.
0: No jo.
1: Opravdu tam.
0: Nás to víc bere.
1: Ano. Vy holky
0: máte víc toho estrogenu, tak jste chráněný, no.
1: Ano, a teď, to ten Hodonín je zase trošku nějak něco jiného, nebo ty Luhačovice, ale já jezdím do Hodonína, kde zase je vínečko.
0: Jo, to jsou potom lázně.
1: I když Poděbrady taky bylo víno a ptám se, odkud je? Moraví.
0: No, z Hodonína.
1: Moraví.
0: Zdeno, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Děkuju za vaši vzpomínku.
1: Že k tomu moři ráda taky jsem jezdila, byla jsem i s jogou cvičit. U moře jsme si, že bylo to nádherný všechno, ale teď už jezdím opravdu po těch lázních, takže každý rok už se teď budu zase v květnu se chystat do Hodonína.
0: Rozumím.
1: Zase to vystřídám.
0: Děkuji za váš telefonát a mějte se hezky. Přeju vám krásný podzim.
1: Mějte se všichni hezky, hlavně zdraví. Jsme všichni zdraví a můžeme cestovat.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Odbočím teď na pár vteřin od tématu, protože na webu rozhlas.cz/linka se objevil dotaz. Paní Marie píše, když jste byl na RODu, myslíte, že když já byla letos v Texasu, tak mám říct, že jsem byla v Texu? Nikoliv. Řekl bych, že to je podobné. Nejsem ten, který by měl poučovat. Sám si nejsem zcela jistý, ale já si myslím, že to je podobné, jako kdybyste řekla, že jsou různé datumy, různá data. Tam je ta koncovka trošku jinak. Například, když řeknete, viděla jsem císaře Klaudia, tak je to v prvním pádě Klaudius, tak proto jsem řekl narodu. Děkuju, že kladete i tyhle otázky, ale teď už se vracíme zase nazpět k tématu. Sezóna letních zájezdů ukončena. A konec konců paní Marie by mohla zavolat a říct, jaké to bylo v Texasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je to noční linka Českého rozhlasu. A já se ptám, možná je to jenom snaha o, řekněme, vzletné vyjádření, ale já se ptám, napnuli jste letos v létě plachty vaší loďky a nechali jste se unášet do dálav? Jaká byla ta letošní sezóna? Kde jste byli? Na zájezdu? Na dovolené? Máte zážitky, které stojí za zmínku? V tom případě jste tady správně. Můžete inspirovat tím, že zavoláte na 731 800 900 a povykládáte o svém letním pobytu i ty ostatní. Kdo je teď na telefonu, to vám hned povím. Je to pan Míla, který čeká. Dobrý večer.
1: Dobrý den, dobrý večer, přeju do Brna. Já myslím, že to, co jste to říkal, to cestování není ani tak o tom, že to musí být léto. Ale je to důležitý taky o tom, co člověk vidí a jaký je ten cíl. Mm. Já si myslím, že každý v životě musí udělat jeden takový ten life trip, čili takovou tu velkou cestu, která čeká každýho, kdo ještě nezažil, tak ho to čeká. Já jsem měl strajdu v Austrálii, utek v 69. roce, jelikož to byl velký akvalista, tak Austrálie byla jeho zemí zaslíbenou. No a celých těch 40 let jsme si to plánovali, že se tam nějak zajedem podívat. Babička odešla, dědeček odešel, čili už to pak na mě. A já jsem se rozhodl, že když prostě na mě vypadly nějaký peníze a nějaký čas, že jsem se rozhodl, že prostě se do té Austrálie podívám. Hodí se po svém to povídání?
0: Samozřejmě, já poslouchám napjatě. Kde jste všude byl v Austrálii, jaké to tam bylo? Potkal jste se?
1: To je jedna z věcí. No samozřejmě, že se potkali už na mých čekali na letiště, ne na dráhy. Hmm. Ale tam třeba je zajímavý, že každý řekne, a byl jsem kousek od Melbourne a úplně dotaz byl, a co v Sydney? Já říkám, pitomče, Sydney, to je, jako by se zeptal někoho, kde ve Františkových lázních, jestli taky byl v Košicích se podívat. Jo, tam ty vzdálenosti jsou trošku jinak. Tam už třeba zajímavý je to cestování tam. Protože člověk letí přes ty časový pásma, takže přistanu třeba za 5 minut 6 někde o kousek dál třeba v Dubaji a najednou se to oholí za celé hodin a najednou není 6, ale je 7. Prostě ty časový pásma skáčou. Hmm. Čekali na mě, jak teda strejda, tak teda tam. Ta teta, který zatím mě u sebe ubytovali v malém městečku, kousek od Melbourne, kousek zase, to se 70 kilometrů kousek. A měli jsme krásný 3 neděle, které jsme tam prožili. A to je právě to, že já jsem tam byl na Velikonoce, čili na době, kdy tady začíná, se probouzí jaro, ale tam je to obráceně, tam je to všechno pod rovníkem dolů, je úplně jinak. Hmm. Takže když třeba jsme tam seděli s trejdou, takovým zomičko zahradím a svítilo na sluníčko, říkám, ale ještě chviličku a svíčko k nám přijde, říká, ne, nepřijde, ono odchází. Hmm. To je totiž to, že jižní polokoule, vychází to tam na východě, zapadá to na západě, ale to sluníčko nejde od nás na jih, ale na sever, protože jsme pod rovníkem, jo? Takže jsme tam probili, vzali mě na zajímavý místa, které bychom jinak neviděli. Říkali, hele, aby si viděl ptakopis, když viděl koalu, tak to musíme zoologicky. Já jsem tady za 40 let koalu viděl dvakrát. Protože jsou hrozně platí, takže jsme tam prošli jsme Melbourne, prošli jsme zahradu, ale hlavně jsme si fantasticky povídali, protože my jsme se, on u když mě bylo asi 7, a my jsme si tam popovídali o takových spoustě věcí, které by mi v životě nenapadla, že taky proberu. Hmm. A těch zážitků byla strašná spousta, včetně toho, že takový ty věci, že člověk vytáhne špunt a ono se to točí obráceně, než je zvyklý, protože ta země koule je kulatá. Ale jedna věc byla zajímavá, to mě to šokovalo. Můj děda, jeho otec, byl řemeslník, byl kutil domácí a měl takový kleště, který byly, asi to možná budete znát z vyprávění, takový zubarský kleště, který byly šikovný na všechno možný, nejenom na zuby, ale na vytahování, prostě náhradně zajímavý. A když já jsem ten domeček po dědovi prodával, tak jsem na ty kleště zapomněl. A sedíme v tom Melbourne, v té Austrálii a bavíme se a Ládě jako stejně říká, hele, já jsem přivez, když jsem tam byl, on to byl v 90. to byl podívat, tak mi táta něco dal a odešel a na té druhé polokouli mi ty kleště přines. Protože on si je tenkrát odvez a když potom umřel, tak mi ta teta poslala, takže já mám kleště, který putovali z Lysy nad Labem do Melbourne, do Meltonu a pak zase zpátky do Prahy. No není to nádherný takovýhle maličkosti, sice jenom kleště, ale...
0: No, pro někoho to může takto znít jako banalita, ale pro vás je to vlastně jedna z nejcennějších rodinných relikví.
1: Tak, tak, tak. tak. A jsou i věci, které mě strašně pomohly, jako i dál vypřemýšlím, že Helena měla ještě měla nějaký takový ten vývod, protože už byla hodně špatná, nějaký posledná choroba se jim pokoušela. A moje máma, jako její švagrová, říkala, hele, kdyby Helena už byla hodně, tak by si to jak s Láďou a nech jí na pokoj, jo. Tak jsem říkal, mami, to bylo úplně jinak. Helena, když jsme byli v Melbourne, tak já už jsem nemohl chodit a ona furt ještě lítala i s tím vývodem. Prostě nátura, která se nedá porazit, a viděl jsem tam spoustu hezkých věcí, které v podstatě tady nejsou. Tam třeba mají v Melbourne v jednom obchodním centru mají vysokou věž, na který se tabilo olovo a ze zhora z té věže, která má se 50 metrů, padalo dolů do písku, byly z toho kůlky na střílení. Dělali tam gravitací, takový v podstatě jedna z věcí za druhou, v podstatě byl to krásný životní, byla to krásná životní cesta a v podstatě jsem to udělal na poslední chvíli, protože asi rok po té mý cestě odešel Láďa, ten Strýda, pak odešla ta Helena, s tou jsem si potom ještě moc krát volal, ale říkali, hele, mohli přijet všichni, přijel si ty, tak prostě udělal mi krásný jaro, podzim na druhém konci světa. Asi tak, no.
0: Mílo, já vám moc krát děkuju za tenhle, sice krátký, ale přece jenom hezký, moc hezký cestovatelský zážitek po Austrálii. No a snad až někdy jindy se budu ptát, jestli jste se podíval třeba i na operu v Sydney, i když, jak už tady zaznělo, ono je to hodně daleko od Melbourne, že?
1: To ne, ale byl jsem v Melbourne v místě, kde vlastně Strýda pobýval a co mě tam dostalo, protože Helena na tom moc nebyla, tak třeba památních válečných vlastně veteránů a tam je v tom poměrně je dvousoší dvoujáků starého pána mladého, to je otec se synem a ta celá hala je plná medailí, který těm Australanům nemohli předat, protože padli v boji a nikdy se nevrátili. Jenom takový věci, a pak hned vedle botanická zahrada. Musíte člověk to. A jenom drb, jeden bodloudím, říkalo se, že Melbourneský nádraží Finchettovo je zmatený, že byl půl určený ta stavba pro Indii a prohodili to. Není to pravda. I když to nádraží v Melbourne vypadá indicky. Takže až tam někdo budete, tak se podívejte. Mějte se krásně.
0: Mílo, já věřím, že jste inspiroval pár lidí, kteří poslouchají Noční linku a že už teď plánují cestu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, taky, naschle.
0: Sezona letních zájezdů je ukončena. Máme už závěr toho druhého podzimního dne. Za chviličku začne ten třetí v

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A netušil jsem, ani jsem to neplánoval, že ten můj týden na Rodosu, kdybych se měl držet taktéž přípustné varianty, bude mít i mluvnický dozvuk. Už to tady několikrát zaznělo, tedy já jsem to několikrát říkal a dokonce jsem si to našel i v příručce Ústavu jazyka českého, že totiž antické názvy, tedy ve jménech řeckého a latinského původu, se zakončení os či us při skloňování vypouštějí a pádové koncovky se přidávají přímo k základu slova. A podobné je to třeba i s ostrovem Mauritius. Taky řekneme, že jsme byli na Mauriciu, ne na Mauriciusu. Ale teď je čas na to, abyste volali na číslo 731 800 900. Já totiž čekám na vaše zážitky z letošních dovolených zájezdů, letních pobytů, třeba i letních bytů na zmíněné telefonní lince, která vás spojuje s brněnským rozhlasovým studiem, odkud dnes vysíláme noční linku.

0: novinku. Sezona letních zájezdů je ukončena a řekl bych, že je čas se pochlubit tím, co jste v létě zažili. Ať už, jak říkám, to byl v lese, u moře, u rybníka, na přehradě, nebo na horách. Ještě jsme tady, tuším, neměli žádného, no horala, žádného trekaře. To je taky takové pěkné slovo. Já si budu muset najít, jak to skloňovat. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Čekám na vaše zážitky z letních dovolených na čísle 731 800 900. Ovšem i na ta psaná, na ty psané poznámky a zážitky na webu rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Poněvadž nemám Kanady,

0: Možná by bylo zajímavou otázkou a i zajímavou odpovědí. Tedy bylo by zajímavou otázkou, jak jste vlastně na svůj letní, letošní zájezd cestoval. Jestli to třeba náhodou, jako v případě Jarka Nohavici, taky nebyl šíf. Byla jste lodí na dovolené, paní Jarko? Dobrý večer v noční lince.
1: No vlastně, když se to tak vezme, tak loni jsem byla lodí, ale ta loď měla jenom charakter přívozu z jednoho ostrova na druhý.
0: Ale tak taky dobrý. Tak je dobrý.
1: Taky dobrý,
0: trajekt,
1: no.
0: Jo? A který to byl ostrov,
1: no,
0: který loni?
1: Brač.
0: Tak tam jsem taky nebyl.
1: Tak to jste udělal velkou chybu. Brač je kouzelný ostrov. A je tam opravdu hrozně krásně. A když si půjčíte auto, tak projedete ten, to je co by dub, projedete ten ostrov, ale jen co se vyjede trochu do těch hor, tak je nádhera, prostě takový ten božský klid, vinice, olivy, žádný lidi, akorát trošku moc horko.
0: No, tak mám možná cíl své další letní dovolené.
1: Ale to myslím teda úplně skutečně velmi vážně, že Brač je jeden z nejkrásnějších ostrovů, protože je hodně zelený, nejsou to ty holý skály a všechna ta městečka, která tam jsou, původní rybářská městečka, tak všechny jsou, mají to historické jádro, třeba malinký, ale mají ho a to dělá to letovisko zajímavý, no.
0: No ale vy jste říkala, že to bylo loni, co jste navštívila Brač. Mimochodem,
1: ano,
0: teď se dívám na mapu
1: letos
0: a dívám se, že velikost ostrova Brač je zhruba podobná jako velikost ostrova Levkáda, kterou já mám nejraději z řeckých ostrovů.
1: No.
0: A kde jste byla letos?
1: No a teď vám právě, vy jste mě tím svým vyhlášením přivedl k tomu, že ačkoliv nejsem zvyklá moc telefonovat, že vám zavolám. I když jsem čestný posluchač noční linky, asi od té doby, co tam noční linka existuje, a abych vám udělala radost, tak Výborku a Honza Macoun jste moji oblíbení moderátoři.
0: Udělala jste mi velkou radost, ale myslím si, že no, každý máme takzvaně to své. To znamená, nezapomínejme ani na naše kolegyně.
1: No kolegyně taky samozřejmě, ale tak asi, jak je to křížem ty pohlaví, tak prostě vás dva je s váma vždycky legrace.
0: Děkujeme.
1: A to je prostě
0: i za Honzu děkuju.
1: A já jsem chtěla jenom velice krátce, protože mě k tomu zavolání vyprovokoval to vaše vlastně téma, kdy jste říkal, zájezdy končí, musíme se těšit na příští rok, tak já prosím, zájezdy nekončí, neboť v sobotu odlétám se svojí rodinou na ostrov Sardinie a moc se tam těším, protože nebudu muset vůbec nic dělat, o nic se starat, mám tam dvě dcery, jednoho skotského zetě a dva adolescentní vnuky a ty jsou prostě všichni k dispozici babičce. A tak já nic nedělám a jenom si užívám krásného italského prostředí.
0: Tak Sardinie, to bude krás. V sobotu říkáte, jo?
1: No, tuhle sobotu.
0: A do kterého místa to bude?
1: Letíme do Oibie a pak jedeme někam asi 20 kilometrů po pobřeží. Myslím, že se to jmenuje San Teodoro, ale nejsem si tím úplně jistá, neboť prostě to jako dcery to mají všechno pod palcem a já se nestarám absolutně vůbec na nic. Jako akorát mě řeknou, kam mám jít a já jako opička za nima pěkně kráčím.
0: Tak Jarko.
1: No a moc se na to těším, protože na Sardinii jsem ještě nebyla, takže to je taková třešnička na dortu.
0: Děkuji vám za váš telefonát, přeju vám šťastný let. Carlo Dromo, Kali taxídy, jak se říká řecky, a naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou. Mějte se moc hezky a další krásný, úžasný vysílání si přeju já a vám, aby to odsejpalo.
0: Děkuju. Naslyšenou.
1: Tak. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: společí. A kdo ví, možná jste letos byli na dovolené na Slovensku, když jsme tady měli No Name z Košic. Soňo, kde pak jste byla letos na dovolené? Ptám se proto, protože tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je sezona letních zájezdů ukončena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Takhle, byla jsem, to se jednou za život taková dovolená uskuteční. Byla to Brazílie, je to už teda nějaký rok, ale nedá se na to zapomenout. A nejlepší zážitek z té Brazílie, samozřejmě krásná příroda, byl to takový poznávací na 12 dnů, ale když jsme přijeli na ubytování do pralesa brazilského, takže byly to takové dřevěné chatky, tam se nechodilo po zemi, ty chatky byly spojeny takovým dřevěným molem. A přijeli jsme a náš pan vedoucí, co viděl, tak tam byli takoví ti velcí papoušci, ty ary takové. No a on z toho mola seběhl, je tam je takový krásný červený papoušek, seběhl po těch schůdkách dolů. A teď ten papoušek, ten se za ním pustil. No ten měl co dělat, aby mu zdrhl, protože oni tam měli takové budky a v těch budkách už mláďata. No a náš vedoucí to nevěděl, že jo, chtěl se hned fotit. A tak říkal, no to by mě nenapadlo, že mě někde v pralese prožene takový papoušek.
0: No já si původně myslel, že pouze bránil svoje teritorium, což asi dělal, ano. Ale ještě navíc chránil své mladé. No tak ano. Přirozené chování. Co vás táhlo do Brazílie?
1: Co nás táhlo? Zaprvé můj manžel choval doma tady ty velké ary. Měl dva páry tady těch velkých ptáků. No a chtěl se podívat, jak přirozeně žijou. A taky za teplem, bylo teda opravdu teplo. No a podívat se do Ria, my jsme tam byli v únoru.
0: Takže karneval?
1: Zrovna týden před tím karnevalem, jo. Takže my jsme viděli aspoň takové ty nácviky tady těch různých skupin, to jsou nějací vysokoškoláci nebo školáci, který každý si ten svůj průvod nějak připravuje. Tak jsme byli i na vystoupení tady těchto s těma pérama, jo, tady těch krásných masek. To pro nás udělali takové vystoupení. Ale co bylo úplně krásné, tak ti Indiáni, ti tam měli tež nějaké vystoupení, ale ty pohyby, jak oni prostě uměli, tak to jsem fakt ještě neviděla a úplně až člověk žasne, jak je možné, že se tak můžou prostě úplně, já nevím, jak gumoví.
0: To si člověk říká, že jenom my Evropani jsme takový stuhlí, jestli my to nemáme od té neustálé práce, že?
1: Tak nějak, jo. Takže tady to vystoupení bylo moc krásné. No potom na Copacabáně jsme jako, myslím, dva dny strávili a prostě ta příroda tam, to je všechno úplně nádhera. Akorát mě, co třeba v tom pralese vadilo, pojďte se podívat, samozřejmě, že jsme šli po těch pěšinách, jo. Pojďte se podívat, co tady je. No tak všetci se nahrnuli. Takový obrovský pavouk jakýsi. A já prostě vidím pavouka a i ty naši malí pavouci mi připadají jako obří. Takže to jsem měla trochu zkaženou náladu, že to nemusím, ale ku podivu nikde, třeba v těch chatkách, jak jsme spali, že jsem na žádného nenarazila.
0: No tak teď jste potěšila všechny arachnofobiky.
1: Tak nějak, protože to je fakt, jako ne, já už jsem se pak nedívala ani doprava, ani doleva a šla jsem jenom, aby nám něco si nespadlo. Ne, had nějaký, to mi nevadilo, taky jsme to tam viděli. Pak třeba večer jsme měli výjezd na loďkách, samozřejmě taky po těch. Já jsem si říkala, jak oni ty cestičky tam znají, jo, to jsou rákosy a stromy a zarostlé, jak oni to, jak oni tam
0: jak se tam vyznají, jo? Že?
1: No, a my jsme byli chytat piraně. Jo, každý dostal, bylo nás po pěti, po šesti na těch loďkách, ten Indián jako baterkou svítil potom, no a ty piraně, takže na takový proutek dostali jsme jakýsi, já nevím, kus kabanosu nebo co, a opravdu třeba můj manžel chytil první a chytil takovou malou piraňu, tak nám tak vyzvedli, ukazovali a potom, jak se na těch loďkách, jak on svítil, tak oči od těch, od nějakých těch ještěrů, od nějakých krokodýlů, ale malého krokodýlka taky ten průvodce chytl, no malého, to mělo možná metr takového.
0: No to je štěňátko.
1: Ano, štěňátko, tak ho tak chytl jako za tou hlavou, tak ho vyzvedl, takže taky to není nic moc příjemného, když tam vidíte ty oči, jak tou baterkou posvítila tam a tam, takže, ale byli to malí asi, jo, že by nás nevzali někde, kde tam na nás skočí nějaký krokodýl, převrhne loďku a je po vás, takže takový krásný zážitek z té Brazílie, no. Procestovali jsme toho více, ale ta Brazílie je prostě na prvním místě a nedá se na ní zapomenout.
0: Možná, že to je další inspirace pro posluchače a posluchačky Noční linky pro jejich další sezónu, tedy pro další letní sezónu. No i když zase...
1: Zimní.
0: Teď jsem to chtěl říct, ano. Protože ano, jo, jo. Brazílie, ta je z části vlastně taky pod rovníkem. Tedy, jo, takže tam je to podobné jako v té Austrálii. Ale to už tak. Je zase záležitost, kterou sem nechci tahat. Soňo, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju hezký
1: a zdravím
0: podzim.
1: Všechny, ať se mají dobře, ať jsou zdraví a pokud cestujou, ať se v pořádku vrátijou domů. Ať jim cesta proběhne v pořádku a v pohodě.
0: Děkuju a dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka.
0: Vážení přátelé, už 4 minuty píšeme 25. den měsíce září. Ano, před chvílí byla půlnoc a my jsme v té druhé části Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem jsou vaše letní zájezdy, pobyty, dovolená, říkejme tomu jakkoliv. A to proto, že už máme vlastně třetí podzimní den, no a řekl bych, že sezóna těch letních zájezdů ve většině případů je ukončena. I když ne zcela, protože zrovna teď čtu na webu rozhlas.cz/linka, který je vám pro vaše psaní také k dispozici následující. Jana napsala, já letím 28. září na Rodos, snad nezmrznu, zdravím. Na to já odpovídám, Jano, nezmrznete. Zaprvé se dívám denně na to, jaké je tam počasí. Ano, jsem takový nostalgik. A za druhé, je tam krásně až řekl bych do října při nejmenším. Já vlastně jednou byl ještě v říjnu na den armády, to si pamatuju z dob před rokem 89, že je to 6. října. Já byl vlastně ještě jednou na den armády na jižní Krétě a bylo tam krásně. Tudíž doporučuju i ten podzimní Rodos. A doporučuju, abyste máte-li hezké zážitky z letošního letního zájezdu, ať už to bylo k moři, na hory, ať už to bylo v domácích luzích a hájích, doporučuji, abyste zavolali a pochlubili se a třeba tak inspirovali ty, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, jaké zážitky jste načerpali během letních dovolených, letních zájezdů. Souhrně řečeno, sezona letních zájezdů je ukončena a vy se teď můžete chlubit. Když se před chvilkou svými zážitky pochlubila Soňa, která mluvila o tom, jaké to bylo v Brazílii, tak vás možná napadlo něco podobného, co mě. Ono letí se tam 14, 15, možná 16 hodin, takže pokud vám třeba vadí dlouhé cesty letadlem, tak jste, řekněme, naprogramováni na takové ty spíš domácí výlety, domácí zájezdy. Ale kdo ví, kde byla Iveta? Ona už nám to prozradí, čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Krásnou noc, dobrý večer. Tady Iveta od Olomouce. Tak já chci říct, já jsem letos nikde nebyla, už jsem nebyla plno let nikde tedy.
0: A tak o čem pejsky budete mluvit? To mě zajímá.
1: Budu mluvit o tom, co jsem zažila dříve.
0: Aha, a kde?
1: Takže kde řeknu. S rodiči jsme jezdili jako holka jenom po České republice teda a nejvíce měli jsme rádi Užtemberka, Dolní Žleb. Tam byly takové chatky, tak tam jsme se vždycky s našima ubytovali, tam bylo takové pěkné jezero, tam jsme chodili v tom Dolním Žlebu, je to Užtemberka u Olomouce, plavat. A chodili jsme na jídlo, myslím, se to jmenovalo u Muflona, do takové restaurace, tak to se mi jako holce strašně líbilo.
0: A jak je to dávno?
1: Dávno, ježiš, to jsem byla malý děvče.
0: No to já ale nevím, kolik vám je dneska, tak to nemůžu odečíst.
1: Dneska, klidně to řeknu, je mě 65 tedy.
0: Takže
1: a tenkrát mě bylo, já nevím, 7, 8, 9, 10 let a zažili jsme tam tu hruzu rok 68, jak tam přijížděly ty tanky.
0: Yeah.
1: My jsme normálně byli v Dolním Žlebu v té chatce a jeli ty tanky rusky.
0: No.
1: My jsme brečeli s bráchou, no a to, o tom nechci mluvit. Teď chci říct, potom, tak to bylo, to jsme jezdili s našima do toho žlebu. A potom, jak jsem byla s manželem, tak kvůli dětskám jsme jezdili k moři, tak já to musím rychle zkrátit, toho je hodně. Takže jsme byli všude možně, jo, kvůli dětem, že měli exém, tak jsme byli třeba v Itálii, já nevím, v Řecku, Chalkidike, to jsou ty tři prsty, tam jsem byla teda s holčičkama.
0: Ano, Kassandra, Sitonia, Athos, ano.
1: No, a tam bylo nádherně, ale tenkrát, my jsme tam jeli v květnu, tam byla zima, nesvítilo sluníčko, moře studený, tak já jsem tam s těma holčičkama jenom chodila. Potom jsme byli několikrát teda s manželem s těma dětskama, tenkrát Jugoslávie, že dnes je to Chorvatsko, takže Hvar, Brač, Baška voda, co zkrátím, Makarská riviera, tam je nádherně. Takže lodi jsme jezdili na ty ostrovy z té Makarské, na výlety, to bylo taky krásný, ta Jugoslávie. Jídlo výborný. Potom jsme byli třikrát na Maltě, jo, s rodinou, s dětskama. Tam měl manžel nějakého přítele, se známil, a když manžel byl někde surfovat, tak se seznámil s jedním pánem a on nás vždycky pozval na tu Maltu. A Malta, to je Malta, to jsou čtyři ostrovy vedle sebe. Malta, Gozo, Comino, Cominito.
0: Mm-hmm.
1: A na té Maltě hlavní město se jmenuje La Valeta.
0: Ano.
1: Tam to bylo teda taky krásně. Já jsme navštívili ten chrám svatého Pavla. To bylo něco jak chrám svatého Víta nebo chrám svatého Václava v Olomouci, nádhera. Potom jsme pochodili, byli jsme ve válečném muzeu a oni tam mají takové ty pevnosti na té Valetě. Tam jsou ty děla ještě, jak byly války s Turky, jak vedli, tak tam jsou ta děla. A co chci říct, tam je proslaven řád malských rytířů. Tak jsme tam taky byli v nějakém muzeu toho řádu těch malských rytířů. Já jsem si dokonce koupila tenkrát takový řetízek na krk a tam jsem měla tu hvězdičku, jo, ten
0: takový ten tlapatý kříž, nebo skoro tlapatý,
1: no
0: maltežský, tak ano.
1: No, maltežský kříž, no, to bylo krásný. Potom jsme byli s dětskama na Kanárských ostrovech, ostrov Tenerife, taky je tam z těch ostrovů, Tenerife, a byli jsme se podívat na pobřeží Costa Teguise, se to jmenovalo. A manžel tam nechtěl jet a pak byl nadšený, protože tam surfoval. Já jsem holčičkama tam chodila se opalovat, koupat a on si tam surfoval. A ještě chci říct k téma, jo, a tam byly ty sopky, jsme viděli. Už ty vyhasly sopky a to zůstaly takový černý, kameny po těch sopkách, teď mluvím o těch Kanárech teda, a ještě se pak vrátím k té Maltě. My jsme pak jeli lodí na sousední ostrov, my jsme byli na té Lavaletě a potom jsme jeli na Gozo. Jo, je Malta, Gozo, Komino, Komini, to ještě jeden malinký, teď nevím, jak se jmenuje. A jeli jsme lodí na to Gozo, to bylo taky hezky, a krásná voda všude, čistionka, a já jsem tam šnorchlovala, jo, jsme tam šnorchlovali, já, manžel, děcka, ne teda. A teďka za mnou plavala taková obrovská žlutá ryba a za ní malí dětičky, rybičky. Já jsem se jí bála, tak jsem rychle upalovala na břeh.
0: Jsem se vás zrovna chtěl zeptat, co jste ulovila, nebo co jste našla při šnorchlování. Ryba vám to znemožnila.
1: Ne, hleděla, viděla jsem dolů, že to bylo krásně se dívat na to dno, tak tam byly různý, já nevím, takový ty mušle, korály, já nevím, co tam bylo. Krásná voda, ale já jsem upalovala, jsem se bála té velké žluté ryby. No, a já to musím zkrátit, je to hodně. A potom s maminkou jsme jezdili často, jenom já a maminka, ona už byla starší, do Termálu, jo, do Maďarska. Jsme měli rádi Maďarsko, Mezekevej. No, Mezekevej, nádherný Termály. Tak tam jsem jezdila s maminkou. A potom chci říct, jedno se mě poštěstilo, dostat se do Austrálie, Sydney. Já jsem byla 3 týdny v Sydney, jak ten pán mluvil o tom Melbourne, tak tam jsem nebyla. Ale poštěstilo se mě teda letět do Austrálie, to je vlastně druhá polokoule, že? Ano. Letěli jsme teda 28 hodin, to bylo šílený, ale vydržela jsem to. 28 hodin i mezi přistáním, jo? My jsme tam museli pak někde čekat, v Soulu nebo kde, protože v noci se nesmí lítat nebo ráno, aby lidi mohli, měli klid jako. Tak my jsme čekali. Tak pak jsme přiletěli do Sydney a teď chci říct, jak jste mluvila, já jsem viděla tu operu na vlastní oči.
0: Ano, ano.
1: To je nádherný.
0: Yeah.
1: Ten most takovej, on se jmenuje podobně jak tam v tom Londýně. Já teď nevím, to už je 10 let, co jsem tam byla. A ten most takovej, ten známý velký.
0: Sydney Harbour Bridge.
1: No, jo. A chci říct, my jsme si potom vzali, já jsem tam byla ještě s někým, my jsme si vzali dodávku a jeli jsme východní pobřeží, jo, aby jsme nebyli jenom v Sydney. Tak jsem viděla Canberra, Newcastle, Brisbane, jo, a tak dále. A teď to Austrálii obklopuje vlastně Indický a Tichý oceán, u Austrálie je Tasmanovo a Korálové moře, že? Kousek dál je teda... jak se to jmenuje, ten ostatryš.
0: Myslíte Papu Novou Gvineu? Nový Zéland,
1: myslíte? Přes Papu Novou, ano, jsme letěli a my jsme se v letadle mohli dívat na takovou malinkou obrazovečku, že jsme přesně viděli, kudy letíme, jo, to bylo taky zajímavé. A letěli jsme i přes tu, ano, to jsme dolítali, letěli jsme přes tu Papu Novou Gvineu. Já se jdu podívat, mám tady doma takovou mapu před tými.
0: Aby se dostalo mapu taky na ostatní, Iveto.
1: Já to zkrátím. Tady mám před tými obrovskou mapu celého světa a vždycky, když jdu třeba s pejskama ven, tak na to koukám, kde jsem všude, no, byla v té Austrálii a bylo to tam teda nádherný. A to chci říct ještě lidem. Já jsem si myslela, že Austrálie je suchá, nějaká vyprahlá zem, to není vůbec pravda. Já jsem byla v deštných pralesích tam, nádhera, papoušci obrovští, takový bílí tam ale byli, jo, taky obrovský papoušek, bílí byli. A co chci říct, neviděla jsem ani jednu koalu teda, protože oni jsou na uhynu, jo, oni jako vyhynujou.
0: A taky jsou plaché koaly.
1: No, tak tu jsem neviděla, ale... Ani klokany, jo, a teďka běžel, oni hodně běhají, ti Australani, a teďka my jsme snídali venku u stolu a běžel jeden Australan a zdraví ho každýho, jo, oni jsou takový vřelí, zdravil nás a my jsme se snídali do řeči a já říkám a anglicky, já jsem neviděla ještě ani jednoho klokana, to snad není možné, a on říká, přijďte zítra za mnou, on byl šéf golfového hřiště a říká, přijďte za mnou na to golfové hřiště a tam uvidíte klokany. A my jsme tam fakt šli ráno, jeli teda. A tam měli takový lesík, jo, bylo golfové hřiště, krásně upravený lesík, to byl takový klub a teď normálně vylezlo 60 klokanů. Já jsem je počítala. A já jsem si aj tenkrát fotila. Já říkám, to snad není možný.
0: No čekali na vás, aby se ukázali až.
1: No. No, a jedna ta klokanice měla mláďátko v té kapce, jo, a jak jedla, tak to malinký čučelo do té trávy, no to bylo nádherný. A takový obrovský, to jsou obrovští klokani, to není jako tady na kopečku v zoo. Tady mají takový malý klokánky, jo, tady na kopečku, je zoologická zahrada. No, to byl tak dvoumetrový koukán, ten se na mě tak koukal, tak no úplně
0: se díval, jako... Se jestli náhodou nejste k jídlu, možná.
1: Vy, no.
0: Iveto, tak aby se opravdu dostalo i na ostatní a... s jejich zážitky z dovolených a ze zájezdu, tak vás poprosím, no, abyste to ukončila. Děkuju moc krát, protože vy jste do několika málo minut vtěsnala všechny své dovolené.
1: Dál jsem se neodvážila, protože se říká, že on vykopne ty zadní nohy a prorazí vám břicho, to je nebezpečný.
0: Je to pravda. Já už to viděl v jednom dokumentu. Iveto, no, děkuji za váš telefonát, jsem rád, že jste aspoň takto inspirovala, no, třeba i ty další k jejich dalšímu letnímu zájezdu, ano, a mějte se hezky.
1: Že mohla mluvit. Tak všechny zdravím, bylo to nádherný, teď už moc necestuju, tak zdravím všechny lidičky, hlavně Aničku, Miroslavy, a děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Děkuju.
0: Je čas noční linky a dnes také vašich příběhů o tom, jaká byla letní dovolená, jaké byly letní zájezdy, na které jste se vydávali v tom minulém období, ročním období, které už je bohužel za námi. Proto vám ještě jednou řeknu, respektive nechám vám říct, na jaké číslo můžete volat i vy se svými zážitky a se svojí inspirací z letních zájezdů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Možná bych mohl říct také dobrou noc, ale to by znamenalo, že vás posílám do postýlek a to ještě nechci. Je totiž ještě pořád půl hodiny času na to, abyste zavolali a sdělili těm, kteří poslouchají noční linku Českého rozhlasu, jaká byla ta vaše letošní letní dovolená, ten letní zájezd, který jste třeba plánovali hodně dlouho. Já jsem se cítil trošku zahamben, když Iveta mluvila o všech svých dovolených před chvílí a já jsem si uvědomil, že když jsem naposledy byl na Krétě v Chani, tak jsem se samozřejmě podíval na ta známá místa, to znamená přístav, Benátský a tak dále, tak dále. Ale byl jsem smutný z toho, že ještě není otevřeno to centrální tržiště, protože ho rekonstruovali a podle toho, jak to vypadalo zvenčí, bude krásné, ale bohužel jsem tam byl v době, kdy ještě nebylo otevřené. No, ale teď k jednomu zážitku, který není tak pozitivní, respektive ještě méně pozitivní než ta část, kterou jsem před chvilkou zmínil, a napsala jej Věra ze Severní Moravy. Cituju. Ještě si dovolím zmínit, že jsem pozměnil, nebo respektive, že nebudu uvádět plné jméno cestovní kanceláře z důvodu, myslím si, pochopitelných, až uslyšíte, co je zde psáno. Moc ráda vás už několik let poslouchám. Letos jsme se těšili, že strávíme možná jednu z posledních dovolených u moře, kam jsme tak rádi jezdívali. Jsme už starší lidé a to, co se nám přihodilo, je neuvěřitelné. Cestovní kancelář nás nezařadila do letu. Na letišti v Praze nám bylo oznámeno, že nikam neletíme, vše si máme vyřídit sami. Letiště s cestovkou nekomunikuje. Téměř hodinu trvalo, než jsme to všechno vyřídili. Už to vypadalo, že si snad budeme muset zakoupit letenky ještě jednou. Byli jsme vystaveni těžkému stresu a podle toho také dovolená vypadala. Následné zdravotní problémy a nenahradila je ani krása destinace. Makarská i hotel Biokovka, který jsme si vybrali pro bezbariérový přístup do moře, celý pobyt byl tímto začátkem pokažen. Sotva se tam znova podíváme. Máme zdravotní problémy a jsme starší lidé. Takže letošní dovolená pro nás nedopadla dobře. Podali jsme posléze stížnost, ale prý došlo při administrativním přenosu dat k chybě. Omluva byla slabá náplast na zničenou dovolenou. Nikomu takový zážitek nepřejeme. Chorvatsko je i přesto naše srdcová záležitost. Kdo zažil moře, nechce jinam k vodě. A kdo byl u Jadranu, prý nechce k moři žádnému jinému. A to je náš případ. Vzpomínáme na minulé, bezproblémové dovolené. Věra ze Severní Moravy. No a teď by mohl dostat slovo někdo další z vás, poslouchajících Noční linku. Dobrý večer, tady je Burek Kapitánček, Noční linka Českého rozhlasu.
1: Ano, krásný, dobrý večer.
0: Paní Dano, já vás zdravím. Tak kde mě jste byla na zájezdě vy letos?
1: No já jsem letos necestovala, teda, protože bylo vedro tady až na mě nadměrné, ale mám úžasnou vzpomínku. Ale jedno ucho poslouchám všechny ty příběhy. Ať už to je Brazílie, Deštný pralet, prostě všechno.
0: Piraně tam byly taky, ano, už jsme je tady měli.
1: Piraně, ano.
0: Hádali jsme se o Rodos.
1: Klokani.
0: Ano. Takže ta vzpomínka je odkud?
1: V Řecku jsem nebyla, ale v Řecku prostě tam cestoval několikrát můj syn, já jsem vždycky měla úraz v té době, jo, když jsem se musela nejstarat o zahrádku. Ale moje srdcovka, a to vám chci říct, moje srdcovka je prostě Itálie. A já jsem kdysi četla, já vám řeknu, co mě inspirovalo, abych nebyla nějak moc dlouhá. Mě inspirovalo, já jsem četla kdysi příběh Jano. A tam vlastně, a to už je strašně dávno, to ještě byla ta školní četba. A já jsem vždycky po té Itálii toužila. Nejen, že to je kolebka křesťanství, ale v Římě jsem vyloženě nebyla. Ale můj syn, ten se procestoval vlastně celý svět, dá se říct, a v rámci svých možností. A on mi vždycky posílá pohledy, a takže ten Řím, prostě i ten Vatikán navštívil. Takže já mám jako představivost velice tvárnou. A já si prostě nezapomenu nikdy na tu Itálii, kde jsem byla teda po 90. roce hned, protože mě inspirovalo právě to cestování. Tak jsem tam byla s jedním synem, pak s tím mladším synem, to u moře už vyloženě. Benátky jsem prožila, tam jsem měla deja vu, vyloženě, tam jsem prostě měla v některých těch chrámech jsem byla jako doma, což teda mě úplně fascinovalo a proto o tom vyprávím. No a pak jsem tam byla ještě teda naposledy s dcerou, ta byla tenkrát mladička, hodně malá ještě. Hmm. No, takže já jsem si vlastně užila hlavně to italské moře a hlavně ten sever a Itálie prostě mě fascinuje a cesta tam, Alpami a tak dále, prostě to mě stačí ke štěstí a vůbec to nevadí, když se můžu vyráchat třeba i v rybníce, když na to přijde, nebo na koupališti, jo. A pokud je takovýhle horký leto, jako bylo letošní, tak mě to fakt stačí ke štěstí.
0: Jste na tom podobně jako naše posluchačka Eva z Jižních Čech, k jejímuž vzkazu se teď zrovna hotovím. Ale Dano, děkuji, že jste zatelefonovala, jsem
1: ano,
0: rád,
1: Borečku,
0: že posloucháte.
1: Já moc zdravím a zdravím všechny posluchače, který vyprávěli tak barvitě ty příběhy, že já jsem se přenášela. Jako při jejich vyprávění jsem se přenášela tam, o čem oni vyprávěli.
0: Taky jsem byl na chvilku v deštném pralese.
1: A tak dále. Ano.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně a všechny moc zdravím.
0: Dobrou noc. Když jsem tedy říkal, že se hotovím k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech, tady je výsledek. Před rokem touto dobou vyrážím autobusem do Vídně a odtud letadlem směr Řím. Před chvilkou jsem se podívala, jaké je teď v Římě počasí, což jsem dělala loni před odjezdem často. Web hlásí 28 stupňů Celsia ve dne. A v noci kolem 16. Paráda. V Římě bylo skvěle po všech stránkách. Počasí, bezvadný průvodce, památky, kostely, architektura, jídlo, zmrzlina, ubytování v centru poblíž Vatikánu. Musím se podívat na fotky. Letos jsem se totiž nikam za hranice nevydala. Trávila jsem letní dny na zahradě a u vody na pískovně s přáteli. Také skvělé. Ovšem do Říma se ráda vrátím a věřím, že se mi to podaří. Přeju hezký podzimní čas. Eva z Jižních Čech. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. A já dodávám otázku, jaké to bylo. Povyprávějte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí to byla naše posluchačka Dana, která v noční lince mluvila o její zájezdové, dovolenkové, no prostě letní srdcovce, tedy o Itálii, ale zároveň pozdravovala Aničku. No a my o Aničce a Anička na telefonu. Číslo je 731 800 900, můžete se potom vydat v jejich stopách. Aničko, dobrý večer.
1: Krásný večer, pane Borku, přeju nejen vám, ale i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Sezóna letních zájezdů je ukončena.
1: Děkuji za pozdraví. No, děkuji za pozdraví.
0: To se rozumí samo sebou. A ptám se, jestli jste byla vy někde na zájezdu, na dovolené letos?
1: Nebyla, ale já bych ještě chtěla poděkovat posluchačům, protože se ve své fantazii přenáším po všech těch destinacích, která navštívili, a moc se mi to líbí. A ještě bych poděkovala za písničku Každá trampota má svou mes, protože to je heslo mého života. Ten název té písně je heslo mého života. A moc mi to pomáhalo v určitém období mého života.
0: Asi vím, o kterém mluvíte, ano.
1: A teďka k tématu. Já nemám takový nějaký optický zážitek, ale mám ve své fantazii. Já mám docela bujnou fantazii, takže mám takový fantastický zážitek. Kdysi, asi koncem 70. let, začátkem 80. let, jsme byli na jednom výletě pracovně s děvčaty, kde jsem pracovala ve Vinohradě. A byli jsme v Břeclavě a tam jsme se procházeli, ono to má trošku takovou předmluvu, procházeli po takové pěší zóně, byly tam obchudky a v jednom květinářství jsem si koupila malou palmu, asi tak půlmetrovou, možná 60, to už je jedno. A palma byla stále v našem obýváku, svého času potom dorostla, tak byla na zahradě, pak byla před domem a palma vyrostla do výšky 360 metrů. A loni řekl manžel, že už ji do garáže dát nemůžeme, byla ve velkém květináči, tak šel na městský úřad, zdali by nechtěli do zámku do Miroslavského palmu. A oni byli ochotni, tak přijeli s museli.

0: obdiv velký, lidé se tam fotili, selfiečka dělali, posílali to svým známým a lidé si mysleli, že jsou někde u moře.
1: No to je krásný, ale to opravdu muselo být jako u moře a de facto jste mi vlastně znovu připomněla ten můj týden narodu, protože tam u bazénu v apartmánech Elpida s výhledem přímo na moře byla palma banánovník a tam měli takový malý banánky, už dozrávali.
0: No vidíte, ale víte co, my jsme přišli na to koupaliště s dcerou a já jí říkám, hele, obhlídni to koupaliště, tady někde stojí naše palma. A ona ji uviděla a říká, já ji vidím a začala plakat. Protože prostě je to kus našeho života. Já jsem, když ty pánové odváželi, aby přezimovala, nevím ani kde, tak jsem říkala, pánové, važte si toho a dělejte s ní jako v bavlnce, protože ta je starší než vy dva dohromady.
1: Oni vám vlastně brali dítě de facto.
0: Jo, takže takový, a mě to bylo taky, já taky jsem měla slzy ve očích, protože, ale jo, měla velký ohlas a doufám, že dobře přezimuje a bude ozdobou příští rok zas na tom koupališti. A já už se tam těším, když mě tam někdo vyvede na to koupaliště, protože jsem taková ryba ráda ve vodě.
1: Aničko, já vám moc krát děkuji za tenhle úsměvný příběh a přeju vám, ať se tam dostanete co nejdřív. Jo?
0: Děkuju a mějte se krásně všichni a zdravíčko a podzim, ať zvládneme bez nějakých těch rýmiček, kašlů, nějakých zánětů, ať se máme dobře a hlavně, ať jsme zdraví. Mějte se krásně a dobrou noc všem, mějte se, nashledanou.
1: Nashledanou. Abychom ten podzim a následně zimu zvládli, tak jak říkala Anička, naše posluchačka, tak i proto bych tenhle ohříváček zařadil nejradši co nejčastěji, co by téma noční linky. Tedy sezona letních zájezdů je ukončena, ale vaše vzpomínky, které stále zůstávají ve vaší hlavě a ve vašem srdci, tak ty i na dálku zahřejí. No a to je právě ono, abychom přežili ten podzim a zimu. I když pár příležitostí k oslavám se taky najde, ale to je otázka dnů příštích, zatím mluvíme o tom, jaká byla ta letošní sezona zájezdů. Kde jste byli? Na horách? U vody? U moře? V lese? Na houbách? Starali jste se o zahrádku pouze? I tam se mohlo stát něco hezkého, zajímavého či úsměvného. Ještě pořád můžete volat, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo

0: Vaše příběhy tvoří noční linku Českého rozhlasu. Bez nich by prostě neměla smysl. No a s dalším příběhem, tentokrát na téma sezona letních zájezdů ukončena, čeká na telefonu paní Jiřina. Telefonuje z Prahy, já ji zdravím a ptám se, jaká je její výrazná vzpomínka na dovolenou, která sice nebyla letos, podle toho, co říkáte, ale jaká je ta vzpomínka? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já všechny zdravím, já volám dneska poprvé, tak doufám, že nějak něco ze sebe vysoukám. A já teda letos jsem nebyla nikde a bohužel posledních 10 let jsem sice hodně cestovala na různá místa po světě, všechno jsem viděla, všechno mě dojímalo, nebo se mi líbilo, ale bohužel to bylo jenom, jak se říkalo, dříve prstem po mapě, nebo teďko po televizi, protože prostě nechodím a je prostě už to nemůžu. Předtím jsme teda byli na řadě různých zájezdů, včetně toho Rodosu i Brače a takhle různě teda po Evropě jenom. Ale já bych se ráda podělila krátce jenom o takovou nostalgickou vzpomínku, na kterou mám vlastně nejhezčí takovou nějak jako paměť, která se uskutečnila před 65 lety, v roce 61, kdy nám bylo 17 a jeli jsme na takový školní, byli jsme v ekonomické škole v Dušní a jeli jsme na poznávací zájezd do Polska. Ten zájezd se uskutečnil ve vlakem. My jsme byli ubytováni v posledním vagonu, který nás vždycky popovezl někam na noc, tam jsme přeznocovali. Ve dne jsme cestovali, takhle různě sputovali po okolí, nebo já už se to tak úplně do detailu nepamatuju, ale hlavním hřebem toho zájezdu bylo moře. My jsme se tak strašně těšili, nám bylo 17, nikdo z nás nebyl ještě u moře v životě. Říkám, dneska to zní jako skoro směšně. Nebo
0: to se těžko vysvětluje současné mladé generaci. Dnes no, 17 leté, že? No jo.
1: Právě. A teďko by hlavně plavky, aby jsme nezapomněli, že jo, že teda budeme se koupat a plavat a takhle. No a teď jsme tam teda po delší době nějak dorazili, to bylo to někde kolem Gdaňsku, protože vím, že jsme jeli i lodí tam na ten poloostrov Hel, takhle, že to tam bylo někde v té oblasti jako. No a když jsme vyjížděli z Prahy, tak bylo nádherný sluníčko, když jsme dojeli tam, byla psí zima, vítr foukal prostě akorát na koupání to bylo.
0: No a tak potřeba, kromě plavek ještě kožich.
1: No to právě. My jsme úplně to jsme měli zásoby, jako prádlo, jako nějaký rezervní a takhle. To jsme měli na sobě všechno, včetně těch plavek, pláštěnky, šátky na hlavu, tehdy se ty šátky dost tak ještě používaly. No a prostě jsme šli přesto k tomu moři, teď jsme se vykasali nohavice prostě až ke koledu a museli jsme se tam jako voráchat v té vodě a viděli jsme moře prostě. Pro nás to byl tak ohromný zážitek, že já na to skutečně vzpomínám do teďka a nejen já teda, jo, takhle ty ostatní. No a prostě bylo to krásný. No,
0: tak ale já vám to říkám, věřím, když už jsme u moře, no, tak si aspoň namočíme nohy, i když je tam zima jak ledárně.
1: No právě, no, ale to bylo prostě pro nás vidět moře, to bylo. A ještě předtím jenom se svidím krátce, jestli můžu. Tehdy jsme měli, přijela nám jedna kamarádka, my jsme se takhle dopisovali, tehdy to bylo takový zvyk, že jsme si dopisovali se zahraničními těmi studenty, tak přijela jedna taky z Polska dívka a my jsme měli s ní takovou besedu a teďko všichni na ní a jak to moře a co tam je, jaký to je a co to je. A ona říkala, no, duže vody.
0: Jakože hodně vody.
1: Já, tak, to byla veškerá její charakteristika toho moře.
0: No tak no. Se současným globálním oteplováním se balt stává příjemným na koupání. Asi, tady jsem jo, slyšel no, od některých, no, ale neskoušel jsem to zatím, nevím.
1: Přesně ta 60 let to opravdu na to nevypadalo.
0: To je pravda.
1: No, takže to je tak asi všechno, pak jsme jeli už zpátky, byli jsme šťastní a vzpomínáme na to doteďka.
0: Děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky. Mějte a přeji vám krásný pěkně, podzim. Taky. Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrou zprávou v noční lince je, že ještě takhle pozdě jste schopní a ochotní, to důležité, zaznělo důležité slovo, telefonovat se svými příběhy, které noční linku vytvářejí. Špatnou zprávou je, paní Marie, že na váš příběh o letní dovolené, o letním zájezdu už máme jenom 3 minuty. Dobrý večer, nerušený příjem, poslouchám
1: vás.
0: Dobrý
1: večer, já jsem rok po svatbě otěhotněla. A vůbec jsem nemohla jíst, lékaři mi říkali, že je jiné moře. Tak manžel koupil moře, Bulharsko, a já jsem už pak za týden po tom pobytu chodila kolem té restaurace a čmuchala, co bude na jídlo. A tam jsem přibrala 10 kilo za 14 dní. A narodil se nám pak krásný chlapeček.
0: No to je krásný příběh. Takže vy jste v Bulharsku, řekněme, založili rodinu definitivně, jo, s manželem?
1: Ano, založili úplně definitivně, no.
0: Paní Maruško, to je krásné, děkuju. Já si myslím, neříkám, že všechny ostatní příběhy ten váš trumfne, ale že to bylo to nejlepší možné zakončení dnešní noční linky. Já vám za to děkuju a přeju vám krásný podzim.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Sezona letních zájezdů ukončena a aktuální noční linka taky spěje ke svému konci. Ještě jeden vzkaz, který napsal Petr, podle toho, co píše, je to rodák z Hrdlovky na tohle téma, no a pak už se budeme muset rozloučit. Cituju, ještě se neozval nikdo, kdo nemá rád dovolenou. Pro mě je dovolená vyloženě utrpení, protože rád chodím do práce. Ne, to není sci-fi, to opravdu napsal. Když už si musím vzít dovolenou, pokračuje Petr, beru ji v lednu nebo v únoru a nejraději mám, když venku sněží a prší. To vstanu dopoledne, jdu k oknu a světou. Ještě, že nemusím do práce, zalezu zpět do postele. Dobrou noc, podepsán Petr. No tak Petře, tohle bylo taky hezké zakončení noční linky. Já vám za ně děkuju, no a děkuju i vám ostatním, kterým se podařilo dovolat se. Omlouvám se těm, kteří neměli to štěstí a číslo 731-800-900 nesprostředkovalo jejich příběh, ale nebojte, na příběhy se vás bude ptát i za 22 hodin kolegyně Jitka Lukešová v další noční lince, ale tentokrát by to měly být příběhy na téma Máme rádi oslavy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik, přeju vám krásný podzim a teď taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte, to je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou, přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec. Jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem, z obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula. Zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí ji mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz naskrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout a byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu vomylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma vošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhle ten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mejlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukal půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe. Povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každej rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadlecta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před 30 minut, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli seběhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v 1 v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid, jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme se sedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost ošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhle ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi potajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký muchlapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima. Srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělají mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu prones řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britským lvu a americkým orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilowová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři. Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla z toho vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí ze zadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách.

0: rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
1: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
0: Jaký kas to je, Holmesi?
1: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
0: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo

0: popsáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček ten taky neměl žádný důvod k veselí. Ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vstáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.